0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou

0: tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční, já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá, takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí, protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
1: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
2: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
1: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
2: Co to znamená tak akorát romantický?
1: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
3: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
1: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli

0: Oběd.
1: Pak se někde natáhnout.
0: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je leto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: A některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme nikde, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. Ve vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitele Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní erb?
1: Erb nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli erb je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hotelierů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
2: Dobrý den, jak se máte?
1: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
2: Léto je nahoru dolů. Tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
1: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je horníček, druhý je lasice a třetí je satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu kdysi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně, jak si důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: no, roli? No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na
4: to. To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, i to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku.
2: Koho?
4: Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška. Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo... Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Hmm. Žil se, no.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pece si motýl, tak máš prelietec z květa na květ. Ne, to tam potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte, stolička. No, na židli si sed. Jiné pojetí.
2: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což a někdy nerad, že jo, jak říkal
2: ano,
3: horníček.
2: Paníček, ano, jo. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Vždyť jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano, kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
3: režise? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No to není
2: máš
3: tak...
2: větší výběr.
3: To není tak snaží, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický, ano, protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já na Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: Má, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl by som poprosit pokračování Troch pánov.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičku a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste

0: Krásná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
1: Hned dát párky?
0: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
1: Dejte pokoj.
0: No.
2: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm vždycky.
0: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
3: Každý mužský je zmetek.
0: Cože?
1: Jak to?
4: Jak to, prosím vás?
3: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
1: Mužský, chudáci.
4: Chudáci.
3: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
2: Tuto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
3: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
0: Zmetek.
2: Ani mi nevzpomínejte. No. Strašnej, co?
3: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
0: To Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
1: Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
2: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
1: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
3: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
2: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
0: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
2: Například, když stěhujete kredenc.
3: Jenomže mockrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. No.
2: Já mám takový hobby.
1: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
3: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
2: To je pravda.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
7: Jo, určitě, no samozřejmě.
6: Jo.
7: No, to není vůbec žádný problém.
6: Byl vávra zmetek.
7: Ne, to bych neřekla.
6: No.
7: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
6: Jo.
7: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
6: No, šla si a udělala jsi.
7: Tak jsem to šla udělat, no to, já bych věděl, jak by to dopadlo.
6: Jak na to byl s technikou?
7: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně.
6: Jo.
7: On byl na to absolutně děs, on to miloval, tu techniku.
6: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
7: Zkoušel, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
6: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
7: ne,
6: je to šálení.
7: Ono to funguje dokonale, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
6: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmu, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
7: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
6: Dva, proč dva? Dva?
7: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
6: Aby ty už jsou.
7: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
6: Jo.
7: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
6: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
7: No, jasně.
6: A to by byla škoda, ale zase.
7: Ne, to je dobrý, já hru.
6: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
7: Já jsem proto.
6: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tohle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, jako na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. To já by jsem to... Ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky znamenala. No prostě, jak to doškubávala, mi říkala, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa. Ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá. A co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp. A hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt tala těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky vořát, a paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
9: To prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, vždovka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já to prostě, čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: Je v tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Tak byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem.
5: Počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozorný, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznal se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože, nějak prostě to, nešlo časově,
2: protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856, a, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ano. Ještě to trošku jaksi dál, Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jako jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, rovnou do takového stejně urnového háje.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Když jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchýně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: hodně. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
5: Tady Roman Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
6: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
6: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
6: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
6: to
4: děkuju.
6: To je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
6: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
6: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré.
1: Montré, ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
7: A přál bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
9: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
10: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
9: Co všechno?
10: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
9: No, v práci je přece.
10: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
9: Já to vyměním sama.
10: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
9: No tak tohle snad dělat nemusím.
10: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
9: Ne, tak já? Hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
10: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, já jsem. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
9: Cože?
10: No jo.
9: No to je skvělý. Zdeníčka, maminko.
10: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
9: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
10: Na já. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. Na já.
9: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
10: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
9: Cože?
10: No jo.
9: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
10: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
9: My?
10: No.
9: Stěhovat?
10: Ano.
9: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
10: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
9: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
10: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 000, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
11: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
11: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
11: A dost.
1: Stačí. Dobrá.
11: Pravda.
1: Moc děkuju.
11: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
11: Objímejte se.
1: Jo.
11: Milujte se.
1: Ano.
11: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
11: A čtěte Máchu.
1: Jo.
11: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
11: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
11: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
11: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
11: jasně, ne, dnes, teď dnes jedu pro Péru.
1: Ano.
11: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
11: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
11: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Podvodníci zneužívají jméno České televize a Českého rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Táborů v Olomouckém kraji je letos podstatně méně. V nemocnici ve Šternberku bude nově možné darovat plazmu. Oblačno, přeháňky, místy bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlbachová.
2: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
0: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích informuje web tvpoplatky.cz. Více se dozvíte na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Letošní táborová sezona v Olomouckém kraji je podle hygieniků zatím bez větších komplikací. Dosud nezaznamenaly epidemie infekčních onemocnění ani mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím. Při kontrolách odhalili jen jeden nedostatek v oblasti stravování, za který pořadateli tábora uložili pokutu 1000 korun, uvedla mluvčí Olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Ve srovnání s předchozími lety je podle hygieniků na letních táborech o několik set dětí méně. Darovat plazmu budete moct nově v nemocnici ve Šternberku. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se musí předem registrovat. Podrobnější informace jsou na webových stránkách zdravotnického zařízení, pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
3: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
0: Novou knihu vydává Přerovské muzeum. Komenského představuje 77 významných osobností města z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Autorkou je Šárka Krákorová-Pajurková.
4: Jedná se o osobnosti, které kdysi sehrály významnou roli při vlastně propagaci a při rozvoji města Přerova. Byly velice známé a dnes v podstatě už jde svým způsobem o neznámé osobnosti. Někteří z nich se podíleli na rozvoji přerovského školství, díky nim vznikly zdejší významné budovy.
0: Slavnostní křest knihy bude 6. srpna.
1: Sport.
0: Olomoučtí fotbalisté na úvod šance ligy v Jablonci prohráli 1-2. Trenér Sigmy Pavel Hapal nebyl spokojený s výkonem mužstva. Mrzelo ho, že tým nenavázal na výkon z první půle.
5: Druhá půle chtěli jsme na to navázat, že jsme vedli. Samozřejmě nechtěli jsme zalíst úplně dozadu, ale bohužel Jablonec nás do těch pozic dostal, takže jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku. Dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec asi zaslouženě vyhrál.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, místy bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17, slabý jihozápadní vítr, místy čerstvý západní, v nárazech může mít 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 27. července a svátek má dnes Věroslav. Vše nejlepší, jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte vzkazy opět na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystána je už Hana Zagorová a song Já nemám strach. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy 27. červencové ráno, pondělí, svátek má Věroslav, vše nejlepší a jsou 2 minuty po 16:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec nese parna, krupobytí a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. No dnes přeháňky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20 stupňů. Jirka dnes vaří několik chodů, tak držím palce, ať vše dobře dopadne. Šternberg 18 stupňů Celsia, oblačno, to hlásí Ivana. Hanušovice 17 stupňů, tolik naměřila Martina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do výroby?

u těch největších letních slavností. Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno, dělníci zrekonstruují svatojánský most v Litovli. Do cenné historické stavby totiž zatéká voda. Památka patří k nejstarším mostům v republice a podle památkářů je pravděpodobně i nejstarším kamenným mostem na Moravě.
1: No a tady jsme přímo na místě a vidíme už tady úplně na pohled laickým okem, vidíme, jaké jsou tady fleky.
2: Proč je rekonstrukce potřeba, mi při pohledu na most z nábřeží ukazuje nezávislý starosta Litovle Viktor Kohout.
1: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové tzv. Dešťové vody do konstrukce.
2: Dělníci tak stávající izolaci rozeberou, dodává Kohout.
1: Ta se bude dělat úplně nová, aby prostě ten problém se neopakoval. Následně bude vlastně provedena přeložka sítí a vodovodu a dále bude provedeno odstranění spádového betonu a bude vypravena speciální deska, včetně položení nové izolace. Bude provedeno částečné přezdění vysunutých kamenných kvádrů, zapravení trhly na klenbě, kde vlastně po povodní roce 24 došlo také k poškození jedné z těch klenb, které tady máme.
2: Po dobu prací bude most uzavřený pro auta, normálně tu můžou jezdit v jednom směru. Paní Miluše, která přes několik set let starou úzkou stavbu tlačí kolobím, vjezd zakázala trvale.
3: Vidíte, jak jezdí rychle a mají jezdit 20 a já bych tady úplně zakázala, protože to je jako kola, že chodí o těch s kočárkama ženské, jako to, takže ty auta vůbec by tady neměly jezdit.
2: Chodci a cyklisti tlačící kolo místem i nadále projdou. Třeba další obyvatelku Litovle, paní Lenku, práce prý významněji neomezí a rekonstrukci mostu vítá.
4: Pyšníme se tím, že to je třetí nejstarší most vlastně v republice, že máme ho rádi a rádi po něm chodíme a chybělo by nám to, kdyby to nebylo takový v takovým pěkným stavu.
2: První zmínka o mostu pochází z roku 1592. Kolikátý je v pořadí nejstarších mostů v republice, ale momentálně s úplnou jistotou říct nejde, myslí si vedoucí Litovelského muzea Radovan Urválek.
5: Tomu mostu hrozilo během jeho života mnoho nebezpečí. Měli jsme štěstí, že nám ho Švédové nevyhodili do luftu, jako mnohé památky tady. Velké nebezpečí mu hrozilo na konci druhé světové války, kdy ho Wehrmacht podminoval a Litovelané, nevíme, kteří asi se k tomu bohužel dneska kdekdo, se postarali o to, aby Wehrmacht zrovna tenhle ten most nevyhodil, ty ostatní mosty byly zničeny.
2: Velké opravy se most dočkal po povodních v roce 1997. Současná rekonstrukce potrvá asi 4 měsíce. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Paliva po skončení cenových stropů zdražila, litr benzínu je v průměru o necelé 2 koruny dražší, nafta o více než 4 koruny. Cena ropy na světových trzích klesá. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Muzeum Komenského v Přerově vydává novou publikaci s názvem 77 osobností Přerova z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve Smetanových sadech, uvedl mluvčí radnice Jan Horejš. Opravu zděných božích muk dokončili dělníci v Křelovské ulici v olomoucké městské části Řepčín. Obnova zahrnovala očištění památky, renovací omítek a taky úpravu okolí. Píše se na webu města. Ze sportu. V prvním kole první fotbalové ligy Slavia porazila Slovácko 5-1, Jablonec nad Nisou Olomouc 2-1 a Hradec Králové Pardubice 2-1. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, čekejte občasný déšť, přehánky i bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů, slabý jihozápadní vítr, místy čerstvý západní, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad Panská sídla střední Moravy. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:07. Dobré ráno, máte rádi historii? No, mám pro vás tip. Už o 9:30 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy. V tomto pondělním čase pravidelně s profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. V minulém dílu jsme opustili hrad Šternberg v době, kdy se tu pečetily listiny, kterými šlechtici protestovali proti odsouzení a upálení Jana Husa v Kostnici. Dnes se na významný hrad Šternberg, kde se v minulosti řešila i vysoká politika, vrátíme. Kdybyste pořad o 9:30 nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu, v celodenních záznamech vysílání, na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:15. Probouzíme se do 27. červencového rána, je tady pondělí a svátek má Věroslav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. No dnes mraky a přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bára z Olomouce hlásí 20 stupňů a oblačno. Sobotín 17 stupňů, tolik naměřila Radka. Hranice 18 stupňů Celsia ukazují se mraky, píše Karel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Profesor doktor František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po zprávách v 10 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: 6. studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desíce hitparády, 4 úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.

0: Mám ráda tvůj smích, zpívala Jana Kratochvílová. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Karel Zich a kola pop music se točí dál. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 2 minuty po 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michal Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pocitovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychleji jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Ne, po odbočovacím pruhu, jo, rovně.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tlumočník, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Řemeslníci dokončili opravu božích muk v olomouckém Řepčíně. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký kraj rozdělí mezi obce a kluby 69 milionů korun na sportoviště. Nová publikace Přerovského muzea představuje desítky osobností města. Řemeslníci dokončili opravu božích muk v olomouckém Hřebčíně. Oblačno, přeháňky, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Více než 100 obcí, klubů a tělovýchovných jednot z Olomouckého kraje se přihlásilo o peníze z nového krajského dotačního programu na opravy a stavbu nových sportovišť. Kraj vyhlásil program po několikaleté přestávce, mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun. Dotace podpoří například přestavby stadionu, stavbu nových multifunkčních hřišť i zázemí pro sportovce, píše se v závěrečné zprávě dotačního programu. Podle mluvčí kraje Evy Knajblové se do programu přihlásilo 118 zájemců, 9 z nich ale nesplňovalo podmínky. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových možných dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k nim zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Muzeum Komenského v Přerově vydává novou publikaci s názvem 77 osobností Přerova z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Čtenáři v ní najdou medailonky významných osobností, které sehrály důležitou roli ve vývoji města i regionu, ale dnes už veřejnosti nejsou příliš známé.
6: Můžu vzpomenout například Jakuba Škodu, po něm je dnešní gymnázium, nebo Františka Slaměníka, zakladatele Přerovského muzea. Ale jsou tam i osobnosti, které se vytratily z paměti Přerovanů. Z nich mohou jmenovat například Floriana Oščádala, což byl první propagátor hanácké kyselky, nebo Jana Adamce, což je druhý ředitel zemědělské školy. A takových osobností je tam několik.
7: Vysvětluje autorka knihy Šárka Krákorová-Pajůrková. Poprvé ji veřejnosti představí na slavnostním křtu 6. srpna. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Opravu zděných božích muk dokončili dělníci v Křelovské ulici v olomoucké městské části Hřebčín. Obnova zahrnovala očištění památky, renovaci omítek, taky úpravu okolí, píše se na webu města. Olomouc za práce zaplatila symbolickou 1 korunu. Náklady uhradil manželský pár z městské čtvrti.
1: Sport.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Úspěchu se dočkal také český jezdec Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek ovládl hodnocení týmu. Smůla v závěrečném spurtu potkala Pavla Bittnera. Upadl, ale i tak byl v poslední etapě nejlepším z českých jezdců na 58. příčce. Vacek skončil 154. Jakub Otruba finišoval o 2 příčky za ním. Celkovou klasifikaci ovládl o 6 minut a 26 sekund Tadej Pogačar před Remkem Evenpoolem z Belgie. Nejlepším z Čechů byl Vacek na 49. příčce. Olomoučtí závodníci Otruba obsadil 112. místo a Bittner zakončil Tour de France na 140. pozici.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, ojediněle bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17, slabý jihozápadní vítr, místy čerstvý západní, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Stavební úpravy částečně omezují provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Prázdniny pomalinku míří do své poloviny. Jak chcete strávit druhou polovinu letních prázdnin? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už do čtvrté hodiny. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. Tentokrát zamíříme do Slatinic a hrajeme písně, které nestárnou. Právě teď Zrcadlo a Karel Černoch. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45, dobré ráno. Stránky s inzercí nemohly chybět před 100 lety, snad v žádných novinách. Jak jinak v tehdejší době o sobě dát vědět? A co se propagovalo na konci července roku 1926? Samé kvalitní zboží, jak zjistila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Akciový parní mlýn Klas ve Slatinicích u Olomouce, největší automatický mlýn střední Moravy, vyrábí zaručeně první jakost pšeničné a žitné mouky a stal se tak stálým dodavatelem několika tisíc obchodníků a pekařů, jakož i rolníků. Obraťte se tudíž každý s důvěrou v nejlepší obsloužení na náš solidní prvotřídní podnik. Mlýn si můžete do Slatinic zajet prohlédnout i dnes. Vede okolo něj stezka po lázeňských pramenech. Další 100 let starý inzerát zněl takto. Čokolády, dezerty, zora, kakao, prvotřídní zboží jsou denní nezbytností tomu, kdo vyhledává. A nebo zdravotní chléb granát.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, probouzíme se do 27. červencového rána, je tady pondělí a svátek má Věroslav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. No dnes mraky a přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Do Loplazy u Nezamyslic 20,3 stupně Celsia. Zataženo bez větří, sbírám padané švestky na kvas, ale kvalita nic moc, chybí sladkost plodů, napsal Miroslav. Bára z Olomouce hlásí 20 stupňů, oblačno, Přerov 20 stupňů. Vypadá to na příjemný den, napsala Jitka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, už o víkendu nás čeká srpen. A tak mi dnes píšete, jak chcete strávit druhou polovinu letních prázdnin. Jaké máte plány? Vzkazy posíláte na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na první z nich. My se chystáme být doma, jak se říká, všude dobře, doma nejlépe, píše Radka z Jindřichova. Na první srpnový víkend jsme si vymysleli výlet do zooparku ve Vyškově. Vnuk se moc těší, Květa z Olomouce. Bude mnoho výletů, hrady, zámky, vodní nádrže, celá rodina ráda výletuje, píše Honza z Dlouhé Loučky. Budu mít až do konce prázdnin na chalupě vnuky, to už je vzkaz od Jarky z Orlických hor. Jak chcete strávit druhou polovinu letních prázdnin? Jaké máte plány? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS-kami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun, přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Darovat plazmu budete moct nově v nemocnici ve Šternberku. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září, zájemci se musí předem registrovat. Podrobnější informace na webových stránkách zdravotnického zařízení. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve Smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, i současným cílem turistů i obyvatel města, uvedl mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš. Novou knihu vydává Přerovské muzeum Komenského, představuje 77 významných osobností města z přelomu 19. a 20. století. Autorkou je Šárka Krákorová-Pajurková. Slavnostní křest bude 6. srpna. Ze sportu. V nedělních utkáních v úvodu nové sezony fotbalové šance ligy mistrovská Slavia přehrála Slovácko 5-1. Ve východočeském derby zvítězil Hradec Králové nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec porazil Olomouc taky 2-1. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno. Čekejte občasný déšť, přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 a zpočátku slabý proměnlivý, během dne i čerstvý západní vítr, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce se jezdí kyvadlově po silnici první třídy číslo 11 z Postřelmova do Olšan na Šumpersku, na úseku od křižovatky na Chromeč po Olšany. Provoz v pracovní době řídí ručně pověřený dělník, mimo pracovní dobu semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vydáme do lomu Výkleky, kde je příjemné koupání uprostřed skal. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Na přírodním koupališti ve Výklekách na Přerovsku je během prázdninových měsíců stále plno. Rekreanti ho navštěvují především kvůli průzračně čisté vodě. Mnozí z nich vítají i změny, které zavedl nový provozovatel. Po dohodě s obcí na parkovišti instaloval bezpečnostní kamery, postavil sociální zařízení, kemp a taky občerstvení.
1: Na dece teď sedí mladá maminka Pavla. Bydlí v nedalekém Buku a přijela s malými dcerkami.
2: Mně se to tady moc líbí. My jsme tady byli asi před dvouma rokama a bylo to jako špatný. Byl tady velký zápach od toj tojky, co tady byla. Nevím, jak moc byla vyvezená, nebyla. A i špína byla ve vodě. Lidí tady bylo hodně a bylo to jako znát, že tady byly odpadky různě nasypané, ale to, co jsme tady, tak jako super. Je tady čisto, záchody jsou čistý, nikde tady není nic cítit a je to jako znát, že to má nějaký řád.
1: 100 korunové vstupné ji připadá přiměřené. Stejně tak i Pavlíně z Přerova.
3: Já myslím, že to je v pořádku, když se to někdo stará, tak asi to nebude dělat zadarmo.
1: Provoz přírodního koupaliště loni zadala obec soukromému podnikateli. Byl to dobrý krok, tvrdí nezávislá starostka Kateřina Jandová. Hodnotí především rozšíření parkoviště a kamery na nich. Hlídejí auta před vykradením.
4: Cílem v žádném případě nebylo na tom nějakým způsobem profitovat. Cílem bylo pouze z toho udělat znovu krásné místo, které bude sloužit lidem pro relaxaci a odpočinek.
1: Provozovatel přírodního koupaliště Bohuslav Romsy taky nově vymezil plochu pro kempování.
5: Určitě využívají, je tady k tomu určen teda jeden jediný vlastně rovný místo, který tady je, protože dřív tady kempovali na černo v okolních lesích a samozřejmě to nedělalo dobrotu, nebezpečí požáru, jo, lámali se stromy a v nočně hluk v noci, že jo, juboxy. Různé party, jo. Takže dostal jsem výjimku z obecně závazné vyhlášky, která to zakazuje to ten kempování v celém areálu. Tady na to jedno jediné místo, kde to je tak trošku jako regulovaný, pod kontrolou a lidi to využívají, když je hezky, tak je kemp plný. Je tady teď teplá sprcha nově.
1: Naopak novinkou, která ale nepotěší majitele psů, je od letošního roku jejich striktní zákaz vstupu. Z Výklek Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, je tady pondělí a za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí, co nás čeká?
2: Tak bude více oblačnosti, jak v předchozích dnech a chladněji. Také se objeví i místní přehánky. Odpoledne výjimečně nelze vyloučit i bouřku, ale žádné velké přívaly srážek dnes neočekáváme. Teploty zůstanou v rozmezí kolem 25 stupňů, na horách kolem 17. Vítr ten bude zesilovat, zejména v těch denních hodinách může být přechodně až čerstvý, z nárazy kolem 15 metrů za sekundu, večer pak zeslábne.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: Večer se bude postupně vyjasňovat, v noci čekáme jasno, polojasno. Na severu může být přechodně zvětšená oblačnost s možností slabé přehánky na Jesenicku, Javornicku. Teploty v noci budou klesat na 14 až 10 stupňů a vítr slabý severozápadní. Zítra již bude opět slunečný den, jen přechodně během dne kupovitá oblačnost. Teploty do 27 stupňů, na horách kolem 18 a vítr zítra mírný severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru se bude měnit na severní a zeslábne.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Rozhlas, to je výhra.
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!
5: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Vilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin, dobré ráno. Je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedlahve. Spřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně podél trupu drží pedlahve. S výdechem ukročíme pravou nohou do strany, pokrčíme obě kolena a zároveň upažíme ruce. S nádechem se vrátíme zpět do stoje. Totéž provedeme vpravo. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. Část ulic v Jeseníku uzavřou opravy plynovodu a vodovodu. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Část ulic v Jeseníku uzavřou opravy plynovodu a vodovodu. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. V Jeseníkách jsou potvrzeny dvě vlčí smečky. Oblačno, přeháňky, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Řidiči v Jeseníku musí ode dneška počítat s dopravními omezeními. Kvůli pokračující opravě vodovodu a plynovodu tam začíná platit částečná uzavírka. Bude se týkat části ulice Lipovská až po Puškinovu. Autobusová doprava zůstává bez omezení. Částečná uzavírka potrvá do 12. srpna, píše se na webu Jesenické radnice. Dnes je to týden, co se čerpací stanice už nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzinu v průměru o korunu a 80 haléřů. Nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. U nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší, hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
2: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
1: Podle posledních informací cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnělo skoro 6% na 91 dolarů. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, jsou častým cílem turistů i obyvatel města. Pokračuje mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
3: Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun a je rozdělena do dvou etap. Opravu zajistí město, které na projekt získalo dotaci. Mezi hlavní závady palmového skleníku, který je kulturní památkou, i dalších sbírkových skleníků patří skorodovaná nosná konstrukce a nefunkční vytápění či větrání. Technický stav dvou sbírkových skleníků experti považují za havarijní.
1: Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí oblasti. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem kolem Medvěďské hornatiny, druhá v Národní přírodní rezervaci Praděd. Vyplývá to z výsledků projektu Život v jesenické divočině společnosti Přátel Jeseníků. Monitoring je založen na pozorování v terénu, fotopastech a genetických analýzách, řekl předseda spolku Ondřej Bačík. V širším území Jeseníku od Králického sněžníku po Krnov odborní odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií s 30 až 40 jedinci. Sport. V úvodním kole nového ročníku šance ligy fotbalisté Olomouce na body nedosáhli, když v Jablonci prohráli 1-2. Přestože po většinu utkání vedli, za příčinami porážky se ohlédl kapitán Jan Král.
4: Tak myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili, to vlastně vyústilo ten gól, co jsme dali. Pak nevím, co se stalo, ale Jablonec nás zatlačil a tak skončila první půle. Myslím si, že jsme si něco řekli a zase začneme tak, jak jsme začali a Jablonec nás zase zatlačil a pak už jsme si o to koledovali a pak už dostaneme jeden gól a už to nechytneme a už se veze druhý.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, ojedinělé bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17, slabý během dne čerstvý západní vítr, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na dálnici D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany mezi 268,5 a 268 kilometrem. Jezdí se tam zúženými pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Někteří z nás právě teď usedají za volant auta, přeji šťastnou cestu a buďte opatrní. Na silnicích je to často divoké. Včera jsem nestačil kroutit hlavou mezi Olomoucí a Šternberkem, tak dobře dojeďte. Už o víkendu nás čeká srpen a tak mi dnes píšete, jak chcete strávit druhou polovinu letních prázdnin. Za chvíli uslyšíte vaše další vzkazy. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Michal David a právě teď bude znít skupina Činasky. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Už o víkendu nás čeká srpen, a tak mi dnes píšete, jak chcete strávit druhou polovinu letních prázdnin, jaké máte plány. Vzkazy posíláte na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další. Vítku, v srpnu budeme hlavně sklízet úrodu z našich zahrádek. To bude ta nejčinnost, píše Božena z Libiny. Opět vytáhneme turistickou mapu a vydáme se za dobrodružstvím a krásami do Jeseníků, Beskyd i Orlických hor. Jarek z Bludova. Naše děti čeká příměstský tábor a my si s manželem po první polovině prázdnin na týden odpočneme u vody či s kávou v ruce na terase našeho domu. Ivana z Olomouce. Martina z Olomouce, tak ta se s manželem chystá do Tater. Užijte si je. Jak chcete strávit druhou polovinu letních prázdnin? Jaké máte plány? Těším se na vaše další vzkazy. Připomínám SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 27. červencové ráno, pondělí, svátek má Věroslav, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec nese Pardna, Krupovití a Medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. Dnes mraky i přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Vyškově, hlásí oblačno a teplotu 22 stupňů Celsia. Dobré ránko z Malé Morávky, u nás máme 16 stupňů, nějak se to mračí, ale příroda si poradí. Z Malé Morávky pozdravení všem, Jaruška a Pepa také zdravím a mávám. No a pozdrav letí i Jirkovi z Olomouce, ulice Stupkova, 20 stupňů Celsia. Jirka dnes vaří několik dobrých chodů, tak držím palce, ať vše dobře dopadne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Areál sportu v Kozlovicích v sobotu hostil první ročník akce Bitva o Přerov, jejíž výtěžek putoval na konto Alzheimer centra. Fotbalového turnaje se zúčastnil tým Přerovské Viktorie, který ve finále podlehl domácímu Bčku Kozlovic. Oběma fotbalovým celkům ale zatápěli jak přerovské hokejové legendy, tak současní hráči či Ačka Zubrů. Jejich tým v brance jistil bývalý hráč a nyní trenér Jakub Svoboda.
1: Chytávám malou kopanou, ale vlastně teď na letní vždycky úterky jsou fotbaly, kluci tady hrávají na umělce tady a já chodím chytat. Mně to nevadí, já se nebojím balonu, což je asi velká výhoda toho být v bráně a mě jako baví chytat, takže no, s tím problém.
2: A problém Jakub Svoboda malem neměl ani s penaltou, kterou v souboji s týmem fanoušků jen těsně nevyškrábl mimo branku. Tým hokejistů Přerova skončil nakonec třetí ze šesti účastníků. Zubře podlehli jen fotbalovému B týmu domácích Kozlovic.
1: Zahráli jsme si dobře, samozřejmě je to těžký, když jdeš. Prostě kluci fotbalisti prostě jsou dobří a i když to byli mladší kluci, tak si to tam ťukali do prázdne ten první zápas, takže to bylo těžký, ale já myslím si, že to účel splnilo a že to bylo super.
3: Bylo by to divný, kdyby jsme je porazili. Žádný překvapení se neděje. Myslím si, že je to dobře, že to finále vlastně hrajou kluci fotbalisti. Myslím si, že ten pohyb na ledě je prof. Myslím, že kdyby jsme si měli dát zápas proti nějakým fotbalistům na ledě, tak by ten rozdíl byl poznat.
2: Doplnil další z bývalých přerovských hráčů a odchovanců Josef Hrabal. Ten zůstal věrný svému hokejovému postu a i ve fotbale hrává v obraně.
3: Hrál jsem na stoperu, docela neúspěšně, protože jsem tam chytil z Kozlovic, nevím, kdo je 15, ale měl jsem ho tam v náběhu a utekl mi asi o 5 metrů, tak hnedka dali z toho gola, tak pak jsem si dával velký pozor. Takže všechny ty náběhy jsem si dával na skok 10 metrů, což taky jako není dobrý, a pak jsem se přesunul dopředu a z dvou tutovek jsem nedal ani jednu.
2: Kdo se golově prosadil, byl třetí do party bývalých Zubrů a přerovských rodáků Martin Zaťovič. Ten nastoupil v týmu legend na postu, který je mu vlastní i na ledě.
4: No samozřejmě útočník vždycky, jako zakončovatel. Moc gólu nedávám, ale jsem na hrotu teda, většinou. Jeden gól na domácím hřišti, ano, to jsem dal, ale pak jsem jeden zazděl, takže 50% úspěšnost. No. Ale jo, zahráli jsme si výkony, mohli být samozřejmě lepší, ale zhodnotili jsme to tak, že jsme zdraví a všichni jsme celí, takže v pořádku, tak jak to mělo být, viděli jsme se a užili jsme si to.
2: Pochvaloval si trojnásobný extraligový šampion, který přímo v Kozlovicích bydlí a loni ještě občas hrál za fotbalový B tým, který postoupil do 6. ligy. Na rozdíl od Svobody a Hrabala, kteří jsou nově zapojeni v A týmu Přerova jako trenéři individuálních dovedností, Zaťovič stále hraje i hokej. Za Vířovem postoupil ze 2. ligy do 1. a bude pokračovat i o patro výš.
4: No jasný to nebylo, já jsem nevěděl ani sám, jestli chci ještě nebo nechci. Nicméně jsem zdravý, nic mi není. Představili mi nějakou vizi, jakou mají a říkám, dobrý, domluvíme se. Mám nějaký věk, tak mám furt nějaké ambice a to jediný mě drží při tom hokeji a posouvám je to a chci o něco hrát pořád. Říkám, je to první liga zase výzva a na to, abych se připravil na to a uvidíme, jak to půjde, zdraví drží. Když bude držet zdraví, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě. No.
2: Věří 41-letý hokejista Martin Zaťovič, který v Kozlovicích hájil barvy týmu přerovských hokejových legend po boku Tomáše Kundrátka, Jakuba Ference, Karla Pláška staršího, Radomíra Paly nebo současných koučů A týmu Petra Dočkala a Davida Kudělky. Z Kozlovic Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Paliva po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzinu je v průměru o necelé 2 koruny dražší, nafta o více než 4 koruny, ceny ropy na světových trzích klesají. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Muzeum Komenského v Přerově vydává novou publikaci s názvem 77 osobností Přerova z přelomu 19. a 20. století. Vychází u příležitosti letošního 770. výročí povýšení Přerova na Královské město. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve smetanových sadech, uvedl mluvčí radnice Jan Horejš. Opravu zděných božích muk dokončili dělníci v Křelovské ulici v olomoucké městské části Řepčín. Obnova zahrnovala očištění památky, renovaci omítek a úpravu okolí, píše se na webu města. Ze sportu plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj pro tour kategorie Challenge v Číně. Ve finále porazili dvojici z Ukrajiny 2-1 na sety a vybojovali tak největší úspěch kariéry. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, čekejte občasný déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 a zpočátku slabý proměnlivý, během dne čerstvý západní vítr, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Motorkář boural na silnici 60 mezi Vápennou a Lipovou Lázněmi. Příčinu nehody vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Litovli začíná rekonstrukce tamního svatojánského mostu. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Dělníci zrekonstruují svatojánský most v Litovli. Do cenné historické stavby totiž zatéká voda. Památka patří k nejstarším mostům v republice a podle památkářů je pravděpodobně i nejstarším kamenným mostem na Moravě.
1: No a tady jsme přímo na místě a vidíme už tady úplně na pohled laickým okem, vidíme, jaké jsou tady fleky.
2: Proč je rekonstrukce potřeba, mi při pohledu na most z nábřeží ukazuje nezávislý starosta Litovle Viktor Kohout.
1: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové tzv. Dešťové vody do konstrukce.
2: Dělníci tak stávající izolaci rozeberou, dodává Kohout.
1: Ta se bude dělat úplně nová, aby prostě ten problém se neopakoval. Následně bude vlastně provedena přeložka sítí a vodovodu a dále bude provedeno odstranění spádového betonu a bude vypravena speciální deska, včetně položení nové izolace. Bude provedeno částečné přezdění vysunutých kamenných kvádrů, zapravení trhly na klenbě, kde vlastně po povodní roce 24 došlo také k poškození jedné z těch klenb, které tady máme.
2: Po dobu prací bude most uzavřený pro auta, normálně tu můžou jezdit v jednom směru. Paní Miluše, která přes několik set let starou úzkou stavbu tlačí kolobím, vjezd zakázala trvale.
3: Vidíte, jak jezdí rychle a má jezdit 20 a já bych tady úplně zakázala, protože to jako kola, že chodil tady s kočárkama ženské, jako to, takže ty auta vůbec by tady neměly jezdit.
2: Chodci a cyklisti tlačící kolo místem i nadále projdou. Třeba další obyvatelku Litovle, paní Lenku, práce prý významněji neomezí a rekonstrukci mostu vítá.
4: Pyšníme se tím, že to je třetí nejstarší most vlastně v republice, že máme ho rádi a rádi po něm chodíme a chybělo by nám to, kdyby to nebylo takový v takovým pěkným stavu.
2: První zmínka o mostu pochází z roku 1592. Kolikátý je v pořadí nejstarších mostů v republice, ale momentálně s úplnou jistotou říct nejde, myslí si vedoucí Litovelského muzea Radovan Urválek.
5: Tomu mostu hrozilo během jeho života mnoho nebezpečí. Měli jsme štěstí, že nám ho Švédové nevyhodili do luftu, jako mnohé památky tady. Velké nebezpečí mu hrozilo na konci druhé světové války, kdy ho Wehrmacht podminoval a Litovelané, nevíme, kteří hlásí se k tomu, bohužel dneska kde kdo, se postarali o to, aby Wehrmacht zrovna tenhle ten most nevyhodil, ty ostatní mosty byly zničeny.
2: A velké opravy se most dočkal po povodních v roce 1997. Současná rekonstrukce potrvá asi 4 měsíce. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, dobré ráno, probouzíme se do 27. červencového rána, je tady pondělí a svátek má Věroslav, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. No dnes mraky i přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zataženo 17 stupňů Bohdíkov, napsala Vlaďka. Zdena z Holubic, u nás je 19 stupňů, po včerejším velmi zataženém večeru se projasňuje, tak budu opět zalévat. Potom půjdu do obchodu a budu žehlit prádlo. V žárové oblačno, slabý jihozápadní vítr a teplota 19 stupňů, napsal Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Profesor doktor František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po zprávách v 10 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Po čtvrteční porážce v předkole konferenční ligy fotbalisté Jablonce naplno bodovali v úvodním kole nového ročníku šance ligy. Doma přehráli Olomouc 2-1, hosté přitom od 9. minuty vedli, ale nakonec po změně stran dvakrát inkasovali a nahanou se vraceli s prázdnou.
1: Tak myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili, to vlastně vyústil ten gól, co jsme dali. Pak nevím, co se stalo, ale Jablonec nás zatlačil a tak skončila první půle. Myslím si, že jsme si něco řekli a zase začneme tak, jak jsme začali a Jablonec nás zase zatlačil a pak už jsme si o to koledovali a pak už dostaneme jeden gól a už to nechytneme a už se veze druhý.
2: Vrátil se k zápasu olomoucký kapitán Jan Král. Také trenér Pavel Hapal potvrdil, že Sigma chtěla po přestávce navázat na výkon z první půle.
3: Druhá půle chtěli jsme na to navázat, že jsme vedli, samozřejmě nechtěli jsme zalíst úplně dozadu, ale bohužel Jablonec nás do těch pozic dostal, takže jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku, dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec asi zaslouženě vyhrál.
2: Spokojený naopak mohl být jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: Myslím si, že jsme zatím vyrovnáním i zatím vítězným gólem šli v první půli. Jsme tu naší převahu přetavili v mnoho standardek, které ale bohužel nebyly naší silnou stránkou. Nicméně herně jsme byli jednoznačně si myslím lepší. Ve stejném duchu začali ten druhý poločas. Když jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání a i z hezký akce vlastně jsme vstřelili druhou vítěznou branku, takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu a samozřejmě i dneska toho výsledku a myslím si, že to vítězství je zasloužený.
2: O jablonecké výhře rozhodl gólem Jan Suchan. Potvrdil, že tým si i přes nepříznivý stav po prvním poločase věřil.
5: Musím říct, že jsme to cítili asi všichni stejně, že hrajeme líp, vlastně kromě té jedné standardky. Si myslím, že Olomouc neměla vůbec nic. My jsme drželi v podstatě furt pod nějakým tlakem, drželi jsme balón, byli jsme nebezpeční. Věřili jsme si i po poločas jsme si řekli, že vlastně to, že prohráváme, je prostě čistá náhoda. Jdeme zatím si to otočit a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, protože si myslím, že jestli dneska nějaký tým byl lepší, tak jsme to jednoznačně byli my.
2: Dodal Jan Suchan po utkání úvodního kola fotbalu. Šance ligy. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Letošní táborová sezóna v Olomouckém kraji je podle hygieniků zatím bez větších komplikací. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Táborů v regionu letos podstatně méně. Holčovice obnoví německé hrobky na tamním zaniklém evangelickém hřbitově. Olomoucké muzeum otevřelo obměněnou expozici moderního umění. Oblačno, přehánky, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Letošní táborová sezona v Olomouckém kraji je podle hygieniků zatím bez větších komplikací. Dosud nezaznamenaly epidemie infekčních onemocnění ani mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím. Při kontrolách odhalili jen jeden nedostatek v oblasti stravování, za který pořadateli tábora uložili pokutu 1000 korun, uvedla mluvčí Olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Ve srovnání s předchozími lety je podle hygieniků na letních táborech o několik set dětí méně. Zaměstnavatelé loni řešili přibližně 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně bylo úrazů asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě řeší častěji pracovní úrazy brigádníci.
2: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
3: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
2: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
2: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Holčovice na Bruntálsku chystají rekonstrukci dvou německých hrobek na zaniklém evangelickém hřbitově. V současnosti je hřbitov zanedbaný a u většiny hrobů není jasné, komu patřili. Radnice tam chce postavit památník a vybírá dodavatele. Pokračuje nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil.
5: Doplnit to, tak ať to je nějak ucelené s tím, že vlastně ty hrobky jsou odkryté, že tam nemají zakrytí. Jsme to chtěli nějakým způsobem zachovat, opravit a dát tomu nějaký důstojnější vzhled, aby to tam nějakým způsobem zachycovalo tu historii toho evangelického hřbitova.
1: Muzeum umění Olomouc otevřelo po roční přestávce obměněnou expozici moderního a současného výtvarného umění s názvem Století relativity 2. Návštěvníkům představuje díla 118 autorek a autorů, z toho 34 exponátů představují kurátoři poprvé a 12 se do expozice vrací po dlouhé době. Vystavená jsou díla autorů jako Josef Čapek, Toajen, Bohumil Kubišta, Hana Vichterlová a Karel Nepraš. Expozice se do muzea vrátila po hostování v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, uvedl mluvčí muzea Tomáš Kasal.
0: Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté na úvod šance ligy v Jablonci prohráli 1-2. Trenér Sigmy Pavel Hapal nebyl spokojený. Mrzelo ho, že tým nenavázal na výkon z první půle.
6: Druhá půle chtěli jsme na to navázat, že jsme vedli. Samozřejmě nechtěli jsme zalíst úplně dozadu, ale bohužel Jablonec nás do těch pozic dostal. Takže jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku. Dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec asi zaslouženě vyhrál.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přehánky, ojediněle bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý během dne čerstvý západní vítr. V nárazech může mít 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vozovku silnice první třídy číslo 55 čistí dělníci na trase Přerov Předmostí Horní Moštěnice. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, užíváme si pondělní ráno, víkend za námi, já si z něj vzal ponaučení, pánové, jestli vám žena někdy řekne opravně, jestli se mýlím, tak to nedělejte, je to past. Strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jen mýtus? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Václav Neckář, Křídla iluzí. Dobré ráno. No.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jen mýtus? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je minuta po 8:45 a svátek má dnes Věroslav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, slunce peče, déšť poteče, no dnes mraky i přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Slunečno 18 stupňů, zdraví Dáša z Bruntálu, od středy bude ve Vrbně, užijte si to tam. V Mohelnici máme dnes po ránu 20 stupňů, většinou zataženo, zatím klidno, zdraví na Honza z Písečné, dnešní teplota po ránu 21 stupňů, zamračeno, větřík mírně pofukuje, vlhkost vzduchu 1,70%, vypadá to, že nám zde bude během dopoledne pršet.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Neužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Mórní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegr, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Na přírodním koupališti ve Výklekách na Přerovsku je během prázdninových měsíců stále plno. Rekreanti ho navštěvují především kvůli průzračně čisté vodě. Mnozí z nich vítají i změny, které zavedl nový provozovatel. Po dohodě s obcí na parkovišti instaloval bezpečnostní kamery, postavil sociální zařízení, kemp a taky občerstvení.
1: Eli, pojď ven, už máš fialoverty.
2: Na dece teď sedí mladá maminka Pavla. Bydlí v nedalekém Buku a přijela s malými dcerkami.
3: Mně se to tady moc líbí. My jsme tady byli asi před 2 rokama a bylo to jako špatný. Byl tady velký zápach od toj tojky, co tady byla. Nevím, jak moc byla vyvezená, nebyla. A i špína byla ve vodě. Lidí tady bylo hodně a bylo to jako znát, že tady byly odpadky různě nasypané, ale to, co jsme tady, tak jako super. Je tady čisto, záchody jsou čistý, nikde tady není nic cítit a je to jako znát, že to má nějaký řád.
2: 100 korunové vstupné ji připadá přiměřené. Stejně tak i Pavlíně z Přerova.
4: Já myslím, že to je v pořádku, když se to někdo stará, tak asi to nebude dělat zadarmo.
2: Provoz přírodního koupaliště loni zadala obec soukromému podnikateli. Byl to dobrý krok, tvrdí nezávislá starostka Kateřina Jandová. Hodnotí především rozšíření parkoviště a kamery na nich. Hlídejí auta před vykradením.
5: Cílem v žádném případě nebylo na tom nějakým způsobem profitovat. Cílem bylo pouze z toho udělat znovu krásné místo, které bude sloužit lidem pro relaxaci a odpočinek.
2: Provozovatel přírodního koupaliště Bohuslav Romsy taky nově vymezil plochu pro kempování.
6: Určitě využívají, je tady k tomu určen teda jeden jediný vlastně rovný místo, který tady je, protože dřív tady kempovali na černo v okolních lesích a samozřejmě to nedělalo dobrotu, nebezpečí požáru, jo, lámali se stromy a v nočně hluk v noci, že jo, juboxy. Různé party, jo. Takže dostal jsem výjimku z obecně závazné vyhlášky, která to zakazuje to ten kempování v celém areálu. Tady na to jedno jediné místo, kde to je tak trošku jako regulovaný, pod kontrolou a lidi to využívají, když je hezky, tak je kemp plný. No je tady teď teplá sprcha nově.
2: Naopak novinkou, která ale nepotěší majitele psů, je od letošního roku jejich striktní zákaz vstupu. Z Výklek Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Darovat plazmu budete moct nově v nemocnici ve Šternberku. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se musí předem registrovat. Podrobnější informace na webových stránkách zdravotnického zařízení. Olomoucké výstaviště získalo dotaci na rozsáhlou obnovu sbírkových skleníků ve Smetanových sadech. Skleníky patří k historicky cenným stavbám, jsou častým cílem turistů i obyvatel města, uvedl mluvčí radnice Jan Horejš. Novou knihu vydává Přerovské muzeum Komenského. Představuje 77 významných osobností města z přelomu 19. a 20. století. Autorkou je Šárka Krákorová-Pajurková. Slavnostní křest bude 6. srpna. Ze sportu kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na pětistovce musel spokojit s bronzovou medailí. Kajakářka Barbora Janotová přidal na šampionátu v Segedu mezi juniorkami k titulu na kilometru z poloviční trati rovněž bronz. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno. Čekejte občasný déšť, přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů. Celsia. V Jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý proměnlivý, během dne i čerstvý západní vítr. V nárazech může mít 55 kilometrovou rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli opravám dopravního značení je částečně omezen provoz na silnici 35 u Mohelnice. Neprojedete tam pravým pruhem u exitu Mohelnice jich?
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Téměř dva roky po ničivých povodních začaly Holčovice se zajišťováním sesunutých svahů. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, dvě minuty po půl deváté.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Téměř 2 roky po ničivých povodních začaly Holčovice na Bruntálsku se zajišťováním sesunutých svahů. Hromady kamení a bahna tehdy poškodily zahrady a dvory několika rodin. Mezi nimi jsou i manželé Zajacovi, kteří žijí přímo pod nestabilním kopcem.
1: Se to normálně sesuvalo dole, ta hlina, a i ty kameny si žděly dolů.
2: Takhle mi sesunutý svah hned po povodních popisovala Věra Zajacová. Teď už je na první pohled vidět, že se to u nich na dvorku mění.
1: Takže už to bude snad konečně hotový.
2: Já si pamatuju minule, jak jsme spolu natáčeli, tak se dalo na ten svah jít.
1: Oni to vybrali, udělali tam betonový podklad a zabetonovali nějaké ty šutry.
2: Teď to dám s Josefem Zajacem zkontrolovat, tak dejte mi ruku, ať tady nespadne. Dáme si ruku, pojďte. To je tvrdé.
3: To je beton.
2: A ty kameny vlastně jsou takhle pevně zabetonované, to je vlastně takový, jako kdyby základ, dá se říct.
3: Ano, ano. No je tam beton, je to nějaká patka, jo, beton, kamen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet.
2: Ty co kameny. Jsou za náma, ty obří.
3: Co jsou za náma, no.
2: Jo. No a tady už se potom, nahoru bych se nevyškrábala, jak minule při tom natáčení. To oni nějakým bagrem dali dolů, jo?
3: Jo, to je všechno, to nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skládat tady pod ty kořeny, jo, a zbytek...
2: Tady ty nahoře, ty vlevo, jo?
3: Ano, ty vlevo. Že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
2: Úplně nahoře, že bude síť.
3: Jo. No.
2: Ty balvany jsou ale pořádně velké, teda, když se na to koukám.
3: Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun.
2: Tohle, co je před náma, jsou 40 tun?
3: Přes 40 tun, tak jsme rádi, ale už aby to bylo. Takže budeme muset potom, až se udělat tohle, ten svah, jo, tak můžeme pokračovat zase s něčím jiným.
2: To vás vlastně brzdilo docela.
3: To nás brzdí, protože tam mají řezivo.
2: Počkejte, musím se otočit.
3: Nakoupené trámy a všechno, tady na ten přístřešek, že abych mohl dělat.
2: Rodiny, které postihly ty sesunuté svahy, věří, že to najatá firma všechno stihne do konce letních prázdnin. Z Holčovic, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. No dnes mraky i přehánky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. U nás v Prostějově je v tuto chvíli 21 stupňů. Zdravíme všechny, napsala Monika. Lukáš z Postřelmova, ten má na teploměru 19,5 stupně. Chystá se dnes zavařovat okurky a možná sklidí první malou dýni. U Níčov 20 stupňů, vzkaz od Evy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: 6. studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, 4 úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, už o víkendu nás čeká srpen a tak jste mi dnes ráno psali, jak chcete strávit druhou polovinu letních prázdnin. Pojďme na další vzkazy. Jarda z Prostějova, měsíc srpen patří, pokud to půjde, k dálkovému cestování, letos Řecko na motocyklu Ariel 557 SV s přívěsným vozíkem z roku 1927. Pomalu, spolehlivě a jistě. Tak ahoj cestovatelé, píše Jarda. Zdena z Holubic. Druhou polovinu prázdnin budu trávit tím, že budu sklízet zeleninu a chodit do lesa. Když nebudou houby, budou šišky. Včera jsem byla v lese a našla 3 žampiony, pochlubila se Zdena z Holubic. Přijede vnuk a budeme stanovat na zahradě. Moc se těší a na Zrýmařová voda, meloun, zmrzlina, sluníčko, pohoda, o víkendu určitě velké vedro, všechno si to užijeme, Lukáš z Rapotína napsal. Pronajali jsme si na druhou polovinu srpna chatu na Šumavě, moc se těšíme, my, naše děti i má maminka, vzkaz od Marcely z Přerova. Tak děkuji za vaše milé vzkazy, polovina prázdnin brzy za námi, druhá před námi, držím palce, ať ji strávíme radostně s úsměvem na tváři.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou opět zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolegyně Dita Vojnarová. Přeji příjemný, usměvavý den.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucký kraj rozdělí mezi obce a kluby 69 milionů korun na sportoviště. Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Holčovice na Bruntálsku zahájili obnovu svahů ohrožujících domy. Oblačno, přehánky, teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Více než 100 obcí, klubů a tělovýchovných jednot z Olomouckého kraje se přihlásilo o peníze z nového krajského dotačního programu na opravy a stavbu nových sportovišť. Kraj vyhlásil program po několikaleté přestávce. Mezi žadatele rozdělí 69 milionů korun. Podpoří například přestavby stadionů, stavbu nových multifunkčních hřišť i zázemí pro sportovce, píše se v závěrečné zprávě dotačního programu. Podle mluvčí kraje Evy Knajblové se do programu přihlásilo 118 zájemců, 9 z nich ale nesplňovalo podmínky. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzin po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
2: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Podle nejnovějších informací cena ropy na světových trzích klesá. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. V Holčovicích na Bruntálsku začala sanace 6 svahů, které se při předloňských povodních sesunuly a ohrožovaly blízké domy. Práce vyjdou na zhruba 6 milionů korun. Obec na to využije státní dotaci. Najatá firma už začala zajišťovat nestabilní kopec, například nad domem Josefa Zajace.
3: Je to nějaká patka, beton, kámen. To je nějaký základ, o co by se měli opřet. Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skládat tady pod ty kořeny, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
1: Areál sběrného dvora ve Štenberku je ode dneška dočasně uzavřený. Důvodem jsou stavební práce na parkovišti a silnici u vjezdu. Omezení potrvá až do 9. srpna. Další podrobnosti na webu Štenberské radnice. Sport. Fotbalisté Kozlovic porazili ve druhém předkole poháru MOL Cupu favorizovaný Frýdek Místek ze třetí ligy 1-0 po penaltách. V rozstřelu uspělo všech 5 kozlovických exekutorů. Naopak soupeř minul hned prvním kopem. K nerozhodnému stavu a následnému vítězství na penalty výrazně pomohla i červená karta v 61. minutě pro hostujícího Samiho. Pokračuje trenér Kozlovic Roman Matějka.
4: Dotáhlo se to do penalt díky poctivé pracovitosti. Jediný včas jsme se tak special připravovali, že budeme hodně běhat bez balonu a že to bude hodně o té mentální nastavení, že ono bez balonu to nikoho nebaví, ale že prostě ten prostor musíš zavřít, musíš obsadit. Prostě furt strojově si jít za svým a dotáhli jsme to do penalta, kde jsme byli šťastnějším týmem. Penalty už jsou loterie.
1: V prvním kole MOL Cupu se Kozlovice střetnou se Slavičínem, účastníkem stejné skupiny E ve čtvrté lize. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno. Občasný déšť, přehánky ojediněle bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17, slabý během dne čerstvý západní vítr. V nárazech může mít 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozovku silnice první třídy číslo 55 čistí dělnice na trase Přerov Předmostí Horní Moštěnice. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A je to další pondělí, ale věřím, že toho už jste si stihli všimnout 27. července roku 2026, teď aktuálně 4 minuty po 9. hodině. A znamená to, že v tuto chvíli vám společnost dělá už dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A co nabídne, bude toho opravdu hodně. Především četba na pokračování, putování Hanáckou rovinou i Jesenickými horami v podání Igora Bareše, to už za malý okamžik. Také tady bude další díl panských sídel v našem kraji. Vypravíme se na hrad Šternberg a rozhodně vás nemine ani zámecké léto i se soutěží. Takže poslouchejte a buďte připraveni zapojit se do ní. Dita Vojnarová je u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. My všichni, celý vysílací tým, vám přejeme dobrý den a dobrý poslech.

Kraj Hané a Jeseníků je velmi rozmanitý. Pole střídají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokliny a horské vrcholy a ke všem těm místům známým i zapomenutým se váží pověsti. Pojďme je poznat v naší 40-dílné četbě na pokračování. Připravila ji Markéta Kočí-Machačíková. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš. Díl 16. zamíří na Nový hrad u Hanušovic.

Bílá paní. Kdysi dávno žila na Novém Hradě u Hanušovic mladinká a krásná pana Ovka. Byla sirotek. Rodiče zemřeli, když jí bylo 16. Byla velice bohatá a tak se o ní začalo brzy zajímat a ucházet hodně urozených nápadníků, ale ona je všechny odmítala. Zpočátku proto, že byla hrdá a vybíravá, potom se však zamilovala do svého panoše Petra. Petr byl hezký a měl dobré srdce. Ovka se do něj úplně pobláznila a své city mu dávala neokázale najevo. Všemi možnými způsoby. Petr dál konal svou službu poctivě a rytířsky. Byl zdvořilý, to ale bylo všechno. Ovku to dovádělo k šílenství. Vypadalo to skoro, jako by její narážky a vějíčky neviděl a neslyšel. A nikdy neudělal nic, co by překročilo jeho povinnosti vůči ní jako jeho paní. Bylo to proto, a to Ovka tehdy ještě netušila, že jeho srdce dávno patřilo komorné Bětušce, kvůli které Petr vstoupil do služby. Ovka se snažila. Dál Petra vytrvale zahrnovala svou přízní, chválila ho a dávala ho za vzor ostatním. Jednou, když se domnívala, že už musí být přece nad slunce jasné, co od něho ona očekává, ho laskavě pobídla. Ať vysloví jakékoliv přání, že mu je splní. Petr si tedy dodal odvahy a využil nabízené příležitosti k tomu, aby se jí vyznal z lásky k Bětušce. A v zápětí Ovku požádal o svolení se s Bětuškou v brzké době oženit. V tu ránu, jak to dořekl, se ovčina láska, byla-li to kdy láska, změnila v nenávist a ukrutnou žárlivost. Rozhodla se, že Petra potrestá. Tajně podstrčila do jeho pokoje svoje šperky a pak nařídila hledat zloděje. Když se šperky u Petra našly, okamžitě ho uvrhla do vězení. Pořád mu dávala šanci na nápravu. 3 dny chodila a naléhala na něj.

zaklel. Ovka okamžitě dala zamknout jeho celu a jediný klíč si ponechala u sebe. Pod přísným trestem taky všem zapověděla s Petrem mluvit. Uplynulo několik dní a ovka to nemohla už déle vydržet. Šla se podívat, co s Petrem je. Ale zjistila, že nemá klíč od cely. Musela ho někde ztratit. Všichni po celém hradě klíč hledali, ale nemohli ho najít. A zámek se nedařilo vylomit. To trvalo mnoho dní. A když se kováři nakonec podařilo zámek pokořit, Petr byl mrtvý. Pohled na něj způsobil, že pana ovka zešílela. Ve dne v noci chodila po hradě a marně volala svého milovaného. Až se jednoho dne zabila skokem z věže. Našli ji na nádvoří s roztříštěnými údy, v ruce křečovitě svírala klíč. Po smrti ovka nenašla klid. Její duch prý dál bloudí hradem a čeká na vysvobození, které nepřichází. A bude čekat ještě hodně dlouho. Traduje se, že ze zakletí se může dostat teprve tehdy, až borovice na nejvyšší hradní zdi vyroste v mohutný kmen a z jejího dřeva se vyrobí kolébka. Jedině chlapec, sedmý potomek Panošova rodu, který v ní bude kolébán, bude mít sílu a moc ovčinu kletbu zlomit. Až dospěje, musí uříznout halus z ročního lískového výhonu a čekat s ní o půlnoci u hradní brány, dokud se pana neobjeví. Ona bude mít v ruce do ruda rozpálený klíč a mládenec jej musí zachytit na připravenou halus. Povídá se, že před mnoha lety už jedna borovice na hradní zdi dorostla a v kolébce z ní vyrobené byl v blízké vesnici Raškov vychován chlapec. Taky mu dal jméno Petr a vyučil se bednářem. Jednou, bylo to prý ke konci 30leté války, přišel do opuštěných míst Nového hradu, aby si nařezal březové proutí. Začalo se smrákat. Bednář byl natolik zabraný do své práce, že tomu nevěnoval pozornost. Až najednou vedle sebe uslyšel hluboký vzdech. Když se otočil, spatřil bílou, přízračnou postavu. Leknul se. Postava si odhrnula závoj a odhalila svou krásnou dívčí tvář. Vítám tě, Petře. Doufám, že mi pomůžeš. Vyznala se mu ze všech svých hříchů a řekla, že už na své vysvobození čeká několik set let. Petr se zeptal, jak by jí mohl pomoct. Bílá paní mu podrobně popsala, že si musí do úplňku opatřit vidlici z lískové haluze a přijít s ní v noci na hrad. Ona se mu pak zjeví v podobě ohnivé nestvůry. V tlamě bude mít žhavý klíč. Je potřeba, aby se Petr ničeho nebál, ať se bude dít cokoliv. A ten klíč nabral na vidlici. Petr jí slíbil, že přijde. A ona zmizela. Opatřil si lískový proutek a když byl měsíc v úplňku, vyrazil na hrad. Když se setmělo, zvedl se vítr a strhla se bouře. Voda v potoce kypěla a objevil se strašlivý drak se žhavým klíčem v tlamě. S příšerným vitím se blížil k Petrovi. Petr se vyděsil a na všechno, co mu bílá paní říkala, v ten moment zapomněl. Upustil lískový prut a utíkal pryč. Doma lehl v horečkách. Několik týdnů prostonal. Hrůzou mu zbělely vlasy. O tom, co se mu přihodilo ještě dlouho, nechtěl mluvit. Protože měl výčitky svědomí, vracel se často k hradu, ale bílou paní tam už nepotkal. Ovka tak musí dál čekat na svého zachránce. Nejméně tak dlouho, než na hradní zdi,

0: Takto málem prorocky se uzavřel 16. ze 40 dílů četby na pokračování z pověstí Olomouckého kraje. Byli jsme na Novém Hradě u Hanušovic. Připravila Markéta Kočí Machačíková. V režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal. Hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Den dobrý.
5: Češ.
4: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
5: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
4: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
5: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
4: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
5: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc v pondělí 27. července. Čeká nás další návštěva významného hradu Šternberg, kde se v minulosti řešila i vysoká politika. Za chviličku vám totiž v našem vysílání nabídneme další díl cyklu Panská sídla střední Moravy.

0: V minulém dílu Panských sídel jsme opustili hrad Šternberg v době, kdy se tu pečetily listiny, kterými šlechtici protestovali proti odsouzení a upálení Jana Husa v Kostnici. Pokračuje profesor David Papajík.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Husitské války se dotkly Šternberka výrazně, i když ta interpretace těch pramenů je problematická. Máme zprávu z roku 1427, kdy měli husité dobýt Šternberg. Pokud bychom tomu věřili, tak pravděpodobně došlo pouze k dobytí města a samotný hrad se ubránil, protože nemáme doklady toho, že by v tom roce 1427 byl hrad obsazen husity. Pak se vztahuje z období husitských válek ke Šternberku zmínka kronikáře Bartoška z Drahonic, který píše, že v roce 1430 mělo vojsko Prokopa Holého po delším obléhání obsadit hrad Šternberg. Posádka se měla vzdát a za svobodný odchod pustit husity. Já jsem tady k tomu, nechci říct úplně skepticky, ale ta interpretace celé záležitosti je problematická, protože jak jsme tady už na úvod říkali, že existuje i Šternberg v Čechách, kromě tedy Šternberku na Moravě, tak ta zmínka není úplně jednoznačná z toho roku 1430, jestli se vztahuje k Šternberku na Moravě nebo k českému Šternberku.
3: Když přijdeme na prohlídku hradu, tak první, co se dozvíme hned na nádvoří, že nejstarší částí je kamenná věž, která je ovšem nepřístupná, takže ji můžeme vidět pouze zvenku to zdivo.
2: Nejstarší dochovaná část hradu, pravděpodobně již z poloviny 13. století, je takzvaný Bergfried, tahle okrouhlá věž. Ten Bergfried strážil vstup do hradu. Takže dneska, když návštěvníci jdou dole z města do kopce a následně do hradu, tak oni nejdou tím vstupem, který byl původní. Původní vstup do hradu byl z boku, řekněme z východu, právě kolem toho Bergfriedu. Ten Bergfried chránil to nejslabší místo. To znamená místo vstupu do hradu, pod tím Bergfriedem byl příkop a byl zde most, takže se vstupovalo vlastně z východu do hradu, ne jak dnes z jihu.
3: A byla ta věž vyšší?
2: Ano, věž byla v novější době, myslím v 19. století, snížena o tuším 2 patra.
3: Přestože není přístupná, byla přístupná odborníkům, byla prozkoumaná?
2: Ano, odborníci z Národního památkového ústavu vlastně tuhle věž podrobně zkoumali a překvapivě tam zase neobjevili příliš mnoho artefaktů, protože byla vyčištěna někdy během 19. století a to, co bychom chtěli, aby tam byly nějaké odpadky, které bychom mohli analyzovat, tak ty se tam moc nenašly.
3: Lichtensteini to vyhodili.
2: Spíš ti pracovníci těch Lichtensteinů to vyvezli.
3: K těm stavebně nejstarším částem hradu patří také místo, kde se nachází gotická kaple.
2: Ano, ale vlastně ta současná podoba té kaple je výsledkem i pozdějších přestaveb. Musíme si uvědomit, že všechny další vrchnosti tam stavěly na hradě, často byli i nuceni, hrad několikrát vyhořel, byl neustále upravován, velké stavební úpravy probíhaly za Berku z Dubé, což je další taková významná vrchnost, která vlastnila hrad v letech 1478 až 1565, takže ti Berkové hodně přestavovali hrad a oni budovali to jižní předhradí. V podstatě to místo, kde se dnes vstupuje do hradu, to vytvořili Berkové z Dubé. Já bych tady se chtěl ještě vyjádřit k poslední velké významné vrchnosti, což byly Lichtensteinové, vlastníci Šternberské panství a pak samotný hrad v letech 1695 až 1945. Lichtensteinové měli těch sídel víc. Nikdy na Šternberku trvale nesídlili, zatímco Šternberkové sídlili. Berkové z Dubé sídlili. Bylo to jejich hlavní rezidenční sídlo. A když někde sídlíte, tak o sídlo pečujete. Lichtensteinové měli jiná významná sídla, takže trvale na Šternberku nesídlili a musíme si přiznat, že v 18. století a počátkem 19. století Šternberský hrad byl v velmi zoufalém stavu. V podstatě byl v neobyvatelném stavu. To byla ruina, máme k dispozici několik maleb, které ukazují prostě rozpadlé zdi, bez střech, objekty, prostě totální katastrofa. Takže hrozilo, že Štenberský hrad jako úplně zanikne, že tam budou jenom nějaké zbytky zdí, kameny a nic. Takže nakonec možná to dopadlo dobře. V letech 1880 až 1913 Lichtensteinové, konkrétně kníže Jan II. Z Lichtenštejna, přistoupil k rozsáhlé opravě, rekonstrukci, přestavě Štenberského hradu.
3: Říká profesor David Papajík. Naslyšenou u Panských sídel se zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc těší také Aleš Spurný.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Profesor dr. František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po zprávách v 10 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Gota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pokud se podíváte na hodiny, tak víte, že vás už za okamžik čeká další vydání zámeckého léta na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, které i dnes bude určitě obsahovat soutěž, tak se dobře připravte. Zveme vás na další krásnou návštěvu.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéléto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme, teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéléto.cz, no a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky nás zve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím, cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Část ulic v Jeseníku uzavřou opravy plynovodu a vodovodu. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva, benzin i nafta zdražily. V Jeseníkách jsou potvrzeny dvě vlčí smečky. Oblačno, přeháňky teploty do 26 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči v Jeseníku musí od dneška počítat s dopravními omezeními. Kvůli pokračující opravě vodovodu a plynovodu tam začíná platit částečná uzavírka. Bude se týkat části ulice Lipovská až po Puškinovu. Autobusová doprava zůstává bez omezení. Částečná uzavírka potrvá do 12. srpna, píše se na webu Jesenické radnice. Dnes je to týden, co se čerpací stanice nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzinu v průměru o korunu 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu jsou teď paliva dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
2: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích, je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií, takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš, ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Cena ropy na světových trzích dnes klesá díky přerušení amerických vzdušných úderů na Írán a naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených. Třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
3: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
4: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
3: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další 3 subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu zhruba 5 až 10 žalob ročně se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
3: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně 2 vlčí oblasti. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem kolem Medvěďské hornatiny, druhá v Národní přírodní rezervaci Praděd. Vyplývá to z výsledků projektu Život v jesenické divočině společnosti Přátel Jeseníků. Monitoring je založený na pozorování v terénu, fotopastech a genetických analýzách, řekl předseda spolku Ondřej Bačík. V širším území Jeseníku od Králického sněhu po Krnov odborníci odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií z 30 až 40 jedinci. Sport. V úvodním kole nového ročníku šance ligy fotbalisté Olomouce na body nedosáhli, když v Jablonci prohráli 1-2. Přestože po většinu utkání vedli, za příčinami porážky se ohlédl kapitán Jan Král.
6: Tak myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili, to vlastně vyústilo ten gól, co jsme dali. Pak nevím, co se stalo, ale Jablonec se nás zatlačil a tak skončila první půle. Myslím si, že jsme si něco řekli a zase začneme tak, jak jsme začali, a Jablonec nás zase zatlačil a pak už jsme si o to koledovali a pak už dostaneme jeden gól a už to nechytneme a už se veze druhý.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přeháňky, ojediněle bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a slabý během dne čerstvý západní vítr. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Císařově na Přerovsku na příjezdu do obce od Rokytnice. Příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Během letních prázdninových měsíců máme možnost sáhnout do bohatého archivu Českého rozhlasu Olomouc a nabídnout vám v repríze pořady, které se opravdu povedly. V pondělí po 10. hodině to bývají mimořádné rozhovory. Profesor František Kopřiva z dětské kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, poruchami imunitního systému a nemocemi dýchacího ústrojí, obdržel v říjnu loňského roku z rukou prezidenta České republiky medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy a zdravotnictví. Byli jsme moc rádi, že přijal pozvání k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a tak si poslechněte povídání o profesi, které se celoživotně věnuje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: 28. října letošního roku převzal ve Vladislavském sále Pražského hradu z rukou prezidenta České republiky Petra Pavla medaili za zásluhy. Lékař, vysokoškolský pedagog a jeden ze zakladatelů oboru dětské pneumologie profesor František Kopřiva, host svátečního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den všem.
1: Jak jste si užil? Byl to den na Pražském hradě?
2: Den to nebyl. My jsme byli pozváni až na 5 hodin. Jsme netušili vůbec nikdo, kdo tam vlastně budeme, a tam jsme byli představeni z očí do očí panu prezidentovi, a tak jsme ani netušili, kdo tam vlastně všechno jsme. A pak nám teda řekli, že budeme mít hodinu času, že se máme s odpuštěním najíst, že na jídlo se dostaneme až kolem 10. hodiny a něco napít. A měli jsme se nějak navzájem poznat, ale já se tam nikoho neznal. A tak jsem najednou šel a proti mě šla paní, a pak jsem si uvědomil, že to je Martina Navrátilová, tak to byla pro mě čest, že jsem ji mohl v životě potkat, tak jsem ji pozdravil, namluvil jsem s ní tak 2 až 3 minuty. Na druhé straně jsem věděl, že jsme stejný ročník narození, tak jsem jí říkal, že to byl dobrý ročník.
1: 56.
2: 56. No a tak jsme zapomínali, že to, co jsme oba dva prožili určitou část života v komunismu, že pro ně to bylo daleko náročnější. Připadal jsem si vedle ní jak 10-centimetrový trpaslík, co ona měla všechno za sebou, že chovala se absolutně bezprostředně, bez jakékoliv aury, byla skromně oblečená vůči těm dámám, které tam všechny byly. No pak, když hrála hymna, tak ona si úplně rozbrečila, nedala to. No. Potkal jsem tam taky a měl jsem tu čest pozdravit mistra Svěráka, a tak jsem mu říkal, že jsem potkal zrovna Martinu Navrátilovou, že jsme stejný ročník. A on říkal, který vy jste ročník? No to jste ještě mladíček. Jo.
1: Vás oba čekají kul, nebo všechny tři vás čekají kulatiny v příštím roce, protože no. Zdeněk Svirák bude mít 90, no. A vy s Martinou Navrátilovou 70.
2: Přesně tak, no.
1: Takže to ta medaile možná mohla být i k blížícím se kulatým narozeninám. Je stříbrná ta medaile. Kde ji máte, doma, anebo jste si ji přinesl na kliniku?
2: No, mám ji teď na klinice, protože někteří chtěli vidět, někteří moji pacienti se chtěli s ní vyfotit, tak jsem, proto jsem si ji donesl jako do práce. No.
1: Já jsem se na toto zeptala schválně, protože vy jste v podstatě hned v těch rozhovorech, které jste začal dávat, zdůrazňoval, že to ocenění nevnímáte jako své, ale jako ohodnocení práce celé kliniky. Tedy jsme teď na dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci.
2: My jako dětská klinika se staráme o děti vlastně se všemi diagnózami, kterým jich můžou postihnout. Já se specializuji celý svůj život na poruchy imunity, alergologickou problematiku, a následně teda jsme založili ten obor dětské pneumologie, a dá se říci, že ta medaile je ocenění a potvrzení naší správné cesty v péči o dětské pacienty s postižením jak imunologickým, tak postižením respiračního ústrojí, takže já to neberu jako osobně, ale že jsme kdysi před těmi 40 lety zvolili nějakou cestu, která byla správná a byla ku prospěchu našich dětských pacientů.
1: Proč jste si vybral právě ty dětské pacienty, nebo to na vás vyšlo?
2: Nevybral jsem si to jako... Nikdy jsem neměl problém komunikace s dětma, to jsem si postupně jako uvědomoval během toho studia na lékařské fakultě. Měl jsem mladší bratrance, o který jsem se někdy staral, a měl jsem spolužáka na gymplu, s kterým jsem seděl v lavici, který měl astma bronchiale, a to mě nasměřovalo tady k této nemoci, protože tehdy se o tom vědělo dost málo, a když jsem viděl, jak ho to trápí a jak mu to dává zabrat, tak jsem si říkal, že tohle, když nikdo o tom nic neví, takže bych se chtěl něco o tom nějak dovědět. A věřte nebo nevěřte, když jsem se z Jihlavy dostal do Olomouce, tak mě tehdy přijal pan profesor Volení, který se věnoval jako studiu astma bronchiale u dětí a napsal první knihu o astmatu u dětských pacientů, takže jsem měl tady takový obrovský štěstí. A když jsme se s Jirkou potkali asi po 35 letech od maturity u mě v ordinaci, tak tam mám fotku pana profesora Voleníka vyfoceného na stěně s dětským pacientem, který ho vyšetřuje, a To nevymyslíte, prostě to život, to je náhoda. On říká, víš, kdo to je tam ten chlapec na té fotce? To jsou já. Takže vlastně se spojily dvě cesty. Pan profesor Volení, který mě nasměřoval a byl rád, že se chci věnovat imunologii. A pak to byl tady tento pacient, který jsem viděl toho svého spolužáka, který byl nemocný.
1: Říká František Kopřiva, který je dnes vzácným hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme s klinickým imunologem a pneumologem, také spisovatelem, pedagogem, doktorem Františkem Kopřivou.

0: se učit, 2 roky jsem se tam učil ještě na varhany v domu, takže víceméně celý svůj školský život jsem myslel, že se budu věnovat hudbě, ale díky tehdejší nějaké situaci a jelikož jsem pak začal hrát jako populární hudbu, tak jsem se trochu zludrařil, to se jinak nedá říct, takže už jsem věděl, že jako profesionální dráhu bych nějak nezvládl a pak jsem chtěl studovat nějakou historii hudební vědy, ale vzhledem k naší rodině a anamnéze prostě to za těch komunistů nešlo, takže víceméně mě zůstala hudba jako koníček, dneska teda už hraje jenom na klávesi a někdy i na klinice, že jo, a je fakt, že jako ta hudba mě vlastně držela tak nějak v pozitivní náladě a optimismu celý život. Jo, mám 6 vnoučat a 5 jich aktivně hraje na nástroje, takže u nás bude teda teď hudebně veselo.
1: Takže existuje něco jako Kopřivovice, rodinná kapela?
0: Já mám 2 dcery, tak o nich není ani jedna Kopřivovice.
1: Kelly Family to teda Kopřiva Family to vyloženě není.
0: Nebude, to nebude teda.
1: Když už tam ty klávesy máte, dá se to využít třeba v rámci vyšetření těch dětí, navazování komunikace a podobně?
0: To jste mi teďka vnukla myšlenku, to jsem se nikdy neodvážil jako vytáhnout, že jo, já to až po pracovní době, nebo když někdy něco píšu, anebo na něčím přemýšlím, tak když se potřebuje odreagovat, tak si zahraji, ale někdy na Vánoce jsme jako hráli koledy nebo něco i dětem, jako co byli hospitalizováni na postelích, na oddělení, ale jinak jsem to teda, to jsem ještě nevyužil, tak to je dobrý nápad.
1: No totiž jak navázat komunikaci s těmi dětmi, jak z nich dostat to, co potřebujete, co vás ta praxe naučila?
0: Snažit se navázat kontakt a být lidský, že jo, nehrát si na mistra světa, snažit se dostat na jejich úroveň a to nějak víceméně se mi potvrdilo. Letošní rok jsme byli po 37. na táboře, který pořádám, že dneska už jsem na to hrdej, dřív mi to ani tak nepřipadalo, pro astmatiky a děti s cystickou fibrozou a díky tomu jsem asi mentálně nezestárl, jak říkají moji blízci, jsem nedostal nikdy pořádnej rozum, protože vlastně já jsem pořád v kontaktu s těma dětma na tom táboře zvlášť, že jo, mě prostě provedli celýma těma desetiletíma, protože já stále chytám ty poslední trendy jejich názoru na život, hudebního stylu a hlavně třeba i mluvy a jejich slovníků. Prostě to je neopakovatelný, že jo, a některý ty děti jako se mi dostalo úplně jako vyznamenání, když mě děcka řekli, teď vy jste jako náš táta, jo, ale to ve smyslu ne, že bych jako na ně hudral nebo něco takového, ale vůbec je nenapadne, že jo, že vlastně já na tom táboře si doktor, já vždycky říkám, že na tom táboře já svým způsobem celou dobu to dělám buď se svýma studentama, anebo bývali moji studenti a dneska už doktory a doktorky a dělají to víceméně za postel a jídlo jako takovou charitu. Snažíme se zahánět peníze, takže se toho můžou zúčastňovat i děti, které jsou ze sociálně slabších rodin. To nám pomáhá třeba poslední roky organizace Crosspoint, za což jim moc a moc děkuji. A tam říkám, že tam jsou vlastně jediný pořádně na rozum, takže tam dělá, teď to řeknu tak vulgárně, doktor Heizelbába a Heizelbába dělá doktora, tam si nikdo na nic nahraje a tohle prostě s těma dětma, když člověk nějak se s něma dostane na tu stejnou úroveň nebo nějak, tak nikdy jsem neměl, kromě samozřejmě těžkých nějakých stavů nebo dětí, kteří jsou třeba autisti anebo mají nějaké problémy závažné. Neměl jsem, a to už jsem říkal na počátku, že zjistil jsem, že jsem nikdy v životě neměl problémy navázat jako kontakt s dětma a nikdy bych asi neměnil pediatrii. Já říkám, je to sice nekritický vůči, asi není špatný názor vůči lékařům, kteří se starají o dospělí lidi, ale říkám, že já kdybych dělal dospělou medicínu, tak bych asi ze mě byl cynik, protože mě ty děti prostě tak udržují v takovém jakýsi optimismu a tu lidskost ve mně jako nedají, aby prostě vyhasla.
1: Prosím, takový 1-2 výrazy, které jste převzal právě od těch dětí.
0: No ne, tak mě vždycky rozesměje, když 5letá holčička třeba řekne, no to je hustý, jo, jako kde na to děcko může přijít, jako jo, nebo No, ty jste mě zaskočila, ten Alzheimer mě prostě bere. No.
1: Počkáme na další tábor, který určitě bude v příštím roce. Každopádně v tuto chvíli je naším hostem profesor František Kopřiva, který v říjnu převzal medaili za zásluhy od prezidenta České republiky Petra Pavla a kterého můžete znát z dětské kliniky fakulty.

0: fakultní nemocnice v Olomouci anebo také z Lékařské fakulty Univerzity Palackého. On je právě dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Soustředí se především na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, s poruchami imunitního systému a chorobami dýchacího ústrojí. Profesor František Kopřiva, se kterým si povídáme ve svátečním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak jsem vzpomínala na 80. léta, kdy jste začínal svou praxi, kdy zimy byly bílé, mrzlo, měli jsme sníh, hráli jsme hokej, lyžovali jsme. Teď máme počasí, mrholí, teplota se zvedne k 9 stupňům, pak to zase klesne, jsme neustále inverzi. Jaký vliv má toto na vaše dětské pacienty, na to, jak se jim dýchá a jak jsou zdraví nebo nemocní?
2: No, to nechci strašit teďka, že jo.
1: Máme svátky.
2: Ale ta inverze negativně působí a tady v Olomouci zvlášť, že jo, když zvednete hlavu a podíváte se na kopeček nebo z kopečka zase na město, tak vidíte vlastně ten atomový hřib nad tím městem, kde je to znečištění a na kopečku už je čistý vzduch nebo čistší vzduch, že jo, tak v rámci té inverzi vlastně se vytváří, když to přeženu, olejovitá substance toho našeho ovzduší, zvyšují se koncentrace těch výfukových plynů a na druhé straně tahle teplota je ideální pro množení i těch respiračních virů postihujících dýchací ústrojí. My už máme teda zachycenou chřipku u nás už 3 týdny. Už byly přijaty malé dítě batolata s chřipkou, takže se to rozběhne a tady tohle počasí je ideální prostředí pro ně, aby se množili a na druhé straně, že na tom narušeném epitelu těmi chemickými látkami i další víry, kterých známe, těch různých serotypů, asi 200 respiračních vírů, to mají usnadněný, protože už je narušený, je bolavej ten povrch, ten epitel dýchacích cest, takže to mají usnadněný se uchytit a vyvolat buď o to obyčejné nachlazení nebo postižení průdušek, nedej bože, až zápal plic. A je to kombinace pak nejenom toho viru chřipky nebo obyčejné rýmy, ale RSV viry a další viry, takže není to úplně ideální situace. Takže kdo by mohl teďka ve vánoční svátky se zbalit a vyjet do Jeseníku a vyčistit se? Je to asi to nejlepší, co mohou udělat.
1: To doporučujete také rodičům svých pacientů, aby s nimi co nejvíce jezdili do hor za čistým vzduchem?
2: Celoročně. V tu sezónu alergickou, to znamená ti, co mají tu senou rýmu, je to vlastně od časného jara, kdy jsou bříza, líska a tak dál, tak když vyjedou na těch 600 metrů nadmořské výšky, tak tam jsou úplně jiný složení pilu, takže se jim tam uleví. No a tady v tuhle fáze té inverze, tak tam je čistší vzduch, tak se vydechají a já daleko raději doporučuji, mají-li na to finance, že jo. Než k moři, tak vyjet do Alp nebo na Slovensko do Vysokých Tater o vysokohorskou turistiku, že a pohyb. Nejenom jako ten čistý vzduch, ale i ten pohyb toho moře, té fyzické námahy tolik nemají, tak proto jako doporučuji tady ty klimatické pobyty jako v té vyšší nadmořské výšce na těch 600 metrů.
1: Pane profesore, vy se pohybujete po Olomouci na kole. Sportovat v inverzi to asi není úplně optimální. Jak se vám dýchá?
2: Ale tak... To je znouzecnost, jak bych to řekl. Já bydlím na těch nových sadech a než bych se dostal do práce, tak jednak je to pěšky přes půl hodiny, takže je to ztráta času a jednak přestupovat různými, dneska už tam jezdí tramvaj třeba, že, ale dřív to bylo přestupovat z autobusu do autobusu a já jedu 10 minut na tom kole, to není žádný sportování. Když se to vemá, naštěstí jezdím bokem, takže já nejezdím kolem té autostrády nebo průtahem. Všichni víte, že kolik 20 let, 30 let se čeká na tu východní tangentu, že jo, kolem Olomouce. Ti, co za to mohou, že se to nepostavili, by měli být spravedlivě potrestáni, protože děti, kteří to odskákali a chroničtí pacienti, kteří mají komplikace tady z tohle, nebo i pacienti dospělí, že jo. No.
1: Kolik toho naběhá profesor lékař v prostorách fakultní nemocnice?
2: No, naběhá nic.
1: Máte jenom jednu kancelář a tam jste?
2: Ne. Já jsem vlastně, dá se říct, asi jediný, který prostě mezi těmi teoretickými ústavy a klinikami jezdím pořád na kole. Jako já nechodím pěšku, já jezdím právě na kole a když jsem se učil bronchoskopovat, no tak jsem jezdil z dětské kliniky na plicní k profesoru Kolvkovi, už není žel bohu mezi námi, takže abych ušetřil čas, tak já jsem za 3 minuty na kole na plicním a tam jsem bronchoskopoval a utekl jsem a pak jsem šel zase za svýma pacientama, nebo zítra ráno jdu přednášet vyzkoušet ráno imunologii na teoretický ústav, no tak sednu na kolo a za 3 minuty jsou na teoretických ústavech. Že? Když by šel pěšky, tak je to 4 hodiny. No.
1: Máte na sobě stále ten bílý plášť?
2: No, mám.
1: Takže podle toho vás poznáme. Dobře, posluchači, až se budete pohybovat v prostorách fakultní nemocnice v Olomouci, tak se dívejte, jestli nejede muž v bílém plášti na kole, protože to je dnešní sváteční host Českého rozhlasu Olomouc, profesor František Kopřiva.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Přejeme vám krásný den u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dnes hostíme profesora Františka Kopřivu, který za námi přišel z dětské kliniky fakultní nemocnice v Olomouci. To je klinika, která je teď středem pozornosti, protože vy jste si převzal medaili za zásluhy od prezidenta České republiky. A tuším, že v dubnu vysílala Česká televize takovou sérii, která se jmenovala Šéf lékařky, a jednou z hrdinek byla přednostka vaší kliniky, docentka Eva Karásková. Takže vy jste v centru dění.
1: To je asi moc silné slovo. Asi by se to dalo říct, že po těch upření pozornosti na transplantace srdce a žalbohu dneska onkologické onemocnění nebo biologická léčba, co umí a tak dál, tak vždycky ti naši kolegové z těch dospělé medicíny, oni vždycky na nás hledí jako pediatrie, no to jsou malé děti, malé nemoci, jo? Takže svým způsobem je to spíš taková trošičku náprava, že my děláme taky medicínu a máme to složitý a děláme dobrou medicínu, a dá se říct, že i potvrzením není jenom to, že byla naše paní šéfová v televizi, ale pan prezident shodou okolností, jestli jste si všimli, tak z medicíny bylo i ohodnocení vlastně jenom pediatři, že jo? Profesorka Bartuňková, moje kamarádka, letitá imunoložka, což je pediatrině, profesor Starý, což je dětský hematolog, a já, tak jsme byli všichni tři pediatři, takže dá se to říct, že je to taková náprava a upření pozornosti, že ta pediatrie nejsou jenom malé děti, malé nemoci, ale že děláme asi taky dobrou medicínu. Asi to děláme dobře, když jsme zasloužili teda to ohodnocení.
0: Dá se ve zkratce vypíchnout to nejdůležitější, co se ve vašem oboru změnilo od začátku těch 80. let, když jste vstupoval do praxe? Co jsou takové základní body pro vás?
1: Za tu dobu toho bylo asi více. Já, když to vemu od toho astmatu, s kterým jsem historicky mluvil, tak v těch 80. letech, když se objevilo dítě s astmatem, tak bylo přijato na dětskou kliniku a dostalo kapací infuzi a 2-3 dny leželo na postýlce, že ho kapalo se do něho léky. Neměli jsme k dispozici moderní léčbu a bylo dušný a dost se trápilo to dítě. Dneska, po těch 40 letech, když dítě leží s astmatem na klinice, tak je to jenom buď nějaká kombinace dalšího onemocnění, anebo špatné diagnózy, anebo rodiče nedodržují léčbu. 98%, 99% těch dětí, a ta péče se dneska vede v ambulanci. Takže to je dramatický přesun, ale dáno tím, že máme i tu moderní léčbu inhalační a dneska máme k dispozici i biologické látky, které blokují ten alergický zánět. Na přelomu 90. let se víceméně začalo, rozbíhalo se vyšetření endoskopické, to znamená bronchoskopie u dětí, čehož jsem jeden z těch zakladatelů, takže jsme se to museli naučit. Byli jsme ve světě, kde jsme na stáži, kde jsme viděli, jak se to dělá, a víceméně tento obor dneska vznikl a v České republice v každé krajské nemocnici dneska je dětský pneumolog, který je schopen dělat bronchoskopii, takže vznikl svým způsobem úplně nový obor. Co se týče diagnostiky těch imunologických onemocnění, ta škála v současné době se neskutečným způsobem rozkošatila a jsme schopni u většině onemocnění už dneska diagnostikovat přesně onemocnění a tíži toho onemocnění, a díky té biologické léčbě monoklonálních protilátek jsme schopni i pro tyto děti nachystat léčbu, která je svým způsobem šitá na míru. Vemte si ten obrovský přerod v péči o děti třeba s cystickou fibrozou. Máme inovativní léčbu, že dneska ty děti už dneska dospělí se dožívají 50, pomalu 60 let. Otázka diabetem mellitus, že děti s cukrovkou, to se nedá srovnat přes 40 lety a dneska mají senzor, mají pumpu, že tyto děti léčba růstovým hormonem, že jo. Co nás trápí, že nárůst nespecifické zánětu střeva, že před těmi 40 lety, když na oddělení leželo jedno dítě s těžkým stavem, tak jsme se na něho chodili dívat a trápilo nás to. Dneska každý týden se u nás vyšetřují děti endoskopicky 5-10 dětí. to je prostě svým způsobem nová epidemie, tak jako cukrovky, tak nespecificky střevní záněty a postižení autoimunitní taky v populaci narůstá, jestli za to může náš špatný životní styl, nebo ty změny jsou tak rychlé, že ten náš imunitní systém není schopen zvládnout tu změnu životního stylu, že se to vyvíjelo miliony let. A když to vezmeme od průmyslové revoluce, tak to je 2-3 století a ten náš imunitní systém není schopen reagovat a vstřebat všechny ty změny, jednak stravovací, je to stres, otázka znečištění a tak dále a tak dále, takže ti pacienti, kteří jsou predisponováni, nechci zase strašit, jo, ale jsou zranitelnější, tak prostě ten jejich imunitní systém a ty regulační mechanismy nejsou schopny to úplně zvládnout a projevuje se to pak, nedej bože, ještě ten psychosociální stres, dneska rozvodovost, že v těch rodinách ty děti jsou vystavovány stresům, který před 100 lety neexistovaly, že teďka počítače, telefony, že izolace, že dneska a dál, prostě ten život se tak dramaticky změnil a ta změna je dramaticky rychlá a my, ten náš imunitní systém na to není nachystané, že? A ti zranitelnější jedinci, pak se to projevuje tady těmito některými dost nehezkými nemocemi. Já zapomněl jsem třeba na dramatický zlom v léčbě dětské leukemii, že? Dneska většina těch pacientů onemocnění zvládá, že? A to by se dalo mluvit dále a dále, že?
0: Pochválil byste své dětské pacienty? Poslouchají, co říká pan doktor?
1: Tak většinu, jo. Tak samozřejmě každý dítě má právo, že musí mít prostor, aby si mohlo zazlobit sem tam.
0: A pomáhají zdravotní klauni? Hledáme v kafse. Klíče. Zdravotní klaun. Ano, stříbrná placka.
1: Já jsem měl možnost se kdysi potkat s panem Gregem, což je zakladatel zdravotního klauna a skamarádil jsem se s některými těmi zdravotními klauny a tu psí známku mám z toho důvodu, protože jak říkal Greg, že já jsem jediný klaun mezi doktorama a jediný doktor mezi klaunama, aby mě nezavřeli naproti na psychiatrii, že jsem se zbláznil.
0: Já jsem byla u situace, kde ten klaunský nos nebývale pomohl, takže no, budu ráda, když v tom bude náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, profesor František Kopřiva, pokračovat.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Profesor doktor František Kopřiva z dětské kliniky fakultní nemocnice v Olomouci je hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem svátečního vysílání. Vychováváte si na lékařské fakultě své budoucí kolegy a případně následovníky?
2: Já doufám.
1: Dá se tak vyďobnout, když si tak někoho vyberete, zacílíte, ten by byl fajn, tomu to jde?
2: Ta situace se má momentálně u nás v té alergologii a pneumologii takhle. Já už jsem v důchodě, že je mi 69 roku, už jsem měl být čtvrtý rok v důchodě. Moje nástupkyně bude určitě paní doktorka Látalová, která je šťastnou maminkou holčičky Zorinky, která má rok a půl. No ale plní si mateřské povinnosti, já vždycky i svým dcerám a i doktorkám nadávám, že mají být s dětma doma, takže minimálně ještě rok budu muset pracovat na plný úvazek, že aby to tam nějak všechno fungovalo, ty mašiny. A jednak teďka je kolega doktor Dvořák, který se začal školit dětské bronchoskopii a mají tu výhodu, že když jsem tím profesorem, takže je můžu školit na plný úvazek a že nemusím nikam jezdit, jo? Ale tak musím chodit do práce na plný úvazek, abych jim to mohl podepsat. Ale mě už se někdy nechce, že já bych si někdy ráno už prostě zůstal v posteli a nevstával, že jo. Ale tak ještě rok a půl budu chodit na plný úvazek, no a pak jim to pomaličku předám a budu se, doufám, těšit z jejich úspěchu a z vyléčených našich pacientů a pak budu vzpomínat už jenom na mládí. Že?
1: Máte plán, co budete dělat, až to takto zamknete a odložíte ten svazek klíčů, který nám tady před chvíli cinkal?
2: No, na prvním místě je, že aby člověk byl zdravý.
1: Ano.
2: Snažit se být co nejvíc v přírodě, někde na té chalupě. Za druhý ještě bych chtěl si přečíst pár knížek a ještě něco přehrát, co jsem si furt vytiskl noty a nedostal jsem se k tomu a nenacvičil to. No a takhle si bude hlava fungovat, tak teď dopisuji jednu knihu, ale ještě bych chtěl jednu knížku přepsat nebo zaktualizovat a tím bych asi skončil, no. Tohle bych chtěl stihnout, ale říkám, záleží na zdraví a na hlavě, jak bude fungovat.
1: A opravdu bez té medicíny dokážete být, to si myslíte?
2: A tak budu si muset na to zvyknout a dokud to člověk nevyzkouší, tak nemůže říct, jestli ano nebo ne. A už jsem naznačoval, že bych tak odcházel zkracováním úvazku třeba 2 dny, nebo nějak bych takhle chodil, že jo, nebo zaskakoval. A prostě člověk zestárne a už taky to nebude sloužit, jo? Tak abych tam nepřekážel, abych byl ještě k užitku. Jo?
1: A jsou tam takový, kteří by vám to řekli, myslíte?
2: Já jim to vždycky říkám dopředu, protože když to vidíme, ty špatné příklady kolem, já jsem říkal, až takhle budu vypadat, tak mě prosím vás to naznačte úplně natvrdo. Ať už tady, no nic.
1: Panuje u vás uvolněná atmosféra, protože to je asi dost důležité, aby na tom oddělení byla cítit pohoda a dobré vztahy.
2: Já si myslím, že většinou jsem typ, který nestresuje jako tam svoje okolí a v tom našem mikroprostředí alergopneumologie, kromě když samozřejmě jsou nějaký krizový situace, takže si myslím, že působíme i sestřičky, i doktoři na ty děti jako pozitivně uvolněně, že se snažíme všechno udělat, aby se nestresovali a cítili se jako dobře a v rámci možností i sestry jako nabízí dětem nějaký obrázky nebo bonbony, co tam máme, aby se narušil ten stres, protože já, když jdu doktorovi, tak se taky necítím úplně komfortně, že jo? Nevím, co mě někdy čeká, že jo? Takže chápu, že ten malej človíček musí z toho být taky vykulený, když se na ně vrhnou 2-3 dospělí lidi a teďka po něm něco chtějí, že jo?
1: Kdy vás někdo z nich opravdu dostal, pobavil? Vzpomeňte.
2: Když jsme byli na druhém nebo třetím táboře, už to neumím přesně odhadnout, tak jsme tam měli chlapce, který měl astma bronchiale, tehdy ještě nebyla k dispozici ta moderní léčba účinných inhalačních kortikosteroidů, který oni vdychují. A my jsme šli asi 4., 5. den, vždycky po tom zahájení táboru jdeme do vesnice, si děti jdou dokoupit sladkosti a my jsme došli do vedlejší vesnice, asi 4-5 kilometrů a on si koupil pohled a donesl mě ten pohled a říkal, abych se tam podepsal, že píše dědečkovi a babičce. A na tom pohledu bylo napsáno, milá babičko a dědo, dneska jsem poprvé v životě s panem doktorem ušel 5 kilometrů.
1: říká host Českého rozhlasu Olomouc. Host Dity Vojnarové, lékař, vysokoškolský pedagog, jeden ze zakladatelů oboru dětská pneumologie, profesor František Kopřiva. Já vám přeji disciplinované rodiče, skvělé pacienty a budu se s vámi těšit zase v příštím roce na další setkání. Naschledanou.
2: Já taky přeji vám všechno nejlepší a hlavně zdraví.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Litovli začíná oprava historického svatojánského mostu přes řeku Moravu. Pracovníci arboreta v Bílé Lhotě řeší dopady klimatické změny. Olomoucké muzeum otevřelo obměněnou expozici moderního umění. Oblačno, přehánky, teploty do 26 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dělníci začínají opravovat svatojánský most v Litovli. Stavba patří k nejstaršímu mostům v republice. Řidiči přesněji během oprav neprojedou. Pro chodce a cyklisty, kteří se sednou z kola, zůstane přístupný. Podle nezávislého starosty Litovle Viktora Kohouta práce potrvají 4 měsíce.
3: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové tzv. Dešťové vody do konstrukce. Toto zatékání následně vlastně způsobuje narušení nosných konstrukcí mostu. Vlastně rekonstrukce mostu je právě rozvržena do dvou fází z důvodu zachování provozu pro pěší.
2: Arboretum v Bílé Lhotě na Olomoucku se přizpůsobuje klimatickým změnám, dlouhodobým suchům i mírným zimám. Přírodní park je součástí Olomouckého vlastivědného muzea a také národní přírodní památkou.
4: Dlouhodobá období sucha znamenají vyšší nároky na zálivku, proto arboretum připravuje rozšíření systému pro zachytávání dešťové vody. Mírnější zimy naopak umožňují pěstovat některé druhy rostlin, které by ještě před několika desetiletími ve venkovních podmínkách nepřežily. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Muzeum umění Olomouc otevřelo po roční přestávce obměněnou expozici moderního a současného výtvarného umění s názvem Století relativity 2. Návštěvníkům představuje díla 118 autorek a autorů, z toho 34 exponátů představují kurátoři poprvé. 12 se do expozice vrací po dlouhé době. Vystavené jsou díla autorů jako Josef Čapek, Tohajen, Bohumil Kubišta, Hana Vichterlová a Karel Nepraš. Expozice se do muzea vrátila po hostování v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou na Česko-Budějovicku, uvedl mluvčí muzea Tomáš Kasal. Sport. Fotbalisté SK Sulco Zábřeh ve druhém předkole poháru MOL Cupu porazili SK Hranice 3-2 po penaltách. Ve druhé půli přitom převažovali Hranice a na 2-2 vyrovnával kapitán Zábřehu Martin Antl v 82. minutě. Utkání rozhodly penalty, kde uspěli všichni střelci Zábřehu. Hranice minuli až poslední ranou, pokračuje trenér Zábřehu Jiří Neček.
5: Jsme na ně řvali, ať jsou hlavně v klidu a ať neblázní, spíš ať jdou s klidnou hlavou. Já se přiznám, že jsem věřil našemu golmanovi. My jsme cvičili penalty už pátek na tréninku a samozřejmě jsem čekal, že jednu penaltu chytne a v podstatě ono to zbylo na závěr a to ještě přestřelil, takže jsme byli rádi, postupujeme dál a je to paráda.
2: V prvním kole MOL Cupu čeká Zábřeh souboj s Ráječkem z Jihomoravského krajského Přeboru. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, občasný déšť, přehánky, ojediněle bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17. Slabý během dne čerstvý západní vítr, v nárazech může mít 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto bouralo za obcí Potůčník na Šumpersku na cestě do Rejchartic. Příčinu nehody vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně. Porouchaný kamion budete mít na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Stojí u exitu 12 Brodeku Prostějova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Společnost vám dělá 4 minuty po 11. hodině Český rozhlas Olomouc a jsme za to samozřejmě rádi. Připravili jsme pro vás totiž spoustu dalších důležitých informací a zajímavostí a také tipu. Jako například hned, co se týče první reportáže, kterou uslyšíte v této hodince. Nabízíme vám během prázdninový seriálek, který nás zavádí do zoo na Svatém Kopečku. Ta totiž v červnu oslavila 70. A dnes se konkrétně zastavíme u velbloudů, takže pokud je to vaše oblíbené zvíře, tak bedlivě poslouchejte. Ale určitě budeme mluvit také o sdílené elektrické energii a v Babských Hradách se podíváme, co se všechno dá vytvořit z papírové krabice. Dita Vojnarová vás srdečně zdraví a přeje dobrý poslech.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, za to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Tak jste si mohli i nakoupit prostřednictvím poslechu Českého rozhlasu Olomouc. To byl prodavač Michal Tučný. V olomoucké zoo, která slaví sedmdesátiny, najdeme samozřejmě také velbloudy. Jsou tu dvouhrbí i jednohrbí. Pojďme se teď za nimi podívat společně s chovatelem Michalem Šmerdou.
2: Jednohrbý velbloud je vyšší, je takového ohnivějšího temperamentu, ale je kratší a má méně kilo. To tady máte, protože tady samec je. Ten velký světlý, to je samec, zatímco u dvouhrbých jsme teďka momentálně bez samce, protože jsme zařadili dcery toho původního samce do chovu, takže se dělá teďka taková akce kulový blesk, že si měníme se zoologickýma samce, ale takhle uprostřed léta není dobrý převážet ty velký zvířata, takže čekáme na podzim.
3: Jaký je rozdíl mezi tím jednohrbým a dvouhrbým?
2: Není to ani stejný živočišný druh a rozdíl je v tom, že jednohrbý je lépe uspůsobený pro ty horké pouště jako Saharu a tak, vydrží vyšší teplotu, vydrží díl bez vody, ale dvouhrbý velbloud je mnohem větší drsňák, protože pro něho minus 40 nebo plus 40 nic neznamená, takže není tak dokonale přizpůsoben pro vedro, ale za to jeho rozmezí teplot, ve kterých se cítí komfortně, je větší než u toho jednohrbého.
3: Jak se dá s tím zvířetem komunikovat? Je třeba agresivní někdy ten velbloud?
2: Ne, on je strašně zvědavý tady ten velbloud. A jinak jsou to domácí zvířata, lehce ovladatelná mimo samců vří, nebo samic, který se starají o úplně malý velblouděta, ale v zemích původu se starají o ně malí děti. Jsou to domácí zvířata.
3: Před chvilkou jsem si fotil u těch dvouhrbých velbloudů. Vypadalo to jako, že se tam jeden kojí, přitom velikostně mi připadaly stejní.
2: Je problém v zoologických zahradách s odstavováním těch zvířat, protože oni jsou na sobě strašně fixovaní v těch malých stádech, takže se neodstavují přirozeně. Ale ono to taky hodně maté, protože on ten menší velbloud má ve skutečnosti teprve rok a půl, takže ještě částečně na kojení má nárok.
3: Kolik jich tu máte? Tady jednohrbých tři?
2: Tři. Těch dvouhrbých máme šest, včetně jednoho malinkého mláděte.
3: Spolupracujete tady s ostatními chovy, to znamená, že jako sem přicházejí a zase ta mláďata třeba poskytujete jiným.
2: Přesně tak, ale tady u těch je obrovská výhoda, že nespadají pod žádné záchranné programy nebo programy v rámci zoologických zahrad, protože jak říkám, jsou to domácí zvířata, takže vždycky se dají udát do soukromých chovů, cirkusům, zvěřincům. Vždycky je dokážeme mláďata udat ze zoo a zároveň dokážeme vždycky zehnat samce, nebo když bychom potřebovali samice, vždycky se dají koupit.
3: Jdu sem od opiček malých a ty byly velmi aktivní, tak jsme si říkali, že si celý den hrají, pokud se zrovna nekrmí. Co dělají velbloudi?
2: Strašně velkou část dne leží a přežvíkují. Čtvrtinu dne se pasou, žerou seno, oždibují okus. Malou část dne i prospí, no a většinu dne leží a zpracovávají znovu tu potravu, co už nabrali.
3: Projel kolem safari vláček, z toho reproduktoru jsem se dozvěděl, že vydrží až 14 dnů bez vody.
2: No, říká se to. Nějaký exaktní studie jako do umření velbloudu jsem nikde neobjevil, ale jako vydrží určitě hodně, protože některé ty etapy těch karavan mají třeba 5-6 dní a ti velbloudi nenesou pro sebe vodu. Oni musí vydržet s tím, co mají v sobě.
3: Teď šel za vámi, postavil se za vás a kopl vám do koleček, kterými tady uklízíte. Předtím z nich teda sežral ještě stéblo nějakého sena.
2: Jo, to on je zvědavý a jak většinu dne přežvikuje, tak někdy dostane záchvat aktivity, podobně jako ty malé opičky, a potom si přijde hrát a takhle to dopadá někdy.
3: Žere trávu a vypadá to, že mu dělá dobře ta blízkost, že komunikuje tak trochu.
2: On zrovna je jako opravdu kontaktní zvíře, jako on je fakt hodnej.
3: Jak dlouho žije velbloud?
2: Všude se píše až 30 let, v zoologických, jestli je moc krmíme, nebo odcházejí na nějaký civilizační choroby, ale 30-letí velbloudi nejsou, takže tak těch 25-26 let jsou už staří.
3: Je to sudokopitník?
2: Je to nejprimitivnější ze všech přežvíkavých sudokopitníků. Má spoustu vychytávek, které šly jinou cestou, proto se taky uchytil v těch extrémních podmínkách.
3: V tom hrbu má tedy tuk?
2: Má tam tuk. A ten tuk souvisí taky trošku s tou vodou, protože když se štěpí na energii, tak zrovna z tuku nějaká ta voda do těch žil přijde.
3: Ze zoologické zahrady na Svatém kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem ve prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil prázdninovou 31 cen, o kterou si prostě stačí jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál Rozhlas, to je výhra, volejte na 221 555 444, stačí správně vybrat číslo od 1 do 31, které nikdo jiný před vámi nevolil a cena je vaše. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc a bavte se i o prázdninách. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. A nezapomeňte,
0: Rozhlas, to je výhra!
2: A platí to určitě i dnes, tedy v pondělí 27. července. Co tedy to, že rozhlas je výhra? On je výhrou v podstatě každý den, ale teď jsme to ještě tak okořenili, abychom vám zpříjemnili letošní prázdniny a připravili jsme pro vás opravdu hodně cen. Vzhledem k tomu, že už je tak vysoké datum, tak jsme se s paní Miloslavou, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, zhodli, že těch cen už moc nezbývá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste číhala, vy jste to přiznala?
3: Ano.
2: Vy jste byla připravena v podstatě od 1. července až do dnes?
3: Jo, skoro každý den, ale neměla jsem štěstí.
2: A tady se potvrzuje to, že se vyplatí čekat na to štěstí, kdy se usměje právě na vás, což se vám stalo. Sledujete tu soutěž podrobně, díváte se i na webové stránky
3: ano.
2: rozhlasu?
3: Ano.
2: Takže jako ve škole vy jste velmi připravená žákyně, rozhodně. Dobře, paní Miloslavo, tak já už jsem vzala do ruky ten papír, který je hodně proškrtaný, aby ne, protože opravdu těch cen už jsme rozdali celou řadu. A na vás teď je, abyste zvolila číslo, které je ještě neproškrtnuté, tedy volné.
3: No já si myslím, že je to 4.
2: Říkáte, že je to 4 a máte pravdu a teď vás rozhodně zajímá, co jste získala. Je to hra od Alby Úžasné příběhy a také plátěná taška Českého rozhlasu Olomouc, se kterou se určitě bude dobře nakupovat. Berete?
3: Ano, děkuji, mám radost.
2: Tak až budete sedět u stolu se svou rodinou a budete hrát, tak doufám, že na nás budete vzpomínat. Děkujeme za zavolání, blahopřeji a někdy
3: děkuji
2: příště
3: moc.
2: Zase nashledanou.
3: Děkuji moc, krásný den, nashledanou.
2: Jak jsem zmínila, je 27. července, ale není konec tohoto měsíce, takže vy ostatní, vy se podívejte na náš web a pokoušejte to štěstíčko i v dalších dnech. Držíme vám palce.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a štve vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální nebo dokonce nulové, nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, jsme se zeptali s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc Lenky Krobotové ze spolku Enercom, místní akční skupiny Horní Pomoraví, který sdílení zajišťuje.
1: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často ty energetická společenství vznikají z podnětů místních akčních skupin, které působí už někdy třeba iž 20 let na území a síťují právě ty subjekty hlavně na venkově. My jsme tedy k tomuto účelu založili konkrétně energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, neví co z přebytky, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme nějakou cestou dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství, fotovoltaiku nemají a tady tuhle levnější elektřinu spotřebují.
2: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
1: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže ano, jde zrealizovat sdílení mezi výrobcema a odběratelama, kteří bydlí v jedné ulici, ale efektivita je větší, pokud je to větší společenství, více subjektů, různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny ze svých třeba výroben o víkendu. To se hodí zase třeba domácnostem nebo veřejné subjekty, protože velmi často bývají elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
2: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
1: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku nějakého společenství energetického. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruuje, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, to znamená elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
2: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
1: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
2: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
1: Ty poplatky, jako distribuční poplatky, se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, garantované ceny, jak byly kdysi zelené bonusy a podobně. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
2: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
1: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50 přes naše společenství. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
2: Ze Šumperka Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
4: Už dávno.

0: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Než skončí papírová krabice v kontejneru, může doma ještě udělat určitě užitečnou službu. Myslím si, že chovatelé koček vědí, o čem mimo jiné teď právě mluvíme. Několik nápadů, které potěší děti i dospělé, nabídnou už za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Babské rady.

0: České rady.
1: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Obyvatelé Libiny na Šumpersku mohou dnes využít bezplatné sociální poradenství. Konkrétní budeme v dalších zprávách, těch poledních, na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Po nich samozřejmě písničky na přání, do kterých se můžete zapojit. Máme pondělí 27. července. Dopoledním vysíláním vás provázela a hezký den přeje Dita Vojnarová.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci skončí dřív. Dělníci opravují v Němčicích nad Hanou dvě ulice. Fotbalisté Přerovských Kozlovic v poháru MOL Cup porazili Frýdek Místek. Odpoledne čekejte velkou oblačnost a teploty do 26 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v historickém centru Olomouce postupuje rychleji, než odborníci předpokládali. Dělníci tak budou moct na konci letních prázdnin odstranit lešení, které památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než 2 roky. Na sociálních sítích o tom informoval primátorův náměstek Miloslav Tichý za ANO. V říjnu dělníci odstraní i zázemí pro restaurátory v okolí sloupu. V Němčicích nad Hanou na Prostějovsku začala rekonstrukce ulic Tyršova a Nová. Opravy se týkají nejen povrchu silnic, ale taky kanalizace a chodníků. Pro obyvatele ulic to znamená podle nezávislého starosty Martina Ernsta částečné omezení průjezdu.
2: Tam už ty vozovky byly ve špatném stavu na ulici Nová, i ta kanalizace byla v horším stavu, takže se přistoupilo ke komplexním rekonstrukcím obou ulic.
0: Obyvatelé Libiny na Šumpersku můžou dnes využít bezplatné sociální poradenství. Prověřený pracovník jim bude k dispozici od 15 do 17 hodin v suterénu tamního komunitního centra.
3: Na bezplatné setkání s pracovníkem pro sociální poradenství se lidé nemusí objednávat. Zaměřené bude především na informace o sociálních službách, základní dluhové poradenství, řešení nepříznivých životních situací anebo na poradenství ve věci sociálních dávek. Z Libiny Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Přerovských Kozlovic porazili ve druhém předkole poháru MOL Cup favorizovaný Frýdek Místek ze třetí ligy 1-0 po penaltách. V rozstřelu uspělo všech 5 kozlovických exekutorů. Naopak soupeř minul hned prvním kopem. K nerozhodnému stavu a následnému vítězství na penalty výrazně pomohla i červená karta v 61. minutě pro hostujícího Samiho. Zápas zhodnotil trenér Kozlovic Roman Matějka.
4: Dotáhlo se to do penalt díky poctivé pracovitosti. Jediný, včera jsme se jak special připravovali, že budeme hodně běhat bez balonu a že to bude hodně o té mentální nastavení, že ono bez balonu to nikoho nebaví, ale že prostě ten prostor musíš zavřít, musíš obsadit. Prostě furt strojově si jít za svým a dotáhli jsme to do penalt, kde jsme byli šťastnějším týmem. Penalty už jsou loterie.
0: V prvním kole MOL Cupu se Kozlovice střetnou se Slavičínem.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Většinou velkou oblačnost, místy se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Povane mírný severozápadní vítr, přechodně až čerstvý. Zítra bude polojasno, hlavně na severu kraje přechodně oblačno. Denní maxima 22 až 25 stupňů, na jihu až 27, v Jeseníkách kolem 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci pozor, v Tovární ulici u kruhového objezdu s ulicí Holickou srazilo se tam nákladní a osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Minuty po 12. hodině pondělí 27. července přináší vstup do posledního červencového týdne. Přináší také mnoho dalších jmen v kalendáři, která celý tento týden budou slavit. No a dnes jsou to Věroslavové, mužské jméno slovanského původu. Slavící víru, tak pánové, blahopřejeme, ale přejeme vám úplně všem, kteří dnes cokoliv slavíte, možná máte narozeniny, možná výročí svatby, tak nezapomeňte na své drahé polovičky. A pokud právě teď se dáte k obědu, tak vám přejeme dobrou chuť. Tomu pěknou písničku a vy si o ně také volejte do písniček na přání na tento telefon. 221 555 444. Těšíme se na vás a od mikrofonu zdraví Zora Jižková.
6: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do kuchyně.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Snad ještě přidejme také SMS-kové číslo pro vaše vzkazy. Pokud raději píšete a vyťukáváte zprávy v mobilním telefonu, pak na 723 70 33 51. První jedna na telefonu s námi přímo ve vysílání a také písničku vybírala paní Marie Zloštic. Dobrý den.
2: Včera oslavila moje milovaná sestřička Anička Borisiková z Podolí u Mohelnice krásný svátek. Přeji jí hodně zdraví, štěstí a pohody, zároveň poděkování za včerejší pohoštění. Děkuje sestra Maruška a celá velká rodina. Máme tě rádi, Aničko.
1: Děkuji. Aničce, blahopřejeme a vám krásný den do Loštic. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A přidáváme už také první SMS-kové vzkazy. Hrajeme do palonínského spůdky Studánka. Přejeme podplukovníku Petru Bazgerovi. K nádherným narozeninám hlavně zdraví, vitalitu a ať tě neopouští zdravíčko a spoustu krásných zážitků. Tak to ti přeje KPS od stolu. Blahopřejeme Petru Bazgerovi. Všechno nejlepší.

0: Eva Vašek v písničkách Českého rozhlasu Olomouc, v písničkách na přání těch poledních a paní Blanka z Mohelnice na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povídejte, komu budeme hrát?
1: Tak znova, tak Blanka z Mohelnice, můj přítel má dneska 70 let a přál by si písničku od Olympiku Otázky.
0: Jestli pak nám povíte, jak se váš přítel jmenuje?
1: Jaroslav.
0: Jaroslav, pan Jaroslav z Mohelnice. No a když jsou to takové krásné narozeniny, co popřejeme pěkného?
1: Hodně zdraví, štěstí do dalších let, aby se mnou byl do 100 let. Tomu přeju a hlavně to zdraví.
0: Určitě. Blahopřejeme panu Jaroslavovi od Blanky a písnička připravená. Naschledanou.
1: Naschledanou, písnička i pro vás.
0: Děkujeme velmi, tak to je velmi milé. Paní Blanka z Mohelnice vybírala další hudební pozdrav a přidáváme další SMS-ku. Dobrý den, k narozeninám zahrejte bratrance Josefu Barabášovi z Horky. Joško, všechno nejlepší, dobrý život, přeje Anna. Dobrý den, zahrejte k dobré pohodě řezbáři Jardovi Benešovi z Loštic. Jardo, všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenost, ať se ti práce daří, přeje Jardovi Benešovi, kamarád Švéda z Horních Studének. A písnička letí k včerejšímu svátku také Aničce Bártové. Milá Aničko, hodně zdraví a štěstí, přeje Alena.

0: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A polední písničky na přání a paní Zdenička z Poroskejova. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Zorinko, ještě jednou já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A Zorinečko, jsem šťastná, že vás opět slyším.
3: Děkuju.
4: Teď ještě písničku posílám Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic, panu Františkovi od Brna, Jiříčkovi do Litovle, Ladinkovi s kanárkama a pejskem do Tovačova, Jindřišce do Kroměříže a Vlastince do Krnova a ještě Zdeničce z Jarmilko do Hrochova. Všem vám přeji štěstí, zdraví, ať se vám vše daří a nemocným přeji hodně síly na uzdravení. Myslím na vás každý den. Zorinko, a teda jsem ráda, že vás opět slyším a písnička je aj pro vás. A taky vám přeju hodně zdravíčka a se vám vše daří a chrání vás
3: andělek strážný. Děkuju, myslím, že to všichni potřebujeme. Taky jsem si odvedla nějaké ty marudné dny a týdny, takže pak ještě zasloužená dovolená. Doufám, že konečně už bude všechno v pořádku. Takže děkuju moc krát a držte se a myslete na nás. Naschledanou.
4: Ano.
3: Děkujeme. Paní Zdenička z Proskejova. Pěknou písničku posíláme jako vzpomínku mamince Marušce Lhotákové. K narozeninám vzpomíná dcera Eva, Jarda a celá naše rodina. Hrajeme i do Olomouce milé Aničce Purkrabové. Včera měla svátek. Pěkná písnička. Přejeme vše nejlepší, zdraví, lásku, krásné okamžiky, boží požehnání Aničce Purkrabové, Hela s celou rodinou. A

Pozdrav letí drahé mamince Božence Horníčkové, Zdeničce Šínové, kamarádce Jarmelce i Věrušce Halouskové s Adámkem, Vlastičce do Krnova, pro radost a pro potěšení, krásné sluníčkové dny a hodně zdraví. Přeje Broně.

jste tomu nerozuměli? No, šel chlapeček na procházku a před sebou nesl velikánský balón. Šel a náhle potkal malou holčičku a tam

0: co k sobě holčička praví, a vy jste zvědaví, co udělá ona a co on. No co, teď jdou spolu na procházku, jdou jen tak, věru není žádný zpěch. Holčička si hraje s míčem a chlapeček má mašli ve vlasech.
1: Tak tuhle písničku zpívala Iveta Simonová, krásný starý evergreen, stará šuplíkovka. No teď už zdravíme paní Zdenu z Uničova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Promiňte. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro pěkný a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova. Lidušce Siglové do Doubravice, Evičce Brožové, nevím, jestli už je doma, no snad to uslyší, Lidušce Uchytilové do Jeseníku a všem přátelům a známým a vám do rozhlasu. Jsem momentálně jako v ústavu, něco takového. Ve státní péči jsem teď. Tak vás všechny moc zdravím a přeju vám hodně, hodně zdraví a jenom samé úspěšné dny.
1: Děkujeme, paní Zdeničko.
2: Moc děkuju.
1: Děkujeme také. Myslíme na vás, ať jde vše k lepšímu. Držte se. Naschledanou. Písnička i pro vás. Tak paní Zdenička vybrala Štěpána Mátla, Vítr ví své, vlastně také krásná šuplíkovka. Píseň letí k dnešním narozeninám i Soni Krobotové z Rapotína. Soniko, hodně štěstí, zdraví a pohody, přeje Marie. Včera měla krásný svátek Anička Kuchaříková z Choliny. Pevné zdraví, štěstí, krásně nachozených kilometrů po Jeseníkách, bez bolesti. Aničko, přeje švagrová Hana s celou rodinou.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Další takovou nestárnoucí vybírala paní Věrka z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Děkuji vám za vybrání písničky a zdravím všichni posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Přeji všem hodně zdravíčka, krásný dny, aby jsme to všichni teďka ve zdraví přežili, když nám hlásil takový pěkný počasí. A strašně moc bych chtěla tu písničku poslat vám, všem vašim pracovníkům, potom paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věře Halouskové s Adámkem, paní Vlastě, paní Janičce z Roštěné a panu Jirkovi z Olomouce a z Litoble a panu Milánovi z Brunkálu. Děkuji vám, mějte se všichni moc a moc zdraví a zase někdy nashledanou. Děkuji moc.
1: A my se opět budeme těšit u pěkné písničky. Nashledanou. Paní Věruška z Olomouce vybírala krásné chvíle od Evy a Vaška. Dnes slaví svůj sváteček Zlatík Čuj z Vidnavy. Zlatíku, všechno nej, ať si stále hej, ať děti stále hej, pohodu, zdravíčko, hodně kilometrů bez nehod, úsměv na tváři, vnouček Adámek ti dělá radost, přeje mamka s rodinou Krmičkovou a všichni, co tě máme rádi. Hudební pozdrav letí také pro milého švagra, pro pana Jana Hazdu. Milý Jendo, u příležitosti tvých narozenin ti přeji jen to nejlepší. Štěstí, spokojenost, vitalitu a hlavně hodně zdraví. A ještě jeden pozdrav. Tento byl od Aničky pro Jana Hazdu a písnička letí k svátku včerejšímu také Aničce Bartošové k svátku. A pro krásný den hrají Havránkovi. Pozdravujeme.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání vstupují sice do své druhé poloviny, nebo už vstoupily, ale ještě je tady dost prostoru na hezká přání. Pan Milan z Uničova, dobrý den.
4: Dobrý den, příjemné, krásné popoledne vám, Zorinko, i všem ostatním posluchačům. Chtěl bych poslat písničku Zeničce Pavelčíkové, mojí mamince, a všem lidem dobré vůle, samozřejmě i pro vás, Zorinko, určitě si zaspomínáte na operetu krásnou s krásnými ariemi. Takže mějte se moc pěkně, děkuji za vybrání písničky a zase naslyšenou.
3: Budeme se těšit, vy jste vybral indiánskou píseň lásky, rádi posíláme, ano, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
3: Pan Milan z Uničova. Tak tedy Karel Gott nám zapěje a my ještě přejeme všechno nejlepší k včerejšímu svátku Aničce Nerušilové a také paní Venusové z Litovle. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a spokojenost přeje paní Přidalová. A pěkný pozdrav letí také paní Ludmilce Štoplové, ať se jí daří, nakládá okurky. Ludmilko, myslí na vás Pavel

0: Také nestárnoucí song Karel Gott a indiánská píseň lásky. A zdravíme Václavov u Zábřehu. Paní Eliška, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji krásné odpoledne všem do Českého rozhlasu Olomouc i milým posluchačům. U nás právě prší, což je moc fajn před těmi vedry, které nám předpovídají. A já bych chtěla moc poděkovat paní Věrce z Olomouce za písničku i dalším rozhlasovým přátelům. Teď jsem byla takový mimo trošičku poslech, nedalo se sledovat, zavařujeme okurky, sezóna. Takže paní Věruško, moc vám děkuju a chci popřát ještě dodatečně všem Aničkám, paní Aničce Kolářové z Václavova, Žváčkové a Sedláčkové ze Svébohova a našemu synkovi k narozeninám včerejším. On teďka chudák vaří, je to kuchař, takže asi to neslyší, ale on si to pak poslechne. A moc děkuji za vybrání písničky, vzory. Mějte se moc hezky a je to i pro vás.
0: Moc děkujeme, ano, a pozdrav a i vám jde ta práce s okurkama hezké od ruky. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A pokračujeme v dalších vzkazech. Hrajeme všem. Vlaskyčce do Krnova, Marušce, Evě, paní Lidušce Uchytilové do Jeseníku, Jirkovi, Jardovi Řezbáři, básnířce Zdeničce z Holubic, zdraví Robert. Pěkný pozdrav letí Jitušce Kolavíkové ze Senice. Děkuju Jituš za návštěvu a přeji hodně zdraví. Tak to přeje maminka Anička Janečková.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: A v tom našem písničkovém odpoledni zdravíme i do Bruntálu. Paní Vlasta je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přeji všem pěkné odpoledne vám do Českého rozhlasu. Ať se nám daří, protože i v Bruntále prší v současné době. Ale jak paní říkala před námi, je to před tím horkem osvěžující. A já využívám dnešní nabídky popřát mému manželovi k zítřejším narozeninám, protože nebudu na příjmu. Je to Jiří Patík. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Tomu přeje manželka, dcera Vlasta, syn Jiří s rodinami a vnoučátka Julinka, Kubík a Stáňa posílají velkou pusu dědečku. Děkuji vám.
1: Panu Jiřímu Patíkovi blahopřejeme do Bruntálu také z Českého rozhlasu Olomouc a hlavně zdraví. Naschledanou.
2: Děkuji vám srdečně. Naschledanou.
1: Karel Černoch bude zpívat jednu z krásných svých písní. Ona se brání. Posíláme ji panu Jiřímu Patíkovi, ale také k včerejšímu svátku. Aničce Machkové z Libiny. Aničko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, které teď tolik potřebuješ. Myslíme na tebe, brzy se uzdrav, to ti přeje sestra Jana s celou rodinou a rodina Kociánova a Janouškova. Blahopřejeme Aničce Machkové. Pozdrav letí také paní Markétě Haukové do Javorníku. K výročí svatby přejeme hodně štěstí, lásky, všechno nej. Přeje teta, Táňa.

0: Karel Černoch dospíval, možná i vy jste se trošku zasněli, ale teď si dáme jednu skladbu, možná i vašeho mládí. Josef Sochor nám zaspívá Dianu a vybíral pan Vraťa z Lipové Lázně. Dobrý den. Pane Vraťo, dobrý den, komu budeme hrát?
1: Budeme hrát Lidice do Zábřeha a přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, hodně pohody a no a prostě všechno, co si bude přát.
0: Takže Lidušce...
1: Liduško, moc tě zdravím.
0: A Liduška slaví narozeniny, anebo jen tak pro radost?
1: Pro radost. Ona je strašně hodná holka.
0: Dobře, tak pozdravujeme paní Lidušku ze Zábřehu od pana Vrati z Lipové Lázně. Poprosíme příště si stlumit nebo vypnout rádio, ať nám to nedává tu zpětnou vazbu, jo? Tak ano, pane Vraťo, zdravíme, naschledanou, krásný den. No a protože tohle bude už poslední skladba těch dnešních poledních písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc, další vás pak čekají po 18. hodině, to už budou Lidovky a Dechovky, tak přijměte zároveň pozvání k novým zprávám ve 13 hodin. A pak, protože máme pondělí, vás čekají osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Dnešním hostem je Michal Žantovský.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. V Krasickém rybníku v Prostějově utonul 54-letý muž. Olomouce na úvod fotbalové ligy prohrála v Jablonci. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové. Stály více než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu, říká ředitel skanzenu Jiří Juráš.
4: To vlastně je hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně a srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně zejména teda hlavně jsme to bylo zamýšlené jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovný cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
3: V Krasickém rybníku v okrajové části Prostějova utonul další člověk. Tentokrát 54-letý muž. Jeho tělo nalezli svědci v sobotu. Informovala o tom dnes policejní mluvčí Miluše Zajcová. Okolnosti neštěstí policie ještě stále prověřuje. Podobný případ už ale řešila policie i loni v dubnu. Tehdy na místě utonul 74-letý muž. O rok dříve se podobné neštěstí stalo v červenci, kdy zemřel 62-letý muž. Obyvatelé a návštěvníci Lipníku nad Bečvou zvolí v anketě nejoblíbenější exponát výstavy Kov ve městě. Vybírat můžou z více než 20 prací, které vytvořili umělečtí kováři Pavel Tasovský a jeho syn Pavel. Většina exponátů je na náměstí TG Masaryka, na zámeckém nádvoří a před kostelem církve československé husitské. Jak se dá hlasovat, popisuje Lukáš Juřík z Lipenského infocentra.
5: Můžete hlasovat klasicky prostřednictvím hlasovacího lístku, a to v turistickém informačním centru, nebo elektronicky, a to přes mobilní aplikaci Munipolis, nebo prostřednictvím formuláře ke stažení z webových stránek města, a to do 39.
0: Sport.
3: Olomoučtí fotbalisté na úvod šance ligy v Jablonci prohráli 1-2. Trenér Sigmy Pavel Hapal nebyl spokojený s výkonem mužstva. Mrzelo ho, že tým nenavázal na výkon z první půle.
6: Druhá půle, chtěli jsme na to navázat, že jsme vedli, samozřejmě nechtěli jsme zalíst úplně dozadu, ale bohužel Jablonec nás do těch pozic dostal, takže jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku, dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec asi zaslouženě vyhrál.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, hlavně na severu přechodně oblačno. Teploty 22 až 25 stupňů, na jihu až 27, v Jeseníkách kolem 18 stupňů Celsia. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 248 u Stříbrnic na Přerovsku ve směru na Brno. Na vozovce leží pneumatika, je tam neprůjezdný levý pruh a pravý pruh je zase uzavřený na D1 na 287. kilometru u Prosenic ve směru na Ostravu. Dělníci tam opravují svodidla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili.

0: po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
0: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, protože jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Litovli začala rekonstrukce historického svatojánského mostu. Legendární olomoucký úklub se opět otevře studentům. Fotbalisté Zábřehu vyřadili v předkole poháru MOL Cup třetiligové hranice. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Dělníci začali s rekonstrukcí svatojánského mostu v Litovli. Stavba patří k nejstarším mostům v republice. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Pro chodce a cyklisty, kteří sesednou z kola, zůstane přístupný. Podle nezávislého starosty Litovle Viktora Kohouta práce potrvají 4 měsíce.
2: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové, takzvané dešťové vody do konstrukce. Toto zatékání následně vlastně způsobuje narušení nosných konstrukcí mostu. A vlastně rekonstrukce mostu je právě rozvržena do dvou fází z důvodu zachování provozu pro pěší.
0: Legendární úklub v Olomouci prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Univerzita Palackého ho chce příští rok na jaře vrátit studentům k užívání. Zázemí by zde měly najít kapely, divadelní soubory, spolky i komunitní aktivity. Univerzita už vypsala výběrové řízení na zhotovitele, řekl dnes rektor Michal Kohajda. Klub přestal sloužit svému účelu v roce 2018. Obyvatelé Libiny na Šumpersku můžou dnes využít bezplatné sociální poradenství. Prověřený pracovník jim bude k dispozici od 15 do 17 hodin v suterénu tamního komunitního centra.
3: Na bezplatné setkání s pracovníkem pro sociální poradenství se lidé nemusí objednávat. Zaměřené bude především na informace o sociálních službách, základní dluhové poradenství, řešení nepříznivých životních situací anebo na poradenství ve věci sociálních dávek. Z Libiny Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté SK Sulko Zábřeh ve druhém předkole poháru MOL Cupu porazili SK Hranice 3-2 po penaltách. Ve druhé půli přitom vedli Hranice a na 2-2 vyrovnával kapitán Zábřehu Martin Antl až v 82. minutě. Utkání rozhodli až penalty, kde uspěli všichni střelci Zábřehu. Hranice minuli až poslední ranou. Penalty popisuje trenér Zábřehu Jiří Neček.
4: Jsme na ně řvali, ať jsou hlavně v klidu a ať neblázní, spíš ať jdou s klidnou hlavou. A já se přiznám, že jsem věřil našemu golmanovi. My jsme cvičili penalty už v pátek na tréninku a samozřejmě jsem čekal, že jednu penaltu chytne a v podstatě ono to zbylo na závěr a to ještě přestřelil, takže jsme byli rádi, postupujeme dál a je to paráda.
0: V prvním kole MOL Cupu čeká Zábřeh souboj s Ráječkem z Jihomoravského krajského přeboru. Počasí. Zítra čekáme v Olomouckém kraji polojasno, hlavně na severu kraje přechodně oblačno. Teploty 22 až 25 stupňů, na jihu až 27, v Jeseníkách kolem 18 stupňů Celsia. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte Olomouckou ulicí v Zábřehu. Srazilo se tam osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posledním červencovým týdnem přinášíme i několik důležitých čísel 6, 9, 21, 31. Letní typovací soutěž Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas, to je výhra, jde totiž do finále. Co ale začíná je další kolo vědomostního kvízu Hřebíky. Nový týden, nové ceny a číslo telefonu 221 555 444. Od mikrofonu se na vás těší Zora Ješková.

0: jste hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Ještě jednou vítejte při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Právě teď startují hřebíky a telefon 221 555 444. Těšíme se na vás. Máme tady s novým týdnem nové ceny. Plátěná taška, sluneční brýle a ty se příští týden mohou opravdu velmi hodit. Porcelánový hrnek s naším logem, plechový hrnek, třeba i na kempování, kniha Odvaha. Je to romantický, emotivní román s tématem zakázané přitažlivosti. Máme tady i audioknihy a spoustu CDček, i narozeninové bonbonky, literární tvorba Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na to. Vstupujeme do hry. Jako první je dnes s námi a je to kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Škola, tady Jirka, že se nikdo se neozýval. Pozdravím pana Roberta z Olomouce. Děkuju.
2: Zdravíme také vás. Vítejte a číslo otázky.
3: Prosím jedničku.
2: Otázka číslo 1 se ptá, co se děje, když je inflace. Znamená to, že při inflaci se snižují životní náklady. A nebo za B roste hodnota peněz, a nebo za C hodnota peněz se snižuje.
3: Já bych řekl Cčko.
2: Hodnota peněz se snižuje, ano, je to přesně velký poples. Pojďme dál.
3: No tak dvojku, paní Ješková.
2: Nejdelší slovenská řeka. Tak to je řeka Váh, určitě známe i ze školy Vážskou kaskádu, učili jsme se. Ale jaká je ta druhá nejdelší slovenská řeka? Za A Hornát, za B Dunaj, nebo za C Hron?
3: Dunaj.
2: Ta část Dunaje, která protéká Slovenskem, říkáte, že je nejdelší. No ta je poměrně krátká. Bohužel, je to řeka Hron, měří celkem 298 kilometrů. Škoda. Těšíme se příště. Děkujeme, pane Jiří.
3: Nevadí a přeju štěstí dalším soutěžícím.
2: Děkujeme velmi. Naschledanou.
3: Rád jsem vás slyšel, paní Zorinko.
2: Napodobně, díky moc. A další je na telefonu hřebíku, kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, Standa Raškovice.
2: Zdravíme, Raškovice. Pane Stando, od trojky do desítky. Je to vaše?
4: Tak trojkou začneme.
2: Tři. Které souhvězdí je větší? Co myslíte, je-li nějaké tedy? Za A malý vůz, za B malá medvědice, anebo jsou obě jaksi stejné?
4: No, tak já bych řekl, že medvědice.
2: Medvědice říkáte, že je větší než malý vůz. Tak představte si, že je to na stejno, protože se jedná o různé názvy jednoho souhvězdí. Škoda. Tak dívat se více ke hvězdám. Naschledanou, krásný den, zdravíme. A pokračujeme s kým v hřebicích. Dobrý den.
5: Dobrý den, Marie Karlovice.
2: Vítejte, paní Maruško. Takže číslo otázky?
5: Tak, čtyřku.
2: Doplníte správné křestní jméno básníka Seiferta? Miroslav Seifert. Za B Květoslav, nebo za C Jaroslav Seifert?
5: Jaroslav.
2: Tak, tady je to jednoduché. Taková rozjezdovka. Ano. Pojďme dál.
5: Tak pětku.
2: Nejvíce vody v Česku pojme jedna z přehradních nádrží Vltavské kaskády. Její objem této přehradní nádrže je více než 700 miliard litrů. A ta nádrž se jmenuje za A Orlík, za B Slapy, za C Lipno. Vltavská kaskáda. Orlík, Slapy, Lipno.
5: Myslím si, že je to Lipno.
2: A není to Lipno a musíme dát. Je to Orlík, škoda. Škoda, škoda. Tak děkujeme za hru příště, nashledanou, děkujeme za odvahu a pokračujeme dál v hřebicích. A s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo pak volá?
6: Je Vlastík z Náměště.
2: Dobrý den, pane Vlastíku, vítejte. 6, 7, 8, 9, 10.
6: 6.
2: Hora jménem Sněžka je součástí kterého pohoří. Sněžka patří za A do Krušných hor, za B do Jizerských hor, za C do Krkonoš.
6: Krkonoše.
2: I tady je to naprosto správně. První bod je váš?
6: Sedmička.
2: Sedmička, říkáte. Na jednom z českých zámků se nachází studna, která je hluboká 163 metrů, velmi hluboká. O kterém zámku je řeč? Dám malou nápovědu, v seznamu vlastníků jsou jména hned tří císařů. Karel IV., Zikmund Lucemburský, Rudolf II. Ten zámek s touto velmi hlubokou studnou se nazývá za A Kozel, za B Zbiroch, za C Bečov nad Teplou.
6: Tak to budu hládat. Ačko.
2: Kozel, říkáte. Máte pocit, že z těch tří zámků je nejznámější možná? Je to ale Zbiroch.
7: Jau,
2: škoda. Nevadí, do Náměště zdravíme. Těšíme se příště i na vás. Nashledanou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, telefon 221-555-444. A další hráč na telefonu je kdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, Ludmila se tady.
2: Paní Ludmila, 8, 9, 10.
8: Tak 8.
2: Kolik takzvaných předznamenání, tedy bavíme se o hudbě, to znamená křížků nebo Bček, má stupnice G dur? Stupnice G dur. Hrajete na něco? Ne, tak zkuste si tipnout. Je to za A jeden křížek, nebo za B dva křížky, nebo za C dvě Bčka.
8: Dvě Bčka,
2: G dur, říkáte, že má dvě Bčka. Tak kdyby to byla Bčka, tak by to byla stupnice molová, ale durová stupnice má křížky a jeden křížek, zvýšený tón F neboli fis, má stupnice G dur, tedy jeden křížek. Škoda.
7: Jau,
2: jau, jau. Tak příště. Děkujeme moc za hru. Nashledanou. Bez výherců jsme dnes v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc byli pondělní, takže rozjezdové, nic z toho nedělejte. Vyzkoušejte to opět zítra. Těšíme se na vás v soutěži po 14. hodině.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Příběhy našich sousedů, to je vzdělávací projekt organizace Post Bellum pro žáky

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Mórní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegre, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: celé prázdniny vám ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinášíme mimo jiné také nevšední osudy pamětníků z našeho regionu. Tak, jak je zaznamenali žáci a žákyně základních škol a gymnázií v Olomouckém kraji, tak ten dnešní příběh bude příběhem pamětnice druhé světové války. Je to paní Emilie Tomaníková.
1: Oni všechny pozabírali, všechny pochytali a všechny měli kolem 10 roku dostali. Když se vrátili, žádný, ani jeden si nedovolil říct, jak se tam s nima zacházelo. Tak se báli.
2: Když v Evropě začala druhá světová válka, byly paní Emílii Tomaníkové z Hrušky 4 roky. Její rodiče provozovali v obci pohostinství. V říjnu 41. roku si však pro tatínka přišla německá tajná policie a odvlekla ho do koncentračního tábora v Mauthausenu. Toho dne viděla paní Emílie svého tatínka naposledy. Místo něj totiž vojáci přivezli zpět jen oznámení brněnského gestapa, že tatínek pobyt v koncentračním táboře nepřežil.
1: Oni když přišli říct, že teda ten tatínek zemřel, tak dovezli i jeho oblečení. V tom Mauthausenu byla taková rokla a oni tam ze spodu tahali ten materiál na vrch, měli na zádech desku a na popruhách a to tak tahali. No samozřejmě tatínek to vydržel jenom 3 měsíce.
3: I bez tatínka musela rodina těžké časy nějak přečkat. Jako děvčátko předškolního věku přihlížela malá Emílie, jak během války prochází její rodnou vesnici jedna armáda za druhou.
1: Prošli tam všetci ti vojáci. Prošli tam Rumuni, Maďaři, prošli tam Němci samozřejmě, ale ti teda přijeli jenom být 10 nebo 11 aut velkých, skovali se do stavení. Akorát ty letadla, když třeba bombardovali tady cukrovar, jinak v Hrušce nebombardovali nebo něco takového, to ne.
3: Když se s koncem války začala karta obracet, po Němcích přišli v 45. Rusové. Skrývali se v kopcích mezi Klenovicemi, Skalkou a Čelčicemi. Paní Tomaníková se svojí rodinou musela strávit 3 dny zavřená ve sklepě.
1: A myslíte, že jsme mohli vylízat i přilehnout do postele? No vůbec, to tam spal ten šéf jejich, generál, dlužníci naši, ten mu ještě oblíkl čistý periny, všecko.
3: Sotva se lidé v Československu otřepali z hrůz druhé světové války. Přišel 48. rok a komunistický převrat. Represe, zatýkání, politické procesy. Byl zaveden přídělový systém. Jídlo bylo k dostání jen na potravinové lístky. Všeho byl nedostatek. Často nebylo ani čím topit.
1: Protože za těch komunistů, a i když bylo na lístky, myslím, do 48. roku taky všecko, tak nebylo všecko tak růžový. Protože na všecko jsme stáli frontu, ať bylo co chtělo, jestli maso, jestli prášek na praní, no neexistovalo, to byla katastrofa někdy, dokonce jsme třeba neměli vůbec čím topit. No vůbec uhlí nám nechtěli dát za ty komunistů, když prostě to máte vybraný.
3: Politické uvolnění mohlo přinést pražské jaro v 68. roce, jenomže přišel 21. srpen a naděje na svobodný život vzali za své. Dvě nejstarší děti paní Tomaníkové byly právě na táboře v Čekyni. Poté, co zjistila, že tanky najíždí do Prahy, usoudila, že pro děti dojede i se svou nejmladší dcerkou. Když dorazili do Přerova, zjistili, že do Čekyně žádný autobus nejede, a tak se tam vydali pěšky. Po chvíli se proti nim rozjeli tanky.
1: Začal vyjíždět tank, ježišmarja, tady s dětskem na tým. No tak ty 4 tanky odjeli, já jsem teda šla do té Čekyně, už to bylo venku z Přerova. No a naštěstí manžel už ty dětská vezl v autě a tak jsme sama jeli.
3: Svobody se paní Tomaníková dočkala v roce 1989, kdy po pádu železné opony mohli lidé začít zase volně cestovat. Celá její rodina se tak mohla vydat na místo, kde zemřel jejich tatínek, do rakouského Mauthausenu. Přes všechny peripetie prožila paní Emílie plnohodnotný život. S manželem společně vychovali 3 děti. Dnes se ve svém požehnaném věku těší z vnoučat a má už jen jedno jediné přání.
1: Aby byl mír, aby prostě se neválčil, protože ta válka je strašná. Tam nehledí nikdo na nikého. udávají a zabírá se, to je to na ten, kdo nejhorší, opravdu. Abyste se měli dobře, tak jak se máte teď, opravdu se máte dobře. A nemůžu říct, že bychom se tak dobře měli.
0: To byl příběh paní Emilie Tomaníkové. Pro projekt Příběhy našich sousedů její vyprávění zpracovali Liliana Kotulová, Zuzana Oulehlová, Daniela Vlčková a Soňa Vránová ze základní školy Němčice nad Hanou.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: Za malou chvíli už nabídneme další díl cyklu Panská sídla střední Moravy. Dnes po druhé se vydáme na významný hrad, kde se v minulosti řešila vysoká politika. Víte, který to byl? Tak já napovím, šlo o

0: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, přehoupli jsme se přes 3/4 na 3 a protože je pondělí, je také čas na další díl cyklu Panská sídla střední Moravy. My jsme se v tom minulém dílu dostali na hrad Štemberk a navštívili jsme ho v době, kdy se tu pečetily listiny, kterými šlechtici protestovali proti odsouzení a upálení Jana Husa v Kostnici. A teď už pokračuje profesor David Papajík.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Husitské války se dotkly Štemberka výrazně, i když ta interpretace těch pramenů je problematická. Máme zprávu z roku 1427, kdy měli husité dobýt Štemberk. Pokud bychom tomu věřili, tak pravděpodobně došlo pouze k dobytí města a samotný hrad se ubránil, protože nemáme doklady toho, že by v tom roce 1427 byl hrad obsazen husity. Pak se vztahuje z období husitských válek ke Štemberku zmínka kronikáře Bartoška z Drahonic, který píše, že v roce 1430 mělo vojsko Prokopa Holého po delším obléhání obsadit hrad Štemberk. Posádka se měla vzdát a za svobodný odchod pustit husity. Já jsem tady k tomu, nechci říct úplně skeptický, ale ta interpretace celé záležitosti je problematická, protože jak jsme tady už na úvod říkali, že existuje i Štemberk v Čechách, kromě tedy Štemberku na Moravě, tak ta zmínka není úplně jednoznačná z toho roku 1430, jestli se vztahuje k Štemberku na Moravě nebo k českému Štemberku.
3: Když přijdeme na prohlídku hradu, tak první, co se dozvíme hned na nádvoří, že nejstarší částí je kamenná věž, která je ovšem nepřístupná, takže ji můžeme vidět pouze zvenku to zdivo.
2: Nejstarší dochovaná část hradu, pravděpodobně již z poloviny 13. století, je takzvaný Bergfried, tahle okrouhlá věž. Ten Bergfried strážil vstup do hradu. Takže dneska, když návštěvníci jdou dole z města do kopce a následně do hradu, tak oni nejdou tím vstupem, který byl původní. Původní vstup do hradu byl z boku, řekněme z východu, právě kolem toho Bergfriedu. Ten Bergfried chránil to nejslabší místo. To znamená místo vstupu do hradu. Pod tím Bergfriedem byl příkop a byl zde most, takže se vstupovalo vlastně z východu do hradu, ne jak dnes z jihu.
3: A byla ta věž vyšší?
2: Ano, věž byla v novější době, myslím v 19. století, snížena o tuším 2 patra.
3: Přestože není přístupná, byla přístupná odborníkům, byla prozkoumaná?
2: Ano, odborníci z Národního památkového ústavu vlastně tuhle věž podrobně zkoumali a překvapivě tam zase neobjevili příliš mnoho artefaktů, protože byla vyčištěna někdy během 19. století a to, co bychom chtěli, aby tam byly nějaké odpadky, které bychom mohli analyzovat, tak ty se tam moc nenašly.
3: Lichtensteiní to vyhodili.
2: Spíš ti pracovníci těch Lichtensteinů to vyvezli.
3: K těm stavebně nejstarším částem hradu patří také místo, kde se nachází gotická kaple.
2: Ano, ale vlastně ta současná podoba té kaple je výsledkem i pozdějších přestaveb. Musíme si uvědomit, že všechny další vrchnosti tam stavěli na hradě, často byli i nuceni, hrad několikrát vyhořel, byl neustále upravován, velké stavební úpravy probíhaly za Berku z Dubé, což je další taková významná vrchnost, která vlastnila hrad v letech 1478 až 1565, takže ti Berkové hodně přestavovali hrad a oni budovali to jižní předhradí. V podstatě to místo, kde se dnes vstupuje do hradu, to vytvořili Berkové z Dubé. Já bych tady se chtěl ještě vyjádřit k poslední velké významné vrchnosti, což byly Lichtensteinové, vlastníci Štemberské panství a pak samotný hrad v letech 1695 až 1945. Lichtensteinové měli těch sídel víc. Nikdy na Štemberku trvale nesídlili, zatímco Štemberkové sídlili. Berkové z Dubé sídlili. Bylo to jejich hlavní rezidenční sídlo. A když někde sídlíte, tak o sídlo pečujete. Lichtensteinové měli jiná významná sídla, takže trvale na Štemberku nesídlili a musíme si přiznat, že v 18. století a počátkem 19. století Štemberský hrad byl v velmi zoufalém stavu. V podstatě byl v neobyvatelném stavu. To byla ruina. Máme k dispozici několik maleb, které ukazují prostě rozpadlé zdi, bez střech, objekty, prostě totální katastrofa. Takže hrozilo, že Štemberský hrad jako úplně zanikne, že tam budou jenom nějaké zbytky zdí, kameny a nic. Takže nakonec možná to dopadlo dobře. V letech 1880 až 1913 Lichtenštejnové, konkrétně kníže Jan II. Z Lichtenštejna, přistoupil k rozsáhlé opravě, rekonstrukci, přestavě Štemberského hradu.
3: Říká profesor David Papajík. Naslyšenou u panských sídel se zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc těší také Aleš Spurný.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tak jsme tady měli Elány, tak ještě hudební vzpomínka na dvojici Raxet ze Švédska. No a pak už 15. hodina. Nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Mimochodem i o slouku nejsvětější trojice v Olomouci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Finišuje rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice v Olomouci. Dělníci opraví v ulici Komenského v hranicích městské hradby. V tenisovém žebříčku vévodí Češkám šestá Olomoučanka Karolína Muchová. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice v historickém centru Olomouce postupuje rychleji, než odborníci předpokládali. Dělníci tak budou moct na konci letních prázdnin odstranit lešení, které památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než 2 roky. Na sociálních sítích o tom informoval primátorův náměstek Miloslav Tichý za ANO. V říjnu dělníci odstraní i zázemí pro restaurátory v okolí sloupu. Městské hradby v Komenského ulici v Hranicích čekají opravy. Práce začnou ve druhé polovině roku, rozhodli o tom radní. Část hradeb se před 3 lety zřítila. Dělníci zajistí odvodnění památky a doplní poškozené zdivo. V budoucnu v lokalitě bude prostor k odpočinku, říká městská památkářka Martina Cvešperová.
2: Bude to relaxační zóna, která by měla navazovat na multifunkční centrum, které by tam někdy pod těma hradbou v budoucnosti mělo stát. Mělo by to být propojeno nějakým mostkem, lávkou a z těch vyhlídkových teras nebo z toho hradebního okruhu bychom potom se měli dostat přes hotel centrum na náměstí.
1: Přebytek mléka na evropském trhu tlačí jeho cenu dolů. V některých obchodech je teď možné koupit litr mléka za 6 korun. To ale neodpovídá ceně, za kterou mléko od farmářů vykupují zpracovatelé. Pohybuje se stále okolo 10 korun za litr. Českému rozhlasu to řekl místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského Miloš Kvasnička.
3: My čeští mlékaři se bojíme a možná asi se budou bát i zemědělci, kdo teda bude snižovat ten stav dojic a dosníží produkci mléka, protože ono se to určitě srovná. Předpokládám, že již někdy září, říjen ta cena bude minimálně se stabilizovat.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo. Nejlépe z Češek je ale na tom stále olomoucká rodačka Karolína Muchová, říká reportér František Typovský.
4: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková.
0: Počasí.
1: Polojasno, hlavně na severu přechodně oblačno, tak bude vypadat zítřejší obloha nad střední Moravou. Teploty 22 až 25 stupňů, na jihu až 27, v Jeseníkách kolem 18 stupňů Celsia. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor, na silnici 368 u Horní Studénky v okrese Šumperk bourala tam 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tři minuty po 15. hodině, krásné pondělní odpoledne vám přejeme. Stále ještě máme prázdniny a k prázdninám ale tu patří také putování třeba po zámcích Čech, Moravy a Slezska. Za malou chvíli vám představíme s Františkem Kinským zámek, na jehož prohlídku se můžete vydat v dobových kostýmech a který je dějištěm poslední aristokratky. Zkuste si tipnout, o který zámek se jedná. Dozradíme za chvíli. Příjemný poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: Celé prázdniny a tak i dnes v pondělí 27. července vás zveme na naše památky. Zámecké léto nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. No a vy už jste možná uhodli podle nápovědy, kam se podíváme dnes, a pokud neuhodli, tak vám teď poví průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho slavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů, kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna, a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

Pozor, za chvíli nabídneme velmi důležité téma pro všechny v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Podvodníci totiž přišli s dalším způsobem, jak z lidí vylákat citlivé údaje. Tváří se jako Česká televize, ale Česká televize to není. Rozesílají falešné výzvy k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků, tedy jak se nenechat podvést. Uvidíme za chvíli v Českém rozhlasu Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem ve prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě půjde.

0: No tak ja bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
1: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
2: Hello, this is Francesca in Český rozhlas. Olomouc City.
3: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českého rozhlase.
4: Takže tady Libor a
5: Petra.
4: Přišli jsme se podívat na Český rozhlas a je to tady super.
5: Moc se nám tady líbilo.
6: Jsme v Olomouckém rozhlase a je to tady super. Ahoj.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A teď důležité informace asi úplně pro každého z nás. Možná i vy jste zažili následující situaci. Přišla vám SMS, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000ová přirážka. Jenže tuhle zprávu poslali podvodníci. Je to jen další pokus, jak z lidí vylákat citlivé platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat, na co si dát pozor? To zjišťovali a rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A my vám teď podrobnosti povíme tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc se Sabinou Millerovou. Vítej.
1: Pěkný den.
0: Jak přesně ten podvod tedy vypadá?
1: Tak podvodníci rozesílají SMSky s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varování můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před podvodem jako první varovala samotná Česká televize, tak jak tedy poznám, že mi píše právě ona?
1: Nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMSky. Vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Podobné falešné zprávy a stránky ovšem nejsou žádnou novinkou. Za koho ještě se podvodníci vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno policie ČR, Unicredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravosti vždy nejdříve ověřit.
0: Říká naše reportérka Sabina Millerová. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den.
0: A celý díl nejnovější Ověřovny najdete na serveru iRozhlas.cz.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
1: Rozhlas, to je výhra!
2: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
1: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Když se podíváte na webové stránky Českého rozhlasu Olomouc, tak tam mimo jiné najdete Pštrosa, tedy ty stránky olomouc-rozhlas.cz. No a ten Pštros je tam hned na titulce. A s ním je tam i několik zajímavých otázek. Tak třeba strkají Pštrosy hlavu do písku, anebo je to jen mýtus? Tak my na to právě teď odpovíme v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Olomoucký šerm slaví další úspěchy, jaké konkrétně, i o tom budou nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Poslechněte si je, no a také budeme mluvit o počasí, protože po tom ochlazení dnes nás čeká velmi výrazná změna. Podrobně o ní se dozvíte také Verni v kraji po 17. hodině. Písnička na závěr této hodiny odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a pak už také Humoriáda. Dnes s Alešem Cibulkou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Teploty v Olomouckém kraji v týdnu vystoupají nad 35 stupňů. Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. Pracovníci arboreta v Bílé Lhotě musí řešit dopady klimatické změny. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoucký kraj čekají mimořádně horké dny. Dnes a zítra se ještě nejvyšší teploty budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Ve středu už ale budou atakovat 30 stupňů a od čtvrtka se pak maxima budou držet i nad 35 stupňů Celsia. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží a taky rizikem vzniku požárů. Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové. Stály víc než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu, říká ředitel skanzenu Jiří Juráš.
2: To vlastně hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně na Srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně, zejména teda hlavně bylo zamýšlené jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovný cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
1: Areál sběrného dvora ve Šternberku je ode dneška dočasně uzavřený. Důvodem jsou stavební práce na parkovišti a silnici u vjezdu. Omezení potrvá do 9. srpna. Další podrobnosti jsou na webu Šternberské radnice. Arboretum v Bílé Lhotě na Olomoucku se přizpůsobuje klimatickým změnám, dlouhodobým suchům i mírným zimám. Přírodní park je součástí Olomouckého vlastivědného muzea a také národní přírodní památkou.
3: Dlouhodobá období sucha znamenají vyšší nároky na zálivku, proto arboretum připravuje rozšíření systému pro zachytávání dešťové vody. Mírnější zimy naopak umožňují pěstovat některé druhy rostlin, které by ještě před několika desetiletími ve venkovních podmínkách nepřežily. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Fleretista Alexandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v 1. kole. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, hlavně na severu přechodně oblačno. Denní teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na jihu až 27, v Jeseníkách kolem 18 stupňů Celsia. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě do zítřka se zdržíte na dálnici D55 v Olomouci od 1. kilometru v Holici až ke 3. kilometru u Velkého Týnce. Provoz je tam převeden do protisměru kvůli pracím na silnici a uzavřená zůstává až do konce prázdnin silnice Změrovic nad Hanou na Kojetín, a to v místě přejezdu kvůli modernizaci trati. Počítejte s objížďkou přes Stříbrnice a Křenovice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdysi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
5: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
4: Ano, a kdo komu víc?
5: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže spějeme se.
0: Humor jáda.

0: Hanna Zagorová na úvod dnešní humoriády, naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej?
3: Vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj
4: sen. Vytrvalost
2: a
4: píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, se mu ten pulitr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to kvůli sobě navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Zdravíme. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, na telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta a já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Jestli nějaká povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto, prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná také podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. A takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému

0: trasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
1: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k této práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
2: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím, to je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
1: Já jsem čekal, víš, jak si říkal, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
2: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, kde ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a on říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A on říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už se to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka. Jsem využil, ano. Byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle to je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí
4: no,
3: vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamer.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukaj
3: vás,
4: miliony.
3: Kozy nám sem neplaťte, ano?
4: Ano.
3: To takový kryc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no.
4: Tak. Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kam?
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle je sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku
3: můžem?
4: Toho tady
3: kamera?
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, jedu. Víte.
5: Klap.
4: Hakrnce, já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás?
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Tak ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně jako vidím, slon. Jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMS, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A, ještě jednou opakuju, pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou, anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmarou Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu. Když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Lidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no, to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou naskoušet.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou kolena.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu i pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte?
10: Ano.
9: Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A Až do Prahy s dcerou, tak na prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkáš z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem. To jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. A řekl, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Seskyou Borišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujem.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří,
6: děkujem.
1: Mějte se pěkně.
6: Naschranou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba.
0: Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak...
3: Hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedmnáct hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Legendární olomoucký úklub se opět otevře studentům. Na řidiče v Moravské Třebové čekají komplikace v centru. Zemřel dlouholetý ředitel Šumperského divadla Petr Král. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Univerzita Palackého znovu otevře legendární olomoucký úklub. Vyhlásila už výběrové řízení na stavební firmu pro jeho rekonstrukci. Opravy za 27 milionů korun začnou v září. Skončit mají na jaře příštího roku. Studentský klub fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce, připomíná rektor Olomoucké univerzity Michal Kohajda.
3: Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání a celá ta dispozice je tomu uspůsobená, aby byla velmi variabilní, aby tady mohlo být jevišťové a hledišťové uspořádání, tak samozřejmě stolečky s možností třeba různých hraní deskových her nebo šachových turnajů. Mělo by to být velmi univerzální.
2: Moravská Třebová začne na podzim s opravou kanalizace ve frekventované Komenského ulici. Na ní naváže obnova povrchu silnice. Práce v této části města dočasně zkomplikují dopravu, potvrdil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Kanalizace v této části je již ve špatném stavu, proto do jaké obnově. Město je domluveno s Pardubickým krajem, který po této akci obnoví povrch vozovky v celé šíři. Komunikace zůstane průjezdná jedním pruhem, předpokládáme řízení semafory.
2: Dnes ráno zemřel herec a bývalý ředitel Šumperského divadla Petr Král. Bylo mu 85 let. Rodák z Olomouce patřil k nejvýraznějším osobnostem kulturního života na Šumpersku. V divadle působil od roku 1988 a stvárnil desítky rolí, například Otela nebo Karla IV. Jako ředitel vedl scénu i v náročném období po požáru v polovině 90. let. Aktivní byl také v komunální politice. Dlouhodobě zasedal v šumperském zastupitelstvu.
1: Sport.
2: Olomoucká kanoistka Tereza Kneblová dnes přiletěla do Česka z mistrovství světa v Oklahomě. Novinářům řekla, že i když pro ní mistrovství světa ve vodním slalomu začalo zklamáním, nakonec se z kanálu v Oklahoma City vrátila se stříbrem z hlídek a především zlatem ze závodu kanoistek. Neúspěch v časovce kajak krosu, který ji vyřadil i z boje o medaile v její druhé silné disciplíně, jí podle jejich slov možná ve finále pomohl k senzačnímu titulu.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji polojasno, hlavně na severu přechodně oblačno. Denní teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na jihu až 27, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na dálnici D1 na 251. kilometru u Křenovic ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 17 hodin a 4 minuty, pondělí 27. července a začíná den v kraji. Dobré pozdní odpoledne. Dnes se s námi projdete po jednom z nejstarších mostů v Česku. Stojí v Litovli a my jsme zjistili, proč prochází rekonstrukcí. Pojedeme se vykoupat do lomu ve Výklekách a zeptáme se, jaké výrazné změny tam na návštěvníky připravil nový provozovatel. A máme dobrou zprávu pro řidiče na Bruntálsku. Už zítra se otevře hlavní tah mezi Vrbnem a Zlatými horami. No a zvířátka nakonec představíme dromedáry a drabaře z Olomoucké zoo. Tipněte si, o koho se jedná. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Tady je Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Přehled událostí a Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dělníci začali s rekonstrukcí svatojánského mostu v Litovli. Stavba patří k nejstarším mostům v republice. Řidiči přes něj během oprav neprojedou. Pro chodce zůstane přístupný. Podle nezávislého starosty Litovle Viktora Kohouta práce potrvají 4 měsíce. Více už za chvíli v našem vysílání. V Němčicích nad Hanou začaly opravy ulic Tyršova a Nová. Týkají se nejen povrchu silnic, ale taky kanalizace a chodníků. Pro obyvatele ulic to znamená podle nezávislého starosty Martina Ernsta částečné omezení průjezdu.
3: Tam už ty vozovky byly ve špatném stavu na ulici Nová. I ta kanalizace byla v horším stavu, takže se přistoupilo ke komplexním rekonstrukcím obou ulic.
2: V Krasickém rybníku v Prostějově utonul další člověk, tentokrát 54letý muž. Jeho tělo nalezli svědci v sobotu, informovala o tom dnes policejní mluvčí Miluše Zajícová. Podobný případ už ale řešila policie i loni v dubnu. Tehdy na místě utonul 74letý muž. O rok dřív se podobné neštěstí stalo v červenci, kdy zemřel 62letý muž. Řidiči v Jeseníku musí ode dneška počítat s dopravními omezeními. Kvůli pokračující opravě vodovodu a plynovodu začala platit částečná uzavírka části ulice Lipovská až po ulici Puškinovu. Autobusová doprava zůstane bez omezení. Částečná uzavírka potrvá do 12. srpna. Prostějovská radnice pořídí za 270 tisíc korun mobilní protipovodňové zábrany pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Vyčlenění peněz z městského rozpočtu schválili radní. Investice zlepší ochranu lokalit před velkou vodou z Romže a Hloučely. Dnes to sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
0: A za chvíli se zeptáme meteorologů na výraznou změnu počasí. Mimo jiné, poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: počasí.
1: A na telefonu v Českém rozhlase Olomouc už meteorolog Tomáš Ostrožlík. Přeji dobré pozdní odpoledne, vítejte.
2: Také přeji hezké odpoledne.
1: Střední Morava se dnes ukázala s ochlazením. Jaké byly ty teploty napříč Olomouckým krajem a zdali pak někde zapršelo?
2: Teploty se pohybovaly většinou do 25, výjimečně třeba v Přerově bylo 26 stupňů nebo na severu na Vidnavsku 26 stupňů. Dopoledne více oblačnosti, vyskytly se také nějaké ty přehánky. Nejvíce napršelo na Javornicku až 10 mm, obecně v Jeseníkách do 5 mm, ale jinde srážky byly slabší, většinou od 1 do 5. A zcela výjimečně se našla místa třeba na Prostějovsku, kde nemuselo sprchnout vůbec. No a teď za těmito přeháňkami k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu a teploty klesly zhruba na 20 až 23 stupňů.
1: Co nás čeká večer a hlavně v noci?
2: Večer a v noci budeme mít počasí polojasné až oblačné, přechodně, zejména na severu, v severní části může být oblačnosti více a tam ještě během noci ojedinělá přehánka, ty se vlastně mohou vyskytnout i teď večer. Pak teploty budou klesat k ránu na 14 až 10 stupňů, vítr bude slábnout na slabý do 4 metrů za sekundu. Zítra bude většinou polojasno, ale zejména na severu může být přechodně i oblačno, postupně už by se přehánky vyskytovat neměly a teploty 23 až 26, nejtepleji na jihu regionu. Vítr během dne zase bude trošku silnější, mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, ale ne tak moc, jak bylo dne. Mm-hmm.
1: Jeseníky jsou prý v obležení turistů, tam jsou ty teploty kolem 23 stupňů Celsia nebo ještě níže?
2: Dnes tam byly níž, v 1000 metrech nad mořem bylo maximum 18 stupňů a na pradědu bylo maximum 14,5 stupně, ale po té studené frontě teplota poklesla zhruba o 5 až 6 stupňů. Třeba na pradědu je teďka jen 8,5 stupně. Během zítřejšího dne budou maxima podobná, 16 až 20, samozřejmě za nadmořskou výškou teplota bude opět klesat.
1: Četli jsme varování, že do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Platí to?
2: Tak my to máme jako výhled, to znamená, že to je jenom takový, řekněme, zdvižený prst a všechny ty informace směřují k tomu, že od středy budou teploty růst. Ve středu v Olomouckém kraji většinou kolem 28 stupňů, nejtepleji opět na jihu, tam může být až 30 nebo 31. Ve čtvrtek a v pátek by mělo to teplé počasí vrcholit s tím, že zatím v tuto chvíli to vypadá ve čtvrtek kolem 34, 35 a v pátek kolem 36-37 stupňů. Pak uvidíme, pravděpodobně půjde slabá studená fronta, která by teploty snížila někam blíž ke 30 stupňům, ale to jsou všechno spíš takové odhady, než ano, nějaká jasná předpověď.
1: Budeme upřesňovat. Tomáš Ostrožlík, meteorolog. Děkujeme a klidnou službu. Naschledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Přežil Švédy i Wehrmacht, ale teď ho může zničit voda. Jeden z nejstarších mostů v Česku stojí v Litovli a zdali se památkářům povede jej zachránit, povíme za chvíli. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Janecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Velký kus historie teď navštívíme v Litovli. Tam totiž právě začíná rekonstrukce svatojánského mostu, jednoho z nejstarších mostů v republice. Do této cenné historické stavby totiž zatéká voda. Podle památkářů patří k nejstarším v republice, no a je pravděpodobně i nejstarším kamenným mostem na celé Moravě.
2: No a tady jsme přímo na místě a vidíme už tady úplně na pohled laickým okem, vidíme, jaké jsou tady fleky.
3: Proč je rekonstrukce potřeba, mi při pohledu na most z nábřeží ukazuje nezávislý starosta Litovle Viktor Kohout.
2: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové tzv. Dešťové vody do konstrukce.
3: Dělníci tak stávající izolaci rozeberou, dodává Kohout.
2: Ta se bude dělat úplně nová, aby prostě ten problém se neopakoval. Následně bude vlastně provedena přeložka sítí a vodovodu a dále bude provedeno odstranění spádového betonu a bude vypravena speciální deska, včetně položení nové izolace. Bude provedeno částečné přezdění vysunutých kamenných kvádrů, zapravení trhly na klenbě, kde vlastně po povodní roce 24 došlo také k poškození jedné z těch klenb, které tady máme.
3: Po dobu prací bude most uzavřený pro auta, normálně tu můžou jezdit v jednom směru. Paní Miluše, která přesně kolik set let starou úzkou stavbu tlačí kolobím, vjezd zakázala trvale.
4: Vidíte, jak jezdí rychle a mají jezdit 20 a já bych to úplně zakázala, protože to je jako kola, že chodí o těch s kočárkama ženské, jako to, takže ty auta vůbec by tady neměly jezdit.
3: Chodci a cyklisti tlačící kolo místem i nadále projdou. Třeba další obyvatelku Litovle paní Lenku práce prý významněji neomezí a rekonstrukci mostu vítá.
5: Pyšníme se tím, že to je třetí nejstarší most vlastně v republice, že máme ho rádi a rádi po něm chodíme a chybělo by nám to, kdyby to nebylo takový v takovým pěkným stavu.
3: První zmínka o mostu pochází z roku 1592. Kolikátý je v pořadí nejstarších mostů v republice, ale momentálně s úplnou jistotou říct nejde, myslí si vedoucí Litovleského muzea Radovan Urválek.
6: Tomu mostu hrozilo během jeho života mnoho nebezpečí. Měli jsme štěstí, že nám ho Švédové nevyhodili do luftu, jako mnohé památky tady. Velké nebezpečí mu hrozilo na konci druhé světové války, kdy ho Wehrmacht podminoval a Litovelané, nevíme, kteří, asi se k tomu bohužel dneska kde kdo, se postarali o to, aby Wehrmacht zrovna tenhle ten most nevyhodil, ty ostatní mosty byly zničeny.
3: Velké opravy se most dočkal po povodních v roce 1997. Současná rekonstrukce potrvá asi 4 z Litovle. Josef Čermák, Český rozhlas.
1: A pokud chcete svatojánský most v Litovli vidět na fotografiích, otevřete naše webovky olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Už jste se letos koupali, že ne? Tak se s námi vydejte za chvíli k jednomu z nejoblíbenějších přírodních koupališť v regionu, do Lomu ve Výklekách na Přerovsku. Lidé tam míří za průzračnou vodou i koupáním uprostřed skal a také za novinkami, o kterých povíme za chvíli.

0: kraji.
1: Na přírodním koupališti ve Výklekách na Přerovsku je během prázdnin stále plno. Návštěvníky sem láká hlavně čistá voda. Mnozí z nich navíc vítají i změny, které přinesl nový provozovatel. Po dohodě s obcí na parkovišti instaloval bezpečnostní kamery, vybudoval sociální zařízení, kemp i občerstvení. Pojďme se tam podívat.
2: Eli, pojď ven, už máš fialové rty.
3: Na dece teď sedí mladá maminka Pavla. Bydlí v nedalekém Buku a přijela s malými dcerkami.
4: Mně se to tady moc líbí. My jsme tady byli asi před 2 rokama a bylo to jako špatný. Byl tady velký zápach od tojtojky, co tady byla. Nevím, jak moc byla vyvezená, nebyla. A i špína byla ve vodě. Lidí tady bylo hodně a bylo to jako znát, že tady byly odpadky různě nasypané, ale to, co jsme tady, tak jako super. Je tady čisto, záchody jsou čistý, nikde tady není nic cítit a je to jako znát, že to má nějaký řád.
3: 100korunové vstupné ji připadá přiměřené, stejně tak i Pavlíně z Přerova.
5: Já myslím, že to je v pořádku, když se to někdo stará, tak asi to nebude dělat zadarmo.
3: Provoz přírodního koupaliště loni zadala obec soukromému podnikateli. Byl to dobrý krok, tvrdí nezávislá starostka Kateřina Jandová. Hodnotí především rozšíření parkoviště a kamery na nich. Hlídejí auta před vykradením.
6: Cílem v žádném případě nebylo na tom nějakým způsobem profitovat. Cílem bylo pouze z toho udělat znovu krásné místo, které bude sloužit lidem pro relaxaci a odpočinek.
3: Provozovatel přírodního koupaliště Bohuslav Rom si taky nově vymezil plochu pro kempování.
7: Určitě využívají, je tady k tomu určen teda jeden jediný vlastně rovný místo, který tady je, protože dřív tady kempovali na černo v okolních lesích a samozřejmě to nedělalo dobrotu, nebezpečí požáru, jo, lámali se stromy a v nočně hluk v noci, že jo, juboxy, různé party, jo. Takže dostal jsem výjimku z obecně závazné vyhlášky, která to zakazuje to ten kempování v celém areálu. Tady na to jedno jediné místo, kde to je tak trošku jako regulovaný, pod kontrolou a lidi to využívají, když je hezky, tak je kemp plný. Je tady teď teplá sprcha nově.
3: Naopak novinkou, která ale nepotěší majitele psů, je od letošního roku jejich striktní zákaz vstupu. Z Výklek Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: A jak vypadá lom ve Výklekách na fotografiích naší reportérky uvidíte, když nahlédnete na stránky olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Po 4 měsících končí objížďky hlavní silnice mezi Vrbnem pod Pregerem na Bruntálsku a Zlatými horami na Jesenicku. Cesta se zítra otevře. Co se na trase změnilo a jak dlouhé uzavírky vlastně komplikovaly život řidičům? Detaily vám za chvíli povíme.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Chystáte se na dovolenou na Bruntálsko nebo Jesenicko, anebo v těchto lokalitách bydlíte, pak pro vás řidiče máme dobrou zprávu. Už zítra se totiž otevře hlavní tah spojující Vrbno pod Pragědem se Zlatými horami. Cesta byla 4 měsíce kvůli rozsáhlé opravě zavřená a šoféři museli jezdit po dlouhých okrikách. Detaily teď probereme s reportérkou Andreou Brtníkovou. Andreo, tak jak se cesta proměnila?
2: No, to je úplná autostráda. Ona totiž se dá projet s omezením už teď, ale velmi opatrně, protože cestáři ještě finišují se značením krajnic a prostě kreslí tam ty bílé čáry, když to řeknu zjednodušeně. Jsou tam všude značky, že jedete staveništěm, ale už je položena ta poslední finální vrstva, takže opatrně se tam projet dá. Já to samozřejmě zkusila a je to vlastně tak, že jedete v autě a vůbec vlastně není slyšet, že jedete v autě. To je úplně ticho, to je velký rozdíl. Protože kdo tou cestou jezdil, tak ví, že to skutečně byl tankodrom. Tam se vlastně ani nedalo těm výmolům moc vyhnout, a protože je to horská cesta, takže je tam hodně zatáček, je to kopcovitý terén, tak tam ani moc nešlo najíždět do toho vedlejšího pruhu, protože člověk měl strach, že pojede proti němu auto, tak to chtělo trpělivost, opatrně a modlit se, ať ty tlumiče to vydrží, takže to je teď opravdu u konce, je to autostráda. Ten špatný stav té cesty, ten původní, byl podle krajské správy silnic způsobený hlavně kůrovcovou těžbou, protože tam opravdu jezdilo strašně moc těch těžkých, obrovských nákladňáků s plno naloženými stromy pokácenými, a taky tomu nepomohly ty povodně z roku 2024. Takže to všechno se sečetlo a proto ten stav byl, té cesty byl tak špatný.
1: Ty objížďky skončily po 4 měsících. Jaké komplikace způsobily?
2: No, byla to výrazná komplikace. Osobní auta musela jezdit takovou objížďkou přes Karlovice, Holčovice, to místní část se jmenuje Jelení, a opravdu, jako je to krásná příroda, ano, to se člověk může kochat, ale moc se nemůže člověk dívat kolem na tu krásu, protože zase ta cesta byla plná děr, takže vlastně kvůli jedné cestě plné výmolu dali objížďku na další cestu plnou výmolu. Nebylo to ideální, když to řekneme velmi jednoduše, a mělo to i různé komplikace pro běžný život lidí, protože znám spoustu lidí třeba z Heřmanovic, kteří pracují ve Vrbně, teď jim neseděly směny, takže museli tím autobusem dojeli do Holčovic, nenavazovala jim ty spoje, tak si vzájemně pomáhali, někdo tam čekal autem a podobně. Ty 4 měsíce byly náročné, ale stálo to za to, ta cesta je opravená. Náročnější to, co se týče těch objížděk, měli ještě řidiči kamionu, kteří museli přes Bruntál, Krnov a město Albrechtice. Dobrá zpráva je, ty objížďky zítřkem končí, potvrdil mi to šéf bruntalských silničářů, a zítra zase je ta cesta otevřena plně.
1: Hlavní cesta mezi Vrbnem pod Pragědem na Bruntálsku a Zlatými horami na Jesenicku se tedy zítra otevírá, jak nám pověděla Andrea Brtníková.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: V olomoucké zoo, která slaví 70 let, najdeme také dromedáry a drabaře. Ano, typujete správně, jde o velbloudy, jednohrbé a dvouhrbé. Pojďme se za nimi podívat s chovatelem Michalem Šmerdou.
2: Jednohrbý velbloud je vyšší, je takového ohnivějšího temperamentu, ale je kratší a má méně kilo. To tady máte, protože tady samec je. Ten velký světlý, to je samec, zatímco u dvouhrbých jsme teďka momentálně bez samce, protože jsme zařadili dcery toho původního samce do chovu, takže se dělá teďka taková akce Kulový blesk, že si měníme se zoologickýma samce, ale takhle uprostřed léta není dobrý převážet ty velký zvířata, takže čekáme na podzim.
3: Jaký je rozdíl mezi tím jednohrbým a dvouhrbým?
2: Není to ani stejný živočišný druh a rozdíl je v tom, že jednohrbý je lépe uspůsobený pro ty horké pouště jako Saharu a tak, vydrží vyšší teplotu, vydrží díl bez vody, ale dvouhrbý velbloud je mnohem větší drsňák, protože pro něho minus 40 nebo plus 40 nic neznamená, takže není tak dokonale přizpůsoben pro vedro, ale za to jeho rozmezí teplot, ve kterých se cítí komfortně, je větší než u toho jednohrbého.
3: Jak se dá s tím zvířetem komunikovat? Je třeba agresivní někdy ten velbloud?
2: Ne, on je strašně zvědavý tady ten velbloud. A jinak jsou to domácí zvířata, lehce ovladatelná mimo samců vří, nebo samic, který se starají o úplně malý velblouděta, ale v zemích původu se starají o ně malí děti. Jsou to domácí zvířata.
3: Před chvilkou jsem si fotil u těch dvouhrbých velbloudů. Vypadalo to jako, že se tam jeden kojí, přitom velikostně mi připadaly stejní.
2: Je problém v zoologických zahradách s odstavováním těch zvířat, protože oni jsou na sobě strašně fixovaní v těch malých stádech, takže se neodstavují přirozeně. Ale ono to taky hodně maté, protože on ten menší velbloud má ve skutečnosti teprve rok a půl, takže ještě částečně na kojení má nárok.
3: Kolik jich tu máte? Tady jednohrbých tři?
2: Tři. Těch dvouhrbých máme šest, včetně jednoho malinkého mláděte.
3: Spolupracujete tedy s ostatními chovy, to znamená, že jako sem přicházejí a zase ta mláďata třeba poskytujete jiným.
2: Přesně tak, ale tady u těch je obrovská výhoda, že nespadají pod žádné záchranné programy nebo programy v rámci zoologických zahrad, protože jak říkám, jsou to domácí zvířata, takže vždycky se dají udat do soukromých chovů, cirkusům, zvěřincům. Vždycky je dokážeme mláďata udat ze zoo a zároveň dokážeme vždycky zehnat samce, nebo když bychom potřebovali samice, vždycky se dají koupit.
3: Jdu sem od opiček malých a ty byly velmi aktivní, tak jsme si říkali, že si celý den hrají, pokud se zrovna nekrmí. Co dělají velbloudi?
2: Strašně velkou část dne leží a přežvíkují. Čtvrtinu dne se pasou, žerou seno, oždibují okus. Malou část dne i prospí, no a většinu dne leží a zpracovávají znovu tu potravu, co už nabrali.
3: Projel kolem safari vláček, z toho reproduktoru jsem se dozvěděl, že vydrží až 14 dnů bez vody.
2: No, říká se to. Nějaký exaktní studie jako do umření velbloudu jsem nikdy neobjevil, ale jako vydrží určitě hodně, protože některé ty etapy těch karavan mají třeba 5-6 dní a ti velbloudi nenesou pro sebe vodu. Oni musí vydržet s tím, co mají v sobě.
3: Teď šel za vámi, postavil se za vás a kopl vám do koleček, kterými tady uklízíte. Předtím z nich teda sežral ještě stéblo nějakého sena.
2: Jo, to on je zvědavej a jak většinu dne přežvikuje, tak někdy dostane záchvat aktivity, podobně jako ty malé opičky, a potom si přijde hrát a takhle to dopadá někdy.
3: Žere trávu a vypadá to, že mu dělá dobře ta blízkost, že komunikuje tak trochu.
2: On zrovna je jako opravdu kontaktní zvíře, jako on je fakt hodnej.
3: Jak dlouho žije velbloud?
2: Všude se píše až 30 let, v zoologických, jestli je moc krmíme, nebo odcházejí na nějaký civilizační choroby, ale 30-letí velbloudi nejsou, takže tak těch 25-26 let jsou už staří.
3: Je to sudokopitník?
2: Je to nejprimitivnější ze všech přežvíkavých sudokopitníků. Má spoustu vychytávek, které šly jinou cestou, proto se taky uchytil v těch extrémních podmínkách.
3: V tom hrbu má tedy tuk?
2: Má tam tuk. A ten tuk souvisí taky trošku s tou vodou, protože když se štěpí na energii, tak zrovna z tuku nějaká ta voda do těch žil přijde.
3: Ze zoologické zahrady na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: No a co zítra? Tak třeba do Vykanky s Našumperskou, tam je uloženo více než 1000 tun nebezpečných chemikálií. Kadmiové kaly. Jejich odvoz je ale v nedohlednu a my jsme zjistili proč. Také vyjedeme na dětský tábor do Moravského Berouna a trochu si ho zkontrolujeme z hlediska hygieny. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc. Jak se blíží 18. hodina za 4 minuty nové zprávy, pak dechovky na přání, pošlete vzkazy svým milým a nezapomeňte po 19. hodině na Rokli s Jirkou Matějů představí nové album Rolling Stones. Dočkali jsme se. Příjemný podvečer přeje Zora Jižková.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Finišuje rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Dělníci opraví v ulici Komenského v Hranicích městské hradby. V Lipníku nad Bečvou můžete vybrat nejoblíbenější exponát výstavy kov ve městě. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v historickém centru Olomouce postupuje rychleji, než odborníci předpokládali. Dělníci tak budou moct na konci letních prázdnin odstranit lešení, které památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než 2 roky. Na sociálních sítích o tom informoval primátorův náměstek Miloslav Tichý za ANO. V říjnu dělníci odstraní i zázemí pro restaurátory v okolí sloupu. Městské hradby v Komenského ulici v Hranicích čekají opravy. Práce začnou ve druhé polovině roku, rozhodli o tom radní. Část hradeb se před 3 lety zřítila. Dělníci zajistí odvodnění památky a doplní poškozené zdivo. V budoucnu v lokalitě bude prostor k odpočinku, říká městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Bude to relaxační zóna, která by měla navazovat na multifunkční centrum, které by tam někdy pod těma hradbou v budoucnosti mělo stát. Mělo by to být propojeno nějakým mostkem, lávkou a z těch vyhlídkových teras nebo z toho hradebního okruhu bychom potom se měli dostat přes hotel centrum na náměstí.
3: Obyvatelé a návštěvníci Lipníku nad Bečvou zvolí v anketě nejoblíbenější exponát výstavy kov ve městě. Vybírat můžou z více než 20 prací, které vytvořili umělečtí kováři Pavel Tasovský a jeho syn Pavel. Většina exponátů je na náměstí TG Masaryka, na zámeckém nádvoří a před kostelem církve Československé husitské. Jak se dá hlasovat, popisuje Lukáš Juřík z Lipenského infocentra.
5: Můžete hlasovat klasicky prostřením hlasovacího lístku, a to v turistickém informačním centru, nebo elektronicky, a to přes mobilní aplikaci Munipolis, nebo prostřednictvím formuláře ke stažení z webových stránek města, a to do 39.
2: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo. Nejlépe z Češek je ale na tom stále olomoucká rodačka Karolína Muchová, říká reportér František Typovský.
6: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D46 v Prostějově. Za exitem 24 Prostějov centrum ve směru na Brno stojí porouchaný jeřáb.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V
7: Písničky pro radost a k dobré pohodě, dechové a lidové, budeme hrát právě teď. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior a náš telefon 221 555 444 pro SMSky a blahopřání 723 70 33 51.

Českém rozhlase Olomouc budeme hrát na vaše přání paní Marcelce k rybníčku. Těším se na sraz, píše paní Maruš z Jeseníku. K dnešním krásným narozeninám písnička paní Jarce Dvorokové z Břidličné. Jaruško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a lásky a všeho dobrého a hlavně dobrou pohodu, píše celý klub seniorů Břidličná.

0: Paní Hanka z Předmostí je na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěla popřát k včerejšímu svátku Aničce Janáčkové do Raclavic. Aničko, já ti přeju všechno nejlepší, štěstí, zdraví, ale hlavně hodně zdravíčka a těším se na vás, až přijedete. A zdravím i Lidušku, pak zdravím Mařenku do Hrabišina a do Kolšova, Zapletalovi do Rapotina a doroštěný Janu a Jiřího a Věrku Halouskovou do Bílovic a Zdeničku do Hrochova. A všechny, kdo poslouchají. Pane Tomáši, moc děkuju a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a bude to písnička právě o Aničkách.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchá v Bedihošti také pan Antonín. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Následující písničku posílám speciálně a jedině paní Evě z Modřic u Brna, která si na mě zhruba po měsíci vzpomněla včera a povzbudila SMS-kou. Mockrát děkuji. Paní Evičko, jen taková drobnost. Na Google můžete najít knihu Zabil jsem tyrana, jejím jsem autorem. Vyšla v nakladatelství Triton v půli 019. Mějte se moc hezky. Pevné zdraví přeje vdovec Antonín Pospíšil z Bedihoště, rodák z Horky nad Moravou. Olmouckému rozhlasu zasílám vřelé poděkování za zahrání a za prostor pro mé vyjádření ve vysílacím čase. Pane Tomáši, jste skvělý člověk. Potěšil jste mě. Zatím naslyšenou.
0: Tak naslyšenou, od toho jsme tady, abychom těšili. No a písnička patří také paní Věrce Halouskové i Adámkovi, paní Lídě do Olomouce, Zdeňce do Uničova, Jiřímu do Litovle a Františkovi k Brnu zdraví paní Marie z Kroměříže. Zahrajte Péťovi s rodinou a Romanovi s rodinou, píše Saša.

0: vojenským pilotem a to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem ve prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A písničkách na přání zdravíme paní Zdeňku Dohrochová. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Tomáci, srdečně vás zdravím. Prosím, chceme nekazárat. Zítra 28. července má krásné narozeniny Marie Mazácová Zrochova. Milá Mařenko, k narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti v rodinném kruhu. To ti ze srdce přeje manžel Jindra, dcera Ivanka s rodinou, syn Radek s rodinou, 4 vnoučata a 2 pravnuci ti prababiško posílají pusu. Přání se připojí švagrová Jarmilka a já kamarádka Zdenka. Díky, pane Tomáci, a zase někdy nashledanou.
2: Bude to oblíbená písnička kapely Atlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme pro vaši radost a zdravíme paní Danu z Valšova. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla dneska nechat zahrát, ale není to tak jako nějaké pro radost, ale vzpomínku pro mého manžela Emila, který dnes před 6 roky nás opustil. Na písničce, kterou jsme se domluvili, a posílá tu písničku. Manželka Dana a dcery Lucie, Barča a Danka s rodinou.
0: Zdravíme, i vzpomínky do vysílání Českého rozhlasu Olomouc rozhodně patří s písničkou věnování našim přátelům doroštění paní Zdeňce do Holubic, Lídě do Olomouce, Hance Kalábové se synem z Předmostí, paní Evě do Modřic, Jirkovi do Litovle a dalším. Hodně zdraví a krásného léta si užívejte, píše Věrka Halousková s Adámkem. Věnování paní Hance do Předmostí, Zdeňce do Holubic, Lídě a Věrce do Olomouce a Jiřímu z Litovle posílají zase na oplátku Jana a Jiří z Roštění.

0: telefonu Českého rozhlasu Olomouc pan Ondřej z Velkých Karlovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc, pane Tomáši, a všechny posluchače. A prosím o zahrátí písničky a písničku posílám manželům Veronice a Robertovi Valchářovým z Velkých Karlovic. Potom to jde pro paní Aničku z Olšan u Prostějova, pro paní Aničku Zapletalovou, potom pro paní Ludmilu z Doubravice, no a pro paní Irenu z Hulína, taky pro Vlastu Mudrikovou na Slovensko, no a pro všechny přátelé a známé. Díky, naslyšenou.
0: A my k písničce přidáváme věnování Jarce a Hankovi do Předmostí, Marii z Kolšova, Marii a Jirkovi do Hrabíšína a Břeťovi ze Štítů. Pozdravují Eliška a Jarek a Jarka z Rapoč.

0: Vlasta Mudryková nám hrála a zpívala a vítáme paní Marii z Hrabišína. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Tomáši, i vám a posluchačům. Srdečně zdravím paní Aničku Bezděkovou do Zábřeha. Dodatečně k meninám vám přeji, milá Aničko, vše dobré, štěstí, zdraví, spokojenost i radost a hezké dny, všední i sváteční, naplněné láskou, pohodou a stále dobrou náladou. Pozdravila bych ještě své přátele, Lizušku do Jeseníku, Haničku a Jarka do Předmostí, Zdeňčku do Hrochova, Marušku do Kolšova, Elišku a Jarka do Rapatina. Přeji štěstí, dobré zdraví a krásné letní dny a každý den, ať máte s úsměvem. A pane Tomáši, vám srdečně děkuji a spokojenost přeji. A děkuji za ten krásný včerejší maraton písní i toho mluveného slova. A mějte se moc hezky.
0: Hezky, zdravíme do Hrabišína. Včera bylo Aničky a přáníček, bylo opravdu hodně, ale všechno se zvládlo. Ovšem, pokud byste Aničkám chtěli poslat písničku ještě dnes, stále na to máme 20 minut, můžete nám volat i psát.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Módní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegr, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: A na telefonu zdravíme paní Lídu Zlichková. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomášku. A ta písnička patří vám. A já se jmenuji Lída Kulaksidisová Zlichková. A tu písničku chci dát, zahrát kamarádce Jarmile Faltusové Zlichkova. A ta písnička je i pro mě, pro Lídu a ještě všem ženám z Lichkova, aby byli všechny zdraví a hodně štěstí všem přeju. Všem lidem do Lichkova, ženám.
3: Zdravíme ženy do Lichkova, přidáváme i muže, no a písničku pro Aničku Bártovou do Olešnice ke včerejšímu svátku. Vše nejlepší přejí holky z Obectova. Věnování paní Lídě Gottwaldové, panu Oldovi Donemile, sestře Zdeňce i panu Františkovi. Mějte se pohodově a písnička ať vás potěší, píše paní Emílie.

0: Moravská veselka a po ní paní Jiřinka ze Sudkova. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Tomášku. Děkuji za milé přivítání a vyhledání písničky. Já bych posílala dodatečně k svátku, bylo v pátek Kristýnky, tak tato písnička poletí do Šumperka paní Kristýnce Hološové. A dodatečně ještě Aničkám, do Postřelova Aničce Kolomazníkové, Aničce Horké, do Závřeha, mojí sestře do Mohelnice, Aničce Doubravové, Aničce Čižové do Bludova. A ještě pozdravím svoje a všem jmenovaným, přeji hodně štěstí, zdraví, hodně lásky od všech a i od nás, co si hrajeme. Teď ještě bych chtěla pozdravit, už jsem říkala Aničku, že?
0: Myslím, že už to mohlo stačit, těch adresátů bylo hodně, tak ať to nepřeháníme a já přidávám písničku také do domovů, penzionů v Jesenci, Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, Náměšti na Hané, Lošticích, Litovle, Červenky a dalších. Písničku posíláme těm, kteří se o nás starají a s láskou pečují, píše paní Hela.

0: sobě Kurská doznívá a paní Anička z Bludova je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju Tomášku. Zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory. Zvláště toho dnešního a milovníky dechovky je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Posílám Marušce a Frantovi Skalovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Košova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové Jarušce a Pepovi do Malé Morávky, panu Ivanovi od Opavy a jeho paní, milému Františkovi od Brna, manželům Pospíšilíkovým a blížňákovým do Rapotina přeji vám všem zdraví, lásku, pohodu a vzájemné porozumění. A všem Bludovákům přeji Anička.
0: A tady už jsou vybraní žadoviáci.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. Holčovice zahájili sanaci svahů ohrožujících domy. Pracovníci arboreta v Bílé Lhotě musí řešit dopady klimatické změny. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové. Stály více než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu, říká ředitel skanzenu Jiří Juráš.
2: To vlastně hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně na Srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně zejména, teda hlavně jsme to bylo zamýšlené jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovný cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
0: V Holčovicích na Bruntálsku začala sanace 6 svahů, které se při předloňských povodních sesunuly a ohrožovaly blízké domy. Práce výjdou zhruba na 6 milionů korun. Obec na to využije státní dotaci. Najatá firma už začala zajišťovat nestabilní kopec, například nad domem Josefa Zajace.
3: Je to nějaká patka, beton, kámen, to je nějaký základ, o co by se měli opřet. Jo, jsou velké, tady je přes 40 tun. To nestabilní je stáhnuté důle, že to budou skládat tady pod ty kořeny, že tam by to měli poskladat a zbytek dají síť.
0: Arboretum v Bílé Lhotě na Olomoucku se přizpůsobuje klimatickým změnám, dlouhodobým suchům i mírným zimám. Přírodní park je součástí Olomouckého vlastivědného muzea a také národní přírodní památkou.
4: Dlouhodobá období sucha znamenají vyšší nároky na zálivku, proto arboretum připravuje rozšíření systému pro zachytávání dešťové vody. Mírnější zimy naopak umožňují pěstovat některé druhy rostlin, které by ještě před několika desetiletími ve venkovních podmínkách nepřežily. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Fleretista Alexander Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v 1. kole a celkově na 38. příčce. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji polojasno, přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor stále na dálnici D46 v Prostějově. Za exitem 24 Prostějov centrum ve směru na Brno stojí porouchaný jeřáb.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

In the Stars a Rolling Stones. Vítejte u Rockle Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Matějů. Ani jsme se nenadáli a jsme de facto v půlce prázdnin a to znamená, že se budeme ohlížet za novinkami, které se objevily v poslední době. A tohle toto je skutečná pecka. Písnička už vyšla o něco dřív, ale v první třetině měsíce července jsme se dočkali, respektive na jejím konci dalšího alba, pokud jste příznivci vinilu, tak rovnou dvojalba skupiny Rolling Stones a tito pánové to v té zbylé trojce pořád dávají skvěle. Navíc mi připadá, že poté, co ta minulá hodně nečekaná comebacková deska byla hodně hozená do nového soundu, aby bylo znát, že Stouni patří i do 21. století. Tak teď si kluci řekli, uděláme to trošku víc po staru, protože my do 21. století patříme, budeme patřit i do 22. ale tu desku si uděláme tak, jako by bylo ještě 20. století a zní to celé nádherně. Prostě stačí poslouchat. Následující věc, kterou si zahrajeme, nebude až taková rokůvka, ale Igora Orozoviče mám docela rád a navíc k titulní skladbě svého chystaného alba si přizval Martu Kubišovou a ta písnička se jmenuje Sisyfa a zní to tradičně víc než hezky a podle mě se to dá i v rokli.

tiskem mlže stará žena, vrásky úsměv.

Sisyfa. Igor Orozovič společně s Martou Kubišovou ve velmi přitažlivém duetu a jinak titulní písnička druhého alba Igora, které se chystá na letošní podzim, snad prý už dokonce v září. Co nám už ale dělá nejenom na vinilu, ale i na CDčku radost, je výběr skupiny Trabant. Dvojalbum se jmenuje Montáž 96 až 2014 a vlastně nejenom, že to mapuje tu 20letou historii kapely, ale vychází to podle mě i k 30. výročí. Desce se budu chtít věnovat ve druhé polovině měsíce srpna trošku víc, ale protože už mám víceméně rozhodnuto, co v těch pořadech zazní a vím, že Kantorovy varhany se mi tam nevejdou, tak alespoň teď jako upozornění na to, že máte jedinečnou příležitost poslechnout si ne best of, ale více než s dobrým citem udělané dvojalbum skupiny Trabant. A na vinilu.

Kantorovi Varhany a skupina Trabant, jedna z písníček, které najdete buď to na CDčku, anebo na dvojvinilu montáž 1996 až 2014. A znovu připomínám, desce se určitě budeme věnovat trošku víc, a to z toho vinilového pohledu, protože každá ta strana je trošku jiná a přitom Trabandí báječně se to poslouchá a navíc pro fanoušky jsou tam i více než zajímavé bonusy, ať už třeba z tribute desky jednoho známého písničkáře, nebo ještě spolupráce s jiným slavným písničkářem a harmonikářem, anebo ze Svobodovy desky, kterou natočil kdysi s Horáčkem, tak písnička, kterou udělal i s Trabandem, ale nakonec se rozhodlo, že Trabant na té desce nebude a že se ani tahle ta skladba tam nedostane. A je toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. O Trabandu si ještě v rokli Českého rozhlasu Olomouc povídat budeme. Teď ale pojďme doplnit novinky peckou od kapely Green Day, která jednak i filmově bude mapovat své začátky, kdy jezdila v dodávce a byla to jedna velká legrace. No a k tomu všemu samozřejmě i soundtrack písničky a jeden z aktuálních singlů se jmenuje Never Gonna R.I.P. Green Day a troška rock'n'rollu.

A pak, že prý je těžké napsat klasický rock and roll. Green Day a Never Gonna R.I.P. písnička, která už je venku a která snad bude i ve filmu, který by také měl být co nevidět třeba i v našich kinech. Tak se nechme překvapit, jak to všechno dopadne. Co ale v tuto chvíli můžu slíbit na 90%, dejme tomu možná i víc, je to, že Natálka Tichánková konečně dorazí na rozhovor ke své desce Světlo a stíny. Jednak z ní aktuálně vypustila titulní písničku na singlu, ale hlavně udělala videoklip nebo lidi kolem ní, spolu s ní, který je úchvatný na sledování. Pokud máte alespoň chvilku čas, tak ledva skončí Rokle, zkuste si najít videoklip k písničce Světlo a stíny Natálky Tichánkové a kapely For Good na internetu, protože je to fakt super podívaná. No a povedl se i ten single, tak si ho pojďme pustit. Světlo a stíny.

Světlo a stíny, Natálie Tichánková a skupina For Good z jejich stejnojmenného alba, které možná také bude mířit k vinilu, ale o tom všem až za týden přímo s Natálkou. My už jsme na samém závěru dnešní rokle Českého rozhlasu Olomouc, a tak si pojďme pustit poslední písničku, která bude výletem na Slovensko. Jméno Jana Grušpier možná nikomu nic moc neříká, přiznám se, že i já jsem ho zaznamenal vůbec poprvé, když mi přistála tahle ta písnička v mailu, ale líbí se mi víc než dost, a tak jsem si řekl, proč ji nezahrát také u nás. Takže Jana Grušpier a písnička Faust na závěr dnešní rokle.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru při stavbě bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a chlapetla mu se nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat. A maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatry.

0: tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi
1: v nás.
0: všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorialita, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
0: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, protože jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví, dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobyly náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl stejně jako Václav Havel přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, méně koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje 3 cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, 2 obvinění skončili ve vazbě a 3. pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
1: Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Tak
3: přišel. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
4: Ano, Patrik Rozehnal.
5: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
4: To je pro vás.
5: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám ráda.
4: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
5: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
4: Sehnat asparagus.
5: Tak, dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
4: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, tak na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
4: Jste si říkala?
5: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, ale jsem tam stála jako takový IT. No prostě vypadalo to, že nakle. Ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme. Byl krásný květen, krásně teplo. Pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak táhne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám. Půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
4: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
5: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
4: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
3: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u Rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky, a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa, k takovému křoví ve své podstatě, a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát, a teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně, takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, stakáto pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
5: A my jsme to léto užili, to bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
0: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
1: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
4: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
3: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
4: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
5: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, které jsem musela dodržovat, a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči, ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně. Já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna, takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bejvalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městský úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zboral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No, takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech, a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil, takže i z toho si myslím, že je

0: nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, tak taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika dení, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
1: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
2: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
0: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mě, no mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže náš Honza, já jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil náš Honza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: Na to už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna. Přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říkala, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhej, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory. Já mám mínus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku. No a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu. To tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy. Ty měl jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu. Takhle měl napíchaný ručičky, jak mu takhle, jak mu brali furt krev. No a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach
3: třeba? To víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviné to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To nás člověk, jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašila. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřekl v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jedeme domů. A ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje si nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly. A tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle. To v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: No, takže to jste teda... To ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo,
5: Tak ten piju.
3: Takže ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek. Akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takový jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
4: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a to ho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam by se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplic něco řeknu. To je jako to asi jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to jako to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžem se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, mnoho vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Má mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkoval?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krapcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté. V praxi máme jednotky případů ročně.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakrosili mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakrosili mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti.
2: Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak, takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš s nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dál.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořená...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabu příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No, ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé a hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: Jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květin...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal a celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk a nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květí není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: tlak větiny nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se. Dočkáš se svého západu slunce. Poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl, Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 1 0 2 a 1 0 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit. 3 a 2 je 5, 5 a 7, 12, 12 a 3, 15. Dobrý den, 15 a 7, 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaret.
0: 28 a 5 je 33. A 5, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 tisíce a 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.

0: Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ty. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 tisíc zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 tisíc obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje.

Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová. Jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exupéryho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ, a přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají, v jediné růži nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé, musíme hledat srdcem. Napil jsem se, dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď pryč, řekl, já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květinu? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, moment, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Taky i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Ježíče. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec v blížencích, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i zrozenci z Beranu, i se ženama, mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Já jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
1: oni jsou tak, až příliš soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já třeba, já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já fakt, já nemám žádný znamení jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No, mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: A jo, přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností, samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom to druhou část povídání věnovali tomu.
1: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo, a dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
0: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je to vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila,
1: tak,
0: ale jak je to s tím, jo, když jakoby chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď?
1: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně, úplně mnoho věcí. A jako když si uděláte tu bříšku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky, a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat, i která políčka vám chybí, v čem jste prostě, a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle, je to prostě 9 místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo, takže já vám řeknu pro příklad, a ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 anebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
0: Ano, takže byste no se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
1: No, no, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně v 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takovej, hodně, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A ta mřížka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té mřížky, 9 místné, a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té mřížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
0: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
1: Děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně z tohohle toho horkého léta.
0: Paní Dano, to musíte říct podle mě tak za 14 dní nebo možná později, no, ale když jsem se dívala na, ano, na předpověď.
1: Těžko těžko předívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojeďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
0: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já vzdušný. Nemůže mě nikdo prostě držet nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář. Když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale sedí. Tak počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říct si ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No může, ale já jsem měla berana za manžela. A no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení Beran a Vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečnej lev, jo. To je to samý, prostě vládce, lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo, nevědomky samozřejmě, ale to je skutečnej lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý. Odvážní jsou lvy, věrní, ano. Velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn. A no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: To je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuji Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuji, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli i numerologii, tady s těmi čísly s datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem měla třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem málem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají
1: no.
0: Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem 2 děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám 2 vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha. Jo? Schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zlobivá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak.
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom

0: manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustil a byla jsem sama s dětmi. A takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Já, náš můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu. A husí kůže mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám dvě vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. Teď, co jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak ta jí to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
1: Někdy to tak bývá,
0: no.
1: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
0: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom... No, trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
1: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
0: Aby se v tom
1: každý našel. Tak,
0: ano, ano.
1: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Vám poděkuju.
0: Třeba bude někdo, kdo se k tomu vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
1: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte.
1: Halo.
0: Povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení z věrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a zaprvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žkanizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit. Paní, prostě tam jsou půsy a všechno
0: Marie,
1: možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu,
1: jo,
0: ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský
1: osud? Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhle tím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie, ta vždycky říká, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičky nehrabe, protože to mám makovici srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, ale to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře. Tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku. Přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo,
0: se vám daří.
1: Večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je, krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z věrokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1. 2. a 2. 1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rokstarého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ale ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo
0: jo, jste jednička. To je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou Iveta. Přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám dato narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na tobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A já jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh. A ještě chci říct lidem, máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář. A ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, športovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborný znamení ke mně ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milují něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba, a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana, jo a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana, a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt, to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taký výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já
0: že...
1: Já se tím zabývám. No, Jaruško, já jsem jako říkala doma. Už lidi, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka. Normálně mě to vždycky zajímalo. Numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už nebo to čára zkouším. Života a tak dále. No. Ale no. Já se toho vždycky, Ivetko, bojím. Já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to
1: a
0: podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo? To máte, ano, musíte na to, vědět, kam,
0: jo, Ivetko,
1: kam
0: tomu,
1: dáváte.
0: Tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát. Jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se to poslouchá.
1: Takzvaný roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám
0: naplnil.
1: Já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst. Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to
1: já
0: rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme se.
1: Akorát mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika. Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekáda, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. Mhm. A to se moc liší, ano.

0: 1990 od Lindy Goodmanové a tam právě je, že jsou tři dekády u každého znamení. Ano. První dekáda, druhá a třetí. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
1: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731-800-900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krásnou noc, Jarušku, tady Jarda z Pařibová.
1: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop takový značí ty ryby, a to přesně mě sedí. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
1: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
1: Aha. A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
1: Dobře, tak potom teda... Ale?
2: Co je tam vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby... jak se to dá, jakoby řečíšeno... umělecké nadání. Jsme tvořiví. Já třeba teď skládám básně. Takže...
1: Ach, směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ono je to spíše takové nevhodné.
1: Dobře, no tak možná o to víc, teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
1: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to jakoby ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
1: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, co by ten druhý den přijde, tady se probudím.
1: Aha, dobře, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říkala jste, že třeba je něco váhání, jo, to váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
1: Aha.
2: A vlastně to končí, že to nevyhodím.
1: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave, máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Blotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
1: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: A vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
1: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, služu já. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rána do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky. Já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a sformuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně, ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor. Teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají. Tak já doufám, že jste židle, od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolí a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, kdy jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říká, to, to je vtipné, no.
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já ona z hodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. On vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Aha. A na toho přítele řekl, tak toto, to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako i blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bez ním, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo. Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco vyrobím, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pana Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zastihla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat, ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával: my jsme umělé předtočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na něj svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslel, že to byl...
2: Když si to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul. Já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla.
2: To jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl: podívejte se, vy jste takovej... Já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl. On říkal: vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak se jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal: hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška asi 3x. A potom nějaká babička přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát
3: oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak řekla: a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali: toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe. Měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano, že má vstup do budovy. To měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky. A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte. Bydlet nemusíte.

0: to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
4: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
4: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
4: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
4: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný, jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava, to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k nim třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už si říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes.
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takový pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A po taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte. No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to aby by nás bylo, co pak, to jako zase žádný to, no ne, to já jsem veselá kopa. A já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že tedy naschál. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec. Co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě z myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lorence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on cover line? Wasted time on those terrible looking Austin dollar bucks. Wasted time on loading dapper. Wasted time and I'd call a dame. Please, on the roadest count.

0: 1909 man flyvde strip. Vi stubblen en toper pride and coast. With your tail and neck rolled on them and a mind by Boristin. We stubblen with game loan and hand troubles teeming road scan. With dober alone and canny of brutus time ado.
1: To bylo, že jo?
2: No, nic zvláštního, sama angliština.
1: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, no. Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
0: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé a doraž lunu, která bez toho už bledne závistí, že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky, čestný slovo to snad bude Julie.
2: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
1: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
2: Proč ta skepse?
1: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
2: A co je k tomu potřeba?
1: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
2: No jo, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
1: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
2: Pro Krista pána.
1: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali 3 významní čeští umělci šanzón.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy žlítat z kytky na kytku oblastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava tuší, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš tý práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forum ty, tak to zkus ty, no. Tak.
3: Počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincelský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak je byla hezká, jak vypravil tu historiku, jak říkal,
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jednu. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanio, ten s tím, jo, na ten, ono to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy no zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, Ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přiset.
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: To samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se dostane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No,
2: právě. Si se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, no. to není problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, samozřejmě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak do věci takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě méně.
3: No právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte, teď ještě vědět o tom, jaký.
4: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku. Víte, tak třeba tuhletu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: Samozřejmě. To mít,
3: tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italský?
2: Italský?
4: No tak dovedu, částečně dovedu.
2: Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že italský.
3: Ano, italský je psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... Já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono,
2: to je, ano,
3: úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno. To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takové, ano. Takový flaškách se prodává, já.
3: Ono jeho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No. No takže bychom ho nechali stranou.
2: Co? Jo,
3: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
4: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Címe na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle
3: je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Takže bychom šli kousek dál, ne?
4: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo? Nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka písmeno C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chci, já znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano,
3: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No, je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
3: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No, bude, jo.
3: To bychom takhle mohli důmat celý rok?
2: No, bude, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
2: Ono se jo, budete zkuste něco...
3: Ono se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo?
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažnej.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: No, to nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa,
5: pouš.
4: No.
5: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
4: Bez eku, papouš?
5: Pepouš.
4: Ale poprosím vás.
5: Papouš.
4: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
4: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: Zafra, a víte, že mám.
4: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
4: No to nemůže být všude špatně.
3: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
4: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
4: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. To, kdo, co?
4: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
4: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
4: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.